Je poslední červnová neděle v pravidelné ostavské hodince Oldies, to nemůže být jinak, než vám nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec června 1965. V nahrávacím studiu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme druhým místem horké stovky Billboardu, sestoupila na něj z prvního skupina Four Tops. Thank you.

To bylo milostné vyznání I Can't Help Myself, druhý nejúspěšnější popový single skupiny Four Tops. Z první desítky jsem vybral ještě dvě ukázky. Uslyšíte, jak rozdílné nahrávky v ní vedle sebe bodovaly. Z místa 26. na 4. postoupili Stouni, název hitu ani říkat nebudu. A z 10. na 8. postoupila filmová píseň Hush, Hush, Sweet Charlotte v podání Patti Page.

Když je to jen kamarád, tak proč si ho líbala? Ptal se Eddie Arnold, protože chce mít ve věci jasno. A Loretta Lynn prosila svého milého, aby nehledal bohatství ve velkoměstě, ale aby se vrátil k ní. Pokračují žebříčkem Rhythm and Bluesovým, uslyšíte příčku druhou a šestou. Otis Redding, I've been loving you too long to stop now, a potom The Supremes, Back in my arms again.

O čem se zpívalo v těchto dvou písních je jasné z jejich názvů, to překládat nemusím. Hudebně přeskakuji přes Atlantik na Albion do žebříčku EP desek, vybírám dvojku a čtyřku, oba tituly už byly na sestupu. Z dlouhohrajícího singlu skupiny Manfred Mann, The One in the Middle, vybírám titulní píseň, Herman's Hermits přidají ze svého čtyřpísničkového singlu Show Me Girl.

Paul Jones zpíval o své skupině Manfred Mann, ten The One in the Middle, hezká tvářička uprostřed, to je vlastně on sám. Song Herman's Hermits to byla taková otázka, jestli to dívka myslí vážně. Z klasických britských singlů přesně před 56 lety jsem vepsal do playlistu místo druhé a šesté. Uslyšíte The Hollies, I'm Alive, Sandy Shaw přidá Long Live Love, což známe i česky.

The holies, now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. Česky, teprve nyní jsem schopen dýchat, vidět, vnímat, cítit a ochutnat sladkost tvých polibků. Dáváš mi všechno, co mi předtím chybělo, takhle jsem se nikdy necítil. To je ten pocit, že jsem naživu. No a song Sandy Shaw, Long Live Love, to jen potuploval.

To už jsme v Itálii, z historického singlového místa 6. zaspíval francouzský zpěvák Richard Anthony předělávku anglické písně Boys Cry jako Piangi. A z 10. příčky přidal italský rodák, ale později Belgičan Salvatore Adamo svůj song La Notte. Do žebříčku sousední Francie už pronikaly angloamerické hity, Roddy Beer zaspívá El Bato, The Everly Brothers, Price of Love.

Opravdovou lásku člověk ocení, až když ji ztratí. To je smysl textu hitu dua The Everly Brothers. A stihnu také historický žebříček. Německý 26. června 1965 byl na jeho vrcholu Drafi Deutscher. Já si ale všímám sudých míst top ten, a protože zpěvačky jsou v menšině, vybírám právě je. Osmička Wild Jackson Santo Domingo, desítka Manuela Polipky pod duhou.

Psát můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Asi vás trochu překvapí, že Zavírák dnes bude z tehdejšího Tuzemska. Svůj hudební žebříček totiž měli v roce 1965 i na Slovensku. Rozhlas tam vysílal hudební Sazku a já jsem z ní vybral předělávku dvojice Zuzka Lonská, Tatiana Hubinská, Věž, čo je žjal. Opatrujte se, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka je jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
2: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo? Jaké jméno?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří od 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelico napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti lze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pátr, jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: Jen v Semaforu, jině.
0: Tam.
1: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
1: a nebyl, věci. A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia. Máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko. A zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak no, děkujeme. Tak i my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. No. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte se stěšit rádio, ať se dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
5: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám.
2: Děkuju.
5: A srdečně zdravím.

0: zdravím pana Fouska.
1: Děkuju.
0: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
1: Já?
0: A vybírám...
1: Moc děkuju.
0: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
0: Mějte se hezky.
2: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
3: No, prosím, to je Luboš z Podorlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že je rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s 2/3 hlasů Miroslav Plzák. Odpovědi na silvestrovské otázky.
4: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
5: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
4: Co soudíte o nápojích lásky?
5: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Říčan. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
4: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
5: No tak celé týmy psychologů na tomhle tom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
4: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
5: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
4: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
5: No to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to 4x opakovalo.
4: 4x?
5: 4x, ano.
4: A jsou šťastní?
5: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
4: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce, co vy na to?
5: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
4: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
5: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tam jsou úžasné, protože my, kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je Geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u to prejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodit, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě takrát mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miloslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Co to? Jo, děkuju vám, jsem tady dobře. To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte. Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
4: Další.
3: Co říkáte? Já nic, to někdo křičel z ordinace. A co chtěl? Já nevím, křičel další. To on asi něco chtěl. Prosím vás, co by asi tak mohl chtít? Co? Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
5: No jo.
3: Co vy víte, třeba peníze? Peníze? To by takhle řval? Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije. Víte?
5: No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
4: Tak další!
3: Co jste říkal? Já nic, to bylo zase i z ordinace. To bylo nic.

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
1: No vy?
0: S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
1: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
1: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, že jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a když vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Šimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat poctivě pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pusinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím tě ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3. Láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, tu může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Znám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Je naším dnešním hostem a tím dopomáhá vybírat Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsi mi na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ti lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci. Tady Magdalena Hradec Králové. Hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek Lochnesko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: Já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první? Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska. Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první. Víte jo, tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám
6: já
7: sebe
6: jsem tady
7: předběh.
6: První.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu obec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam být se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam
2: už
4: jsem
2: recital.
4: Byl několika koncert dvouhodinový, kde tam dlel dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že
2: místě.
4: To je moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobíjí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, já bych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on takhle ustál? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No, romantici, já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou. Aha. Zkus to někam přijít se žádostí a bíně. No,
4: já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost, to možná bude.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
4: No to je jedno, ale romanticky to zkusme.
3: Aha.
4: Pojď, no já jsem to.
3: Počkej.
4: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, ťuk, no.
3: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
4: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
5: Slunce je lék, ne však vždycky, spálí každou růži. Dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
5: Děkuji, naschledanou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé by měli dbát na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být až 39 stupňů. Před hasičárnou v Těrlicku Hradišti vzniká nová zvonička. Zaměstnanci květinářství mají s koncem školního roku napilno. Dnes bude slunečno s teplotami až 32 stupně. Hezké ráno přeje u zpráv Lenka Blažejová. Lidé by si teď v horkých dnech měli dávat pozor na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být podle meteorologů až 39 stupňů. Tělu ale škodí i nadměrné pití vody. Že pijeme správné množství, můžeme poznat mimo jiné podle barvy moči. Pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
2: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy. A jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
0: V Těrlicku Hradišti vzniká zvonička pro starý zvon z roku 1918. Lidé ho našli v budově tamní evangelické školy před její demolicí. Zvonička bude stát před hasičárnou a zvon se tak vrátí na místo, kde kdysi býval součástí původní kaple.
3: Dřevěná zvonička bude vysoká 5 metrů. Pod její střechu radnice přemístí také dřevěnou sochu patrona všech hasičů svatého Floriána, na kterou teď prší. Hotovo by mohlo být za měsíc. Z Těrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Konec školního roku bývá pro květinářství jedním z nejnáročnějších období v roce, potvrzují to třeba prodejci v Rožnově pod Radhoštěm. Zatímco v minulých letech se kvůli rekonstrukcím některých škol předávalo vysvědčení v různých termínech, letos si ho všichni žáci a studenti převezmou ve městě ve stejný den. Květinářství proto očekávají výrazně vyšší nápor zákazníků, potvrzuje majitel Jaromír Koryčanský.
4: Nachystáme si kornoutky, nachystáme malé, větší kytky. A ti, co si nevyberou z toho, co je navázané, tak si prostě řeknou, jestli jsou třeba jeden karafiát, jednu růži, tři růže, tak to už děvčata nachystají. Ale kdyby lidé chodili prostě, nebo ty děti jednotlivě a každý si objednával kytičku, tak bychom to vůbec nestihli, protože opravdu těch dětí je spousta. Sport.
0: A ještě aktualita ze sportu. Český národní fotbalový tým na mistrovství světa končí. Ve svém třetím zápase před chvílí prohrál s domácím Mexikem 0-3.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno a teploty se budou pohybovat v rozmezí 28 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Svijadnovské ulici ve Staříči na Frýdecko-Místecku probíhají stavební práce a jsou tam zúžené jízdní pruhy, dejte na to pozor. Dopravní omezení v tomto místě regionu potrvá do 29. června. A v případě komplikací na cestách volejte linku Zelené vlny na bezplatném čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se nic nemění v tom správném čase, čili pár minut po páté začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. O to dnešní už 25. červnové se postarají Lenka Blažejová a Petr Soukup. I dnes máme pro vás to důležité z našeho kraje a také pěknou muziku. Začínáme s Petrem Novákem. Pěkný poslech.

0: Zpívala nám Věra Martinová, teď je 5 hodin 9 minut. Při středečním zásahu v Ostravském Zábřehu pomohl policistům a hasičům moderní výstražný systém. Na místě jsme sledovali zákrok proti ozbrojenému muži, který vážně postřelil svou ženu. Máme z této akce reportáž, vy uslyšíte krátce před 17:30. Teď nabídneme historii spjatou s dnešním datem 25. června.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má... Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Bighornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Comanche. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
4: Běž domů, Ivane.
3: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
5: Čas udělat dětem pápa.
3: Titul Ropák roku za antiekologické

0: počasí.
1: Dnešek se nebude ničím vymykat od těch předešlých dnů. Budeme mít opět krásný a horký den. Nejprve ale pohled do regionu. Všude je jasno a slunečno. Ve Frýdku místku už teď naměříte 13,5 stupně Celsia. V Opavě je v tuto chvíli na teploměru 11. Prognóza od našich meteorologů říká, že bude jasno během dne, přechodně místy polojasno, bez srážek. Teploty se budou pohybovat mezi 28 a 32 stupni.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Činasky je po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava 5 hodin 20 minut. Při středečním zásahu proti střelci v ostravském Zábřehu využila policie moderní výstražný systém. Hasiči prostřednictvím Národního monitorovacího střediska rozeslali varovné zprávy na mobilní telefony všem lidem, kteří se v dané lokalitě nacházeli. Policisté hustě obydlené sídliště uzavřeli poté, co tam ozbrojený muž postřelil svou manželku. Zásahová jednotka ho následně našla mrtvého.
1: Denisa nervózně přešlapuje pod stromem, který vrhá milosrdný stín a sleduje policejní manévry na sídlišti. Potřebuje vyzvednout malého syna ze školy.
2: Policajt mi řekl, že jestli chci domů, že půjde, že mi bude dělat štít, ale já mu říkám, ale já dostanu se pak pro syna. Tak říkám, tak dobře, tak já čekám tady. Nemůžu děti odejít sami ze školy.
1: To máte informaci takovou?
2: Jo, o paní učitelky. A ve škole jsou policajti, psala. Jako úplně prvotní bylo, že bych nejradši jela pro syna hned, ale dobrý to bude, až budeme spolu, ale už je to lepší.
1: A kolik tak. Je synovi?
2: 7, 8.
1: Zanedlouho všem pípne v mobilu SMS-ka s textem nebezpečí pominulo, všechna omezení jsou zrušená. Hasiči SMS-ku poslali i na začátku, když oblast policie uzavřela, potvrzuje ředitel krajských hasičů Radim Kuchař.
3: Na žádost velitele opatření hasičský záchranný sbor organizoval přes Národní operační středisko rozeslané plošných SMS, kterými byli informováni obyvatelé tady v okolí zhruba 1 kilometr. S textem, který nedefinovala policie, jak dával doporučení na některá opatření a chování těch lidí, dokud nebude ukončeno opatření.
1: Krajský policejní ředitel Tomáš Kužal potvrdil, že na místě byl policejní vyjednavač i zásahová jednotka.
4: Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách a vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého. Nebyl držitelem legální zbraně, měl pouze registrovanou expanzní zbraň, lidově řečeno plynovku.
1: Ozbrojený střelec postřelil svou manželku cizinku do zad. Nyní je žena v péči lékařů ostravské fakultní nemocnice a není v ohrožení života. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Krátké zprávy a Lenka Blažejová.
2: Je 17:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moct jet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje a označil ho za nezvykle rychlé. Policie včera na sídlišti v Ostravě Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil manželku a zbraň pak obrátil proti sobě. Žena byla zraněná jedním výstřelem do zad. Podstoupila operaci a podle nemocnice je po zákroku ve stabilizovaném stavu mimo ohrožení života. Střelec s policisty nekomunikoval, jednotky proto vnikly do bytu a našli ho už mrtvého. Od dnešních 10 hodin dopoledne se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Tentokrát bude zaměřený hlavně na bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou určeny jen pro nízkopříjmové domácnosti. V Bohumíně vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Kraj na rekonstrukci domu vynaložil 19 milionů korun. Většinu pokryl Národní plán obnovy. Zázemí pro 6 klientů má rodinný charakter a pozici je i zahrada. Český národní fotbalový tým na mistrovství světa končí, ve svém třetím zápase prohrál s domácím Mexikem 0-3. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno a teploty až 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici první třídy číslo 44 na trase Šumperk-Jeseník jsou vozidla údržby, je tam omezený provoz. S omezení počítejte do zítřka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes máme čtvrtek, což znamená, že v dopoledním čase mezi 11. a 12. budeme radit v oblasti lékařství a zdravého životního stylu. Jakému tématu se dnes budeme v lékárně věnovat, tak to uslyšíte za pár minut. Teď bude zpívat František Nedvěd. Pěkné ráno.

0: Dnes dopoledne budeme v naší rozhlasové lékárně mluvit o plísňovém onemocnění kůže, odborně tedy o kožní mykóze. Ivana Šuláková pozvala k mikrofonu Martina Olšara, lékaře kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Bude se ho ptát mimo jiné i na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak trvalé a zda mu lze nějakým způsobem efektivně předcházet. Ptát se samozřejmě našeho hosta budete moci prostřednictvím telefonní linky i vy, naši posluchači. Začínáme 10 minut po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Kapela Bee Gees a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se zaměříme na počasí, a to s meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejprve tedy zhodnoťme aktuální situaci.
2: Tak v kraji máme jasno, teploty jsou nejčastěji od 14 do 10 stupňů Celsia. O něco tepleji je v oblasti kolem hor, zejména ve vrcholové části Beskyd máme až 19 stupňů Celsia. Vítr ten je jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 25. červnový den, jak bude?
2: Tak i nadále by mělo být jasno, během dne přechodně může být místy až polojasno, maximální denní teploty budou od 28 do 32 stupňů, na horách to bude kolem 24 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaké počasí přijde v noci na pátek a co zítra?
2: Noc by měla být jasná s minimálními teplotami od 17 do 13 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra opět očekáváme jasno, během dne přechodně místy polojasno. Maximální teploty budou zase o něco vyšší než dnes, to znamená 30 až 34 stupňů, na horách kolem 26 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Kdo má rád léto a teplé počasí, de facto horké počasí, asi bude spokojen. Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka, děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Dalibor Janda 5 hodin 50 minut a teď jedno pozvání k poslechu našeho odpoledního vysílání. Po 13. opět bude ke slyšení pořad Alex a host. Pokud pravidelně posloucháte, asi vás bude zajímat, kdo se dnes posadí k mikrofonu.
1: Do Alex a host přijde hokejový útočník, reprezentant Matěj Bliml. Ohlédneme se za letošní mistrovství světa, ve kterém Češi vypadli už ve čtvrtfinále. Matěje se budu ptát i na jeho další plány. Zůstane v České republice natrvalo a zapojí se do naší extraligy, nebo dál bude zkoušet štěstí v zámoří? Jakou roli hraje na ledě psychika a může zmařit výkon jinak dobře připraveného týmu? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes v Praze přivítá šéfy evropských veřejnoprávních médií. Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na summitu NATO. Před dovolenou bez cestovní kanceláře by si lidé měli důkladně prověřit ubytování, varuje Evropské spotřebitelské centrum. A dnes bude slunečno, teploty kolem 32 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. V Praze dnes začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní také prezident Petr Pavel, který na akci přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize.
3: Ještě před začátkem valného shromáždění se vedení organizace a členové spadající pod střední a východní Evropu vymezili proti plánům vlády Andreje Babiše z hnutí ANO změnit systém financování a snížit rozpočty obou institucí.
4: V tomto duchu je konání valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moct odjet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
5: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
2: Při letní dovolené z cestovní kanceláří mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to například pokoje anebo podmínek v hotelu. V případě, že lidé cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují.
6: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází, a podívat se třeba na fotky z dané ulice, jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
2: Jakékoliv problémy by lidé podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně zákaznickou podporou daných platform. Pokud například neuspějí při vyjednávání o slevě nebo o náhradním ubytování, tak může pomoct právě Evropské spotřebitelské centrum. Tichota zároveň doporučuje si ukládat veškerou komunikaci i fotografie závad. Medvědice v lese na severu Slovenska napadla muže, záchranáři ho převezli do nemocnice. Zásahový tým pak zvíře zastřelil. Informovali o tom záchranáři, policisté a taky náměstek ministerstva životního prostředí Filip Kufa. Na 41-letého muže medvědice zaútočila u vesnice Liptovská Porůbka nedaleko Liptovského Mikuláše. Kufa potvrdil, že Slovensko a Rumunsko s podporou dalších států, včetně Česka, žádají snížení stupně ochrany medvědů v Evropské unii.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy i polojasno. Teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dejte pozor na dálnici D1 v Klimkovickém tunelu ve směru do Ostravy. Je uzavřený pravý pruh dálnice. Omezení tam má skončit dnes v 8 hodin ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Petr Soukup, Lenka Blažová, dvojice, která má na starosti dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 25. června. Máme pár minut po šesté a to znamená, že pogratulujeme Ivanům. Mají totiž dnes svůj svátek. Je to křestní jméno, které podobně jako Jan pochází z hebrejského jména Jochanan, a to znamená Bůh je milostivý, k nám ovšem proniklo oklikou přes Rusko. Ivanům přejeme samozřejmě den plný pohody, ať si ho užijí maximálně svátečně, a speciálně jim teď bude zpívat i Leona Machálková.

0: poloviny 80. let s nahrávkou The Lady in Red, 6 hodin 12 minut. Jako mladí si pořídili družstevní byty ve Slezské Ostravě a teď před důchodem řeší, jestli je nebudou muset kupovat znovu, jenže za současné ceny. Spor družstevníků s městem Ostrava trvá už roky a zdaleka nekončí. Tématu se věnuje reportáž, kterou vám nabídneme zhruba za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z židlí. Cvik je v sedě na zemi. Pokrčená kolena, brada přitažená na hruď, mírně ohnutá záda. Židli vpravo na úrovni ramen. S výdechem vyrotujeme trup, ramena a židli vlevo. Opět s výdechem vrátíme zpět. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: jsem líta. Počasí. Je krásné letní slunečné ráno, teplo je i na horách, na Volcholu Lysé hory je tepleji než v nížinách. Už teď 15 stupňů Celsia, když se podíváme například do Opavy, tam je na teploměru údaj 13 stupňů Celsia. Přátelé, dnes na sebe dávejte pozor, čeká nás další z tropických dnů bez deště, slunce bude žhnout a teploměr ukáže až 32 stupňů.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Život plyne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 50 domácností v bytovém družstvu ve Slezské Ostravě bojuje o jistotu, že o bydlení nepřijde. Radnice družstevníkům před víc než čtvrtstoletím slíbila, že když složí peníze za čtvrtinu podílu a budou se o domy řádně starat, tak jim po 20 letech zbytek podílu zdarma převede. To se stále nestalo a možná dojde i na soud.
2: Kdybychom tohle věděli na začátku, no tak do toho nejdem, to dá rozum. A koupíme si nějaký jiný byt. Ale to nikdo nevěděl a já si myslím, že to ani nevědělo ten magistrát tehda, ani ta Slezská, ani to družstvo, že a my jsme teď v té situaci a po nás se to chce zaplatit.
3: V roce 1999 si Zuzana Raková s manželem koupili podíl v družstvu za 300 tisíc korun. Za tolik se tehdy dal v Ostravě koupit stejný byt do vlastnictví. Jim se ale líbila idea družstevního bydlení. Na slíbený převod od radnice od té doby nedošlo a namísto toho se s městem dohadují.
2: Vlastně jsme se za těch 6-7 let nedostali vůbec nikam. Pořád nevíme za kolik, pořád nevíme, jestli bezúplatně. Všichni nás litují, všichni nám rozumí, je to, ale nemůžeme, jo?
3: Říká Zuzana Raková. Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS postupně stahájí s tím, že nemůže s veřejným majetkem nakládat libovolně a musí dodržet zákony.
4: Já rozumím opravdu lidsky té situaci, do které se dneska ti nájemníci těch domů na Zapletalové dostali. Zase na druhou stranu my opravdu jako město neumíme hlasováním ty byty jim zadarmo převést. Protože opravdu musíme postupovat z péči řádného hospodáře.
3: Aby řešení urychlili, podali družstevníci na Ostravu předžalobní výzvu. V té žádají slíbený bezúplatný převod 3/4 podílů z majetku města. Město ale chce podle vedoucí právního odboru Renaty Kolkové usilovat o mimosoudní dohodu.
5: První varianta je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu bytovému družstvu a druhou variantu je úplatný převod spoluvlastnického podílu za hodnotu, která vyjde z analýzy ekonomicko-cenové.
3: Pro družstevníky je důležité, aby co nejdřív věděli, co s nimi bude. Byty pořizovali mladí, ale teď se blíží důchodovému věku a hypotéku už jim nikdo nedá. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátký zpravodajský souhrn teď nabídne Lenka Blažejová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Teploty mají v následujících dnech dále stoupat. O víkendu mohou dosáhnout až na 39 stupňů. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim, varují odborníci. V horku se doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně. U dětí až 2 litry. Charita Jablunkov dnes odmění koledníky z Tříkrálové sbírky. Děti pozvala do zábavního areálu v Mostech u Jablunkova. K dispozici budou mít malí koledníci atrakce, jako bobová dráha, trampolíny nebo třeba aquasorbing. K večeru je připravený táborák. V Opavě dnes začíná série letních venkovních koncertů v centru města. V plánu jsou každý čtvrtek v podvečer v prostoru Arkád až do konce srpna. Jako první dnes vystoupí opavský klavírista Jan Urbančík. Koncerty organizuje Opavská kulturní organizace. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Potvrdila nám to mluvčí radnice Markéta Kaniová. A trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace ve skupině na mistrovství světa u týmu skončil. Mám smlouvu, z boje neutíkám, řekl dnes ráno. Češi dnes s Mexikem prohráli 0-3. I dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, teploty do 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Z dálnice D1 máme aktuálně nahlášenou dopravní nehodu dvou nákladních aut. Blokuje provoz na kilometru 340 ve směru od Ostravy na Brno za Brabanticemi. Dejte na to velký pozor, je tam silnější provoz, zranění tam ale nejsou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, v současných vedrech chvilka ochlazení nemůže být na škodu. A my vám přesně to nabídneme dnes v magazínu Křížem krajem po 9. hodině. Řekneme vám totiž, kdy je čas na návštěvu vánoční chalupy ve Štramberku. Právě v těchto dnech, kdy máme takováto vedra. Potvrdí to i Dagmar Juráková, která z lásky k zimním svátkům si s manželem takovou vánoční chalupu ve Štramberku nedaleko náměstí pořídila. Co vás v ní čeká, když ji navštívíte, tak to zjistíte právě v dnešním magazínu. Na toto místo nás totiž vezme redaktorka Romana Kubicová 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Kapela Blondie a hned poté informace o počasí. Pěkný den.

0: počasí.
1: Na vysílání Českého rozhlasu Ostrava se zaměříme na počasí, a to s meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejprve tedy zhodnoťme aktuální situaci.
2: Tak v kraji máme jasno, teploty jsou nejčastěji od 14 do 10 stupňů Celsia, o něco tepleji je v oblasti kolem hor, zejména ve vrcholové části Beskyd máme až 19 stupňů Celsia, vítr ten je jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 25. červnový den, jak bude?
2: Tak i nadále by mělo být jasno, během dne přechodně může být místy až polojasno, maximální denní teploty budou od 28 do 32 stupňů, na horách to bude kolem 24 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaké počasí přijde v noci na pátek a co zítra?
2: Noc by měla být jasná s minimálními teplotami od 17 do 13 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra opět očekáváme jasno, během dne přechodně místy polojasno. Maximální teploty budou zase o něco vyšší než dnes, to znamená 30 až 34 stupňů, na horách kolem 26 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Kdo má rád léto a teplé počasí, de facto horké počasí, asi bude spokojen. Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka, děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6:50 Český rozhlas Ostrava nabídne klasicky pár pozvánek pro ty, kteří i dnes budou mít nějaký volný čas. Své pomocná skupina pečujících v Bruntále dnes zve na setkání, v němž se budou řešit finance. O penězích bez obav. To je název přednášky, která začne ve 4 odpoledne ve studiu jogy a relaxace na Fígnerově ulici. Katovický orchestr v čele s klavíristou Lukášem Vondráčkem se dnes představí ve Vesmíru v Ostravě. Koncert začne v 7 večer a na programu je například Schumannův koncert pro klavír a orchestr a-moll. A jablunkovský spisovatel Petr Sagittarius dnes v Třinecké knihovně bude křtít od 17 hodin svou novou knihu. 9. díl detektivní série Trojkund se jmenuje Tramvaj na Sachsenberg. Tak ať už vyrazíte na kteroukoliv akci, přejeme vám, ať se vám dnes líbí. Do 7. stihneme ještě Helenu Vondráčkovou anebo třeba zpěvačku Tinu Turner.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Cestující by měli řešit kompenzace za zpožděné lety bez zbytečných odkladů, doporučuje Evropské spotřebitelské centrum. Základní umělecká škola v Havířově je po rekonstrukci úspornější a komfortnější. Čeští hokejbalisté porazili v Ostravě na mistrovství světa tým Spojených států amerických 1-0. Dnes bude slunečné počasí, teploty do 32 stupňů. Začínají zprávy. Hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje na rizika spojená s letní dovolenou. Radí, aby cestující řešili kompenzace při zpožděných nebo zrušených letech bez zbytečného odkládání. Ředitel centra Ondřej Tichota připomíná, že při delším čekání smí lidé požádat o proplacení stravy nebo ubytování, a pokud za zpoždění může samotný dopravce, můžou po něm chtít i finanční náhradu škody.
2: Pokud vznikne problém na straně dopravce, potom mohou mít lidé právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur v závislosti na vzdálenosti letu, a o něj si musí u dopravce požádat.
0: Moravskoslezský kraj dokončil rekonstrukci Havířovské umělecké školy. Budova má nová okna, zateplenou fasádu i solární panely na střeše, díky kterým je výrazně úspornější. Na podobné projekty chce kraj vyčlenit celkem 1,5 miliardy korun, uvedla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
3: Investice v základní umělecké škole v Havířově je jednou z 53 projektů, které Moravskoslezský kraj realizuje v rámci úsporných opatření na svých budovách. Daří se nám na tyto projekty získávat prostředky z Evropské unie.
0: Teploty mají v následujících dnech dál výrazně stoupat. O víkendu může být podle meteorologů až 39 stupňů ve stínu. Lidé by si tak měli hlídat hlavně pitný režim. Zdravotní problémy ale může způsobit i nadměrné pití vody. Vysvětluje to praktický lékař Josef Štolfa.
4: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém, a tudíž dochází k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zemské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tedy mozek.
0: V horkém počasí by podle něj lidé měli vypít zhruba 3,5 litru vody za den, u dětí je to asi 1,5 až 2 litry. Sport. 13 úspěšnými zákroky a prvním čistým kontem na turnaji přispěl brankář Vojtěch Mokrý na mistrovství světa v Ostravě k vítězství hokejbalistů nad Spojenými státy. Díky výhře 1-0 Češi ovládli bez porážky základní skupinu A. V pátek čeká český tým čtvrtfinále s Velkou Británií. Češi obhajují stříbro z minulých dvou šampionátů a usilují o první zlato od roku 2011. Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno, teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální pohled na silnice. Právě na silnici D48 mezi Novým a Starým Jičínem se pohybuje opilý chodec a hrozí tam nehoda. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Fotbalový Baník, i to je téma, kterému budeme věnovat čas v té nejbližší půlhodině v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Ještě předtím tady ale pár dobrých rad posluchačům nabídne Artur Kubica. No a co se muziky týče, těšte se na Janka Ledeckého, Jiřího Korna a nebo třeba zpěvačku Gloriu Gaynor. Od mikrofonu vás zdraví a hezký den přeji Lenka Blažová a Petr Svoukup.

0: Měř jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Škvor. Tak to je nepříjemný obyvatel zahrádky, pokud se přemnoží. Takže jak na škvory? Chytání škvorů do pasti je daleko účinnější a šetrnější k okolní přírodě, než použití nějakého jedu. Večer srolujte novinový papír do ruliček a ty ruličky rozložte po zahradě. Za svítání budou ruličky plné škvorů, kteří v nich najdou úkryt. Noviny i se škvory potom zlikvidujte. Další účinnou pastí je květináč naplněný slámou nebo senem a posazený dnem vzhůru na tyč v blízkosti rostlin nejvíce ohrožených škvory, jako jsou jiřiny. Škvoři v noci zalezou do květináče a vy se jich každé ráno zbavíte tak, že slámu i s nimi odstraníte, třeba spálíte. Navzdory své špatné pověsti, ale může být škvor na zahradě docela užitečný pomocník, obzvlášť pokud vaši zahradu nebo pokojové rostliny napadly mšice. Škvor je totiž všežravec a když dojde právě na mšice, zvládne jich zlikvidovat až 100, to někdo vypočítal, během jediné noci. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Přátelé, ani dnes se v našem moravskoslezském regionu příliš neschladíme. Čeká nás další z tropických dnů. Aktuální situace všude je hezké slunečné ráno, všude jasno. Pojďme se podívat na teploty ve Frýdku Místku. V tuto chvíli 18 stupňů. Jdeme trochu západněji, konkrétně do města Albrechtice na Bruntálsku. Tam už teď

0: V sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Rybičky 48 a společně s nimi i Marek Ztracený. 7 hodin 22 minut, pojďme za sportem. Po jedné sezóně v Baníku Ostrava se fotbalový univerzál Ondřej Křičvaluši přesouvá do belgické ligy, do jednoho z nejlepších týmů posledních sezon královského klubu Union Saint-Gilloise. Smlouvu podepsal na 4 roky a na startu přípravy byl pozdravit své bývalé spoluhráče na Bazalech a také se domlouval se šéfem jídelny, co bude druhý den k obědu, protože se těšil.
1: Na oběd taky se stavím 100%.
2: Jo, vařili tady dobře, jo?
1: Jo, výborně. Musím pochválit. Bylo to výborně.
3: Usmíval se Ondřej Křičvaluši na vedle stojícího šéfa firmy, zajišťující na Bazalech pro fotbalisty i personál stravování. Dva dny využil v Ostravě nejen k rozloučení, ale také k lehkému tréninku.
1: Jo, tak přišel jsem kluky pozdravit. Vlastně tam začínáme trošku později, takže jsem se přišel rozloučit, pozdravit kluky, popřát jim, ať se jim daří a poděkovat jim za ten rok, co jsem tady s nima strávil a vyřešit nějaký povinnosti s bytem a tím naším.
3: V Belgii, konkrétně v jižní části Bruselu, kde jeho nový klub sídlí, byl zatím jen krátce.
1: Stavil jsem se tam, když jsem byl na zdravotní prohlídce a když jsem podepisoval smlouvu, takže vlastně jednou jsem tam byl a líbilo se mi to.
3: Do Baníku Křičvaluši přicházel v loňské rozehrané sezóně s cílem stabilně hrát nejvyšší soutěž a jako opora 21 si říct o zahraniční angažmá. To se povedlo.
1: Ta nabídka vlastně byla po posledním zápase barážovým, kdy jsem vlastně řekl, že nechci nic takového řešit, dokud se tady nezachráníme, takže vlastně to přišlo až teďkon a upeklo se to rychle. Asi jsem jako každý se chce posouvat, že jo, takže v hlavě jsem měl to, že se chci posunout jednou do zahraničí a takhle jsme to i komunikovali, když jsem sem přicházel, takže nebylo to tak, že bych z toho chtěl utíkat, ale prostě ten cíl jsem měl se dostat do zahraničí a tak jsem sem s tím i přicházel.
3: Každopádně sezónu v Baníku, i když hodně těžkou, hodnotí ve své kariéře pozitivně.
1: No tak pomohlo mi hodně asi nejvíc z těch, který jsem zatím zažil, protože jsme nebyli úplně v jednoduché situaci a ukázali jsme, že nějaký charakter ten tým a každý ten hráč má, takže mi pomohla hodně a můžu s ní čerpat do budoucna.
3: Dodává Ondřej Křičvaluši, který ve své čtvrté sezóně v první lize vstřelil první ligové góly. Za Baník skóroval celkem 5x. V belgickém klubu Union Saint-Gilloise si zahraje předkolo Ligy mistrů, protože jeho nový zaměstnavatel skončil druhý a vyhrál navíc i belgický pohár. Z Bazalu David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Ostrava samozřejmě sleduje, co se aktuálně děje v Moravskoslezském regionu a vše poví Lenka Blažová v krátkých zprávách.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Vozidlo plné chytrých technologií přibude během letoška do výbavy dopravní policie v Ostravě. Město na to policii České republiky přispěje částkou 5 milionů korun. Dopravní policisté tak budou moct přímo v terénu například odhalovat auta, jejichž náklad přesahuje povolené váhové limity. V Bohumíně vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Kraj na rekonstrukci rodinného domku dal 19 milionů korun. Většinu pokryl státní národní plán obnovy. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Výstavbu silnice v délce 6,5 kilometrů, který povede západně od města, chtějí silničáři zahájit v roce 2029. Odsun sovětských vojsk z Československa byl dokončen přesně před 35 lety podpisem protokolu v Praze. Dokument podepsali generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov, který pak jako poslední sovětský voják opustil zemi 27. června 1991. Odchod armády ukončil více než dvě dekády jejího působení na československém území. Čeští fotbalisté v závěrečném duelu skupiny na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3 a do vyřazovací fáze turnaje neprošli. Domácí rozhodli dvěma góly v úvodu druhého poločasu. Počasí v regionu skoro jasno s teplotami do 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: A důležité varování z Novojičínska na silnici druhé třídy číslo 483 za obcí Veřovice vyšetřuje policie nehodu a je tam omezený provoz.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Sledovali jsme včerejší zákrok proti ozbrojenému muži, který vážně postřelil svou ženu v Ostravě Zábřehu. Vše důležité řekneme za pár minut. Teď bude zpívat Václav Neckář.

0: Při středečním zásahu proti střelci v Ostravském Zábřehu využila policie moderní výstražný systém. Hasiči prostřednictvím Národního monitorovacího střediska rozeslali varovné zprávy na mobilní telefony všem lidem, kteří se v dané lokalitě nacházeli. Policisté hustě obydlené sídliště uzavřeli poté, co tam ozbrojený muž postřelil svou manželku. Zásahová jednotka ho následně našla mrtvého.
1: Denisa nervózně přešlapuje pod stromem, který vrhá milosrdný stín a sleduje policejní manévry na sídlišti. Potřebuje vyzvednout malého syna ze školy.
2: Policajt mi řekl, že jestli chci domů, že půjde, že mi bude dělat štít, ale já mu říkám, ale já dostanu se pak pro syna. Tak říkám, tak dobře, tak já čekám tady. Nemůžu děti odejít sami ze školy.
3: To máte informaci takovou?
2: Jo, od paní učitelky. A ve škole jsou policajti, psala. Jako úplně prvotní bylo, že bych nejradši jela pro syna hned, ale dobrý to bude, až budeme spolu, ale už je to lepší.
1: A kolik tak. Je synovi?
2: 7, 8.
1: Zanedlouho všem pípne v mobilu SMS-ka s textem nebezpečí pominulo, všechna omezení jsou zrušená. Hasiči SMS-ku poslali i na začátku, když oblast policie uzavřela, potvrzuje ředitel krajských hasičů Radim Kuchař.
4: Na žádost velitele opatření hasičský záchranný sbor organizoval přes Národní operační středisko rozeslané plošných SMS, kterými byli informováni obyvatelé tady v okolí zhruba 1 kilometr s textem, který nedefinovala policie a dával doporučení na některá opatření a chování těch lidí, dokud nebude ukončeno opatření.
1: Krajský policejní ředitel Tomáš Kužal potvrdil, že na místě byl policejní vyjednavač i zásahová jednotka.
5: Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách a vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého. Nebyl držitelem legální zbraně, měl pouze registrovanou expanzní zbraň, lidově řečeno plynovku.
1: Ozbrojený střelec postřelil svou manželku cizinku dozad. Nyní je žena v péči lékařů Ostravské fakultní nemocnice a není v ohrožení života. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ostravských meteorologů se zeptáme na informace o počasí, nejen tom dnešním. Eva Richtáriková na lince, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jako vždy, začneme tou aktuální situací.
2: Tak ráno máme jasné a teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni Celsia a vítr fouká pouze slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu, nebo je klidno.
1: My od rána našim posluchačům v vozovkách slibujeme tropický den. Platí stále tato informace?
2: Ano, platí. Bude málo oblačnosti, jasno, jen přechodně místy polojasná obloha a teploty postupně budou stoupat až na 28 až 32 stupňů Celsia, takže místy hlavně v těch nížinách opravdu tropický den. Teploty na horách budou mezi 22 až 26 stupni Celsia a vítr povane stále pouze slabý, proměnlivý nebo severovýchodní rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Dnešek je jasný. Jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: Stále ten stejný charakter počasí s tím, že se nám bude i nadále oteplovat. Noc bude jasná a teploty klesnou většinou na 17 až 13 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude úplně klidno. Během zítřejšího dne opět slunečné počasí, jasno, maximálně přechodně polojasná obloha. A teploty už tropické opravdu všude, nejčastěji mezi 30 až 34 stupni Celsia, na horách mezi 24 až 28 stupni Celsia a vítr stále pouze slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 50 až 70%.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková, my za to děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Ve čtvrtek dopoledne bude v naší rozhlasové lékárně řeč o plísňovém onemocnění kůže, odborně o kožní mykóze. K mikrofonu jsem pozvala Martina Olšara. Ptát se ho budu mimo jiné na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak vytrvalé a jestli mu lze efektivně předcházet. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: 10 minut před 8. Český rozhlas Ostrava nabízí pár tipů, kam vyrazit ve svém volném čase. Ostravský Campus Palace se dnes stane dějištěm hned dvou představení v rámci festivalu Dny nové opery Ostrava. Nejprve začíná o 6:30 večer Nová nauka o harmonii Milana Guštara. Poté v 21 hodin bude následovat program nazvaný Váška Jakuba Rataje. Na procházku proti proudu řeky Ostravice a Morávka se dnes můžete vydat ve Frýdku Místku. Sraz zájemců je o 15:30 odpoledne u Sokolovny ve Starém městě. A ještě pozvání do Bohumína. Dění na náměstí ve Starém Bohumíně je pro tento týden ve znamení divadelního festivalu. Dnes mohou návštěvníci vidět dvě pohádky v podání dětí ze základní umělecké školy Bohumín, a to od 15:30 a pak od 17 hodin. Večer pak od 7 večer bude patřit pódium divadelnímu spolku Kotouč Štramberg a jejich hře, která se jmenuje Strýček Harry.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dopravním policistům z Ostravy město koupí speciální vozidlo, které umí odhalit přetížená auta. Zástupci některých měst a obcí upozorňují, že budou muset doplácet na platy nepedagogických pracovníků. Silná zemětřesení ve Venezuele připravila o život nejméně 32 lidí, počet obětí bude ale pravděpodobně mnohem vyšší. V regionu čekáme slunečno, teploty do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Vozidlo vybavené mnoha chytrými technologiemi přibude během letoška do výbavy dopravní policie v Ostravě. Město na to policii České republiky přispěje částkou 5 milionů korun. Dopravní policisté tak budou moct přímo v terénu odhalovat auta, jejichž náklad přesahuje povolený váhový limit. Podle ostravského primátora Jana Dohnala z ODS právě taková auta často bourají a na silnicích po nich zůstávají trhliny a další škody.
3: Přetížené auta nám vlastně nemolují silně. Takže tady jsme se rozhodli podpořit policii nákupem tohoto vozu, to by mělo být nasazeno do provozu v příštím roce. Slibujeme si tedy od toho zvýšení bezpečnosti, zlepšení stavu komunikací.
2: Změnu systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostávají více peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset na mzdy doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 miliony korun. Přímo město Olomouc s 10 miliony.
4: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
5: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku. Zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
6: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
5: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných, uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová a v zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupňů a následovalo skoro dalších 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Podle odhadů americké geologické služby se může konečný počet obětí pohybovat i v řádech 10 000.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu domácímu Mexiku 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
7: Pocit je určitě převrádá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
2: V dalším zápase ve skupině A zdolala Jihoafrická republika Jižní Koreu 1-0. Fotbalisté Brazílie porazili na šampionátu v Severní Americe Skotsko 3-0 a vyhráli skupinu C. Na druhém místě v ní skončilo Maroko, které přehrálo Haiti 4-2. Ve skupině B v souboji o první místo Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina pak vyhrála nad Katarem 3-1.
0: Počasí.
2: V regionu bude jasno během dne přechodně, místy polojasno a teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 56 u obce Frýdlant nad Ostravicí v okrese Frýdek Místek havarovalo osobní auto. Policie tam teď řídí provoz.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jsou čtvrtou vysílací hodinou a pokračuje pravidelné ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tím dnešním dobrým ránem vás kromě Lenky Blažové provádí i Petr Soukup. 8:05 přejeme vše dobré a můžeme slíbit písně od Karla Zicha, Petry Janu anebo zpěvačky Donny Lewis, ale také se dozvíme něco nového o létajících rybách. Právě ty jsou tématem Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za pár minut. We'll be right back.

0: Český rozhlas Ostrava a Petra Janu, 8 hodin 12 minut. Jako mladí si pořídili družstevní byty ve Slezské Ostravě a teď před důchodem řeší, jestli je nebudou muset kupovat znovu, jenže za současné ceny. Spor družstevníků s městem Ostrava trvá už roky a zdaleka nekončí. Máme o tom reportáž, nabídneme ji 10 minut před půl devátou.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb

0: počasí.
1: Přidáme další z tropických dnů, takže na sebe dávejte pozor, nejprve ale pohled do regionu, jak to aktuálně vypadá. Všude na severní Moravě a ve Slezsku je jasno a samozřejmě slunečno, co se teplot týče. V Horní Lomné na Jablunkovsku v tuto chvíli naměříte 20 stupňů Celsia. Podíváme se i do Frenštátu pod Radoštěm, tam je teplota ještě o 1 stupeň výše. No a prognoza na dnešek: nebude pršet a bude pořádně vedro, až okolo 32 stupňů.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.

0: Je 8 hodin 22 minut. 50 domácností v bytovém družstvu ve Slezské Ostravě bojuje o jistotu, že o bydlení nepřijde. Radnice družstevníkům před víc než čtvrtstoletím slíbila, že když složí peníze za čtvrtinu podílu a budou se o domy řádně starat, tak jim po 20 letech zbytek podílu zdarma převede. To se ale nestalo a možná dojde i na soud.
1: Kdybychom tohle věděli na začátku, no tak do toho nejdem, to dá rozum. A koupíme si nějaký jiný byt. Ale to nikdo nevěděl a já si myslím, že to ani nevědělo ten magistrát tehda, ani ta Slezská, ani to družstvo, že a my jsme teď v té situaci a po nás se to chce zaplatit.
2: V roce 1999 si Zuzana Raková s manželem koupili podíl v družstvu za 300 tisíc korun. Za tolik se tehdy dal v Ostravě koupit stejný byt do vlastnictví. Jim se ale líbila idea družstevního bydlení. Na slíbený převod od radnice od té doby nedošlo a namísto toho se s městem dohadují.
1: Vlastně jsme se za těch 6-7 let nedostali vůbec nikam. Pořád nevíme za kolik, pořád nevíme, jestli bezúplatně. Všichni nás litují, všichni nám rozumí, je to, ale nemůžeme, jo?
2: Říká Zuzana Raková. Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS postupně stahájí s tím, že nemůže s veřejným majetkem nakládat libovolně a musí dodržet zákony.
3: Já rozumím opravdu lidsky té situaci, do které se dneska ti nájemníci těch domů na Zapletalové dostali. Zase na druhou stranu my opravdu jako město neumíme hlasováním ty byty jim zadarmo převést, protože opravdu musíme postupovat s péčí řádného hospodáře.
2: Aby řešení urychlili, podali družstevníci na Ostravu předžalobní výzvu. V té žádají slíbený bezúplatný převod 3/4 podílů z majetku města. Město ale chce podle vedoucí právního odboru Renaty Kolkové usilovat o mimosoudní dohodu.
4: První varianta je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu bytovému družstvu a druhou variantou je úplatný převod spoluvlastnického podílu za hodnotu, která vyjde z analýzy ekonomicko-cenové.
2: Pro družstevníky je důležité, aby co nejdřív věděli, co s nimi bude. Byty pořizovali mladí, ale teď se blíží důchodovému věku a hypotéku už jim nikdo nedá. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: byla kapela Boniem, teď už ale prostor pro Lenku Blažejovou a krátké zprávy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie včera na sídlišti v Ostravě Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil manželku a zbraň pak obrátil proti sobě. Žena byla zraněna jedním výstřelem do zad. Podstoupila operaci a podle nemocnice je po zákroku ve stabilizovaném stavu, mimo ohrožení života. Střelec s policisty nekomunikoval, jednotky proto vnikly do bytu a našli ho tam mrtvého. Od dnešních 10 hodin dopoledne se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Tentokrát bude zaměřený hlavně na bezúročné úvěry u rodinných domů do výše 2 milionů korun. Dotace jsou určené pouze pro nízkopříjmové domácnosti. V Bohumíně vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Kraj na rekonstrukci domu vynaložil 19 milionů korun. Většinu pokryl Národní plán obnovy. Zázemí pro 6 klientů má rodinný charakter a k dispozici mají i zahradu. V Opavě začala další část rekonstrukce městského útulku pro opuštěné psy. Celý areál výrazně poničily záplavy na podzim roku 2024. Hotové už jsou nové kotce, teď přišla na řadu hlavní budova. Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce tohoto týdne. Teploty budou ještě stoupat. V neděli ke 40 stupňům. V pondělí by se mělo ochladit. 40 stupňů je také absolutní rekord naměřený v Česku, a sice v roce 2012. Počasí dnes slunečné, teploty do 32.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici první třídy číslo 45 u obce Nové Heřminovy v okrese Bruntál havaroval autobus. Srazil se tam s dodávkou a provoz je výrazně omezený. Projíždí se Kyvalově a je tam kolona.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Do zemského archivu v Opavě se podíváme už za pár minut po písni od skupiny Jelen a Nadi Urbánkové. Mějte pěkné ráno.

0: V 8 hodin a 39 minut míříme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava do Opavy. Fotoaparáty a skenery jedou v českých archivech na plný výkon. Historici postupně digitalizují miliony listin, kronik a zápisů v matrikách. A současně s tím přibývá rychle lidí, kteří využívají digitální badatelny na internetu. Tak to se dá jednoduše dostat i k překladům historických dokumentů.
1: Polští okupanti v letech 1938 až 39.
2: To je jeden ze záznamů v digitálním archivu. To vás zajímá.
1: No, chtěl bych se naučit v tom archivu hledat, ale ještě to moc nejde.
2: 19letý Tomáš z Karviné má rád válečnou historii a toho přivedlo k bádání z pohodlí domova. Cesta k digitální podobě každého zveřejněného dokumentu má jasně daná pravidla.
3: Teďka děláme vlastně digitalizaci fotografií. Je to digitální bezrcadlovka s rozlišením 100 megapixelů.
2: Pavel Doležal v Zemském archivu v Opavě právě zvětšňuje fotografii z nějaké dobové slavnosti. Musí ji dobře nasvítit.
3: A provedu vlastně vyfocení té
2: fotografie. Zároveň vznikne ověřený popis jakékoliv archiválie s historickými podrobnostmi. Třeba u překladů starých kronik pomáhá umělá inteligence, takže se v nich potom dá hledat jako v běžném textovém programu. O kroniky je teď velký zájem.
3: Dneska máme zpracované, už se blížíme k 1500 kronikám, co zhruba 200 000 stran a přibývají možná i v tuto chvíli další.
2: Právě Opavský zemský archiv je na špici digitalizace v Česku. Na dálku už zpřístupnil více než 20 milionů archiválií. Do jeho online databáze se ročně přihlásí téměř 700 tisíc lidí, potvrdila archivářka Irena Moravcová.
4: Máme i evidované třeba přístupy od někud z jachty z Tichomoří, ale máme třeba i badatelskou základnu v Austrálii, kde ti lidé nám píší a jsme velmi rádi, že vlastně můžeme naše archiválie zpřístupňovat do celého světa.
2: Masivní digitalizace podle ní pomáhá uchovat staré listiny i proto, že už s nimi badatelé nemusí fyzicky manipulovat a méně se ničí. Konec tradičního bádání pod lampou v archivech to ale není. Všechno se totiž k fotoaparátům a skenerům zdaleka nedostane. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Žlutá koule na obloze nás dnes bude zahřívat možná až trochu nepříjemně. Nejprve ale aktuální situace v regionu. Pojďme se podívat do hor. Na vrcholu Lysé hory je teď krásně slunečno. Teplota vzduchu 18 stupňů Celsia. Zamíříme teď do Chukalny na Opavsku. Už teď 23,5 stupně. No a teploměr dnes ještě vystoupá. Čeká nás totiž další tropický den bez deště. Za to s teplotami až okolo 32 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: konec dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava je tady, tedy ne ještě úplně. Čekají nás písně od Františka Nedvěda a kapely Queen. A také vás rád pozvu k poslechu pravidelné čtvrteční lékárny, což je pořad, ve kterém se můžete ptát i vy, naši posluchači. Dnes budeme mluvit o plísňovém onemocnění kůže, odborně o kožní mykóze. Ivana Šuláková pozvala k mikrofonu Martina Olšara, lékaře kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. A ptát se bude mimo jiné i na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak vytrvalé a zda mu lze nějakým způsobem efektivně předcházet. Lékárnu si naleďte 10 minut po 11. hodině. Už za chvíli začne Dobré dopoledne. Vysílání vás bude provázet Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Přeji krásný slunečný den.
1: Zasmějte se s námi! Víte, jak to je v manželství. Pořád si jeden musí udržovat určité domácí postavení, aby ho ten druhý nezačal využívat. A to se baví dvě vdané dámy a ta jedna si stěžuje, že doma pořád uklízí a ta druhá se jí ptá, a to uklízíš doma sama nebo co? A ta první povídá, jak sama, proč sama, nejsem sama, manžel na mě dohlíží. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel dnes v Praze přivítá šéfy evropských veřejnoprávních médií. Ode dneška je znovu možné žádat o podporu v rámci Nové zelené úsporám. V opavských arkádách začíná letní série venkovních koncertů. Dnes bude slunečno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá. Hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. V Praze dnes začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní také prezident Petr Pavel, který na akci přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize.
2: Ještě před začátkem valného shromáždění se vedení organizace a členové spadající pod střední a východní Evropu vymezili proti plánům vlády Andreje Babiše z hnutí ANO změnit systém financování a snížit rozpočty obou institucí.
3: V tomto duchu je konání velké valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory.
2: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Státní fond životního prostředí začne dnes dopoledne v 10 hodin znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domu. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry, vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
4: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
0: Příjem žádostí skončí 31. října. První peníze domácnosti získají letos na podzim. Program Nová zelená úsporám funguje už od roku 2009 a celkem ho už využilo na 600 tisíc českých domácností. Dobrovolní hasiči v Karviné dostali novou cisternovou stříkačku. Město jí získalo darem od obce Tísek. Nová cisterna pojme skoro 3x více vody než dosavadní vozidlo. Výrazně tak rozšíří možnosti nasazení jednotky, říká mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
5: Nová cisterna umožní dobrovolným hasičům zvládat zásahy, zejména tam, kde je potřeba větší zásoba vody. Budou tak ještě lépe připraveni pomáhat občanům při mimořádných událostech.
0: V Opavě dnes začíná série letních venkovních koncertů. V centru města v plánu jsou každý čtvrtek v podvečer v prostoru Arkád až do konce srpna. Jako první dnes vystoupí opavský klavírista Jan Urbančík. Koncerty organizuje Opavská kulturní organizace.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno a teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor v Krnově na silnici k hraničnímu přechodu. Do Polska se srazila dvě osobní auta, jsou tam i zranění, probíhají proto záchranné práce, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 9 hodině, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídne v 10 hodin. Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je čtvrtek 25. června a i dnešek začne dnešní dopoledne, odstartuje magazín Křížem krajem. Na výlet nás vezme tentokrát Romana Kubicová. Jen si to představte, místo tohodle letního vedra svěží sníh, doma nazdobeno a útulno. A k tomu stromeček, koledy a betlém na stole. Ano, Vánoce budou přesně za 30 minut. A proč na to teď vzpomínáme a připomínáme? Čeká nás totiž osvěžující návštěva. Vánoční chalupa ve Štramberku. Tak přesně takový bude dnešní magazín Křížem krajem. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Palo Habera a taky třeba kapela ABBA. Tak si to tedy hezky užijte a dobré dopoledne.

0: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: A začíná čtvrteční křížem krajem s datem 25. června. Nejlepší čas na návštěvu vánoční chalupy ve Štramberku. Přeci právě teď, ve spalujících letních vedrech, to prozrazuje a potvrzuje i Dagmar Juráková, která z lásky k těmto zimním svátkům s manželem provozuje právě tuto zimně laděnou chalupu nedaleko Štramberského náměstí. A co nás v ní čeká, tak to se podařilo zjistit z redaktorce Romaně Kubicové. Teď se tam podíváme.
3: Američané ví, že Santa Claus bydlí na severním pólu, tudíž tam sídlí Vánoce, ale kde sídlí u nás Vánoce, tak to musíte do Štramberku, protože tady mají rovnou vánoční chalupu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Paní Kubicová, Pavlíku.
3: Když jsem řekla, že Vánoce tady bydlí ve Štramberku, tak tady je krásné heslo, kdo nemá Vánoce v srdci, pod stromečkem je nenajde. Otevřeli jsme mříž a jsme tady. Jsme v expozici. Proč je tady celá vánoční chalupa?
6: Protože oba s manželem milujeme Vánoce. Manžel sbírá léta betlemky a jak už jsem řekla, je škoda je mít někde v krabicích. Podařilo se nám koupit tento domeček a věnovali jsme ho celý Vánocům.
3: Jak to vypadá v červenci, když někdo přijde v tom vedru? Rád se podívá?
6: Podívají se rádi, protože je to rarita víceméně pro ně v tom horku třeba přijít sem a prohlédnout si betlémky. Jsou to většinou turisté, kteří přijedou na návštěvu do Štramberka.
3: Pojďme se porozhlédnout vlastně, co tady máte. A už vidím, tak to je asi typické valašské tady.
6: To je štramberský betlém. Je to kopie štramberského betléma, kterou vyřezal pan Dušan Adamec, který vyřezal i ten hoclavický betlém.
3: A to je místní řezbář nějaký?
6: Je od Opavy. Přesně vám neřeknu to místečko. Podle fotografií manželovi vyřezal z lipového dřeva tento betlémek. Je to zmenšení na toho původního betléma.
3: A kde je vlastně ten původní štramberský betlém?
6: Ten někdo ukradl.
3: Kdy?
6: V roce 92.
3: Z kostela nebo odkud?
6: Ne, z kapličky.

0: Právě ten šturc, to úzké sklo, že ten betlémek vystavěli takto do výšky.
1: Je to hezké, praktické, nezabere vám to moc místa?
0: A mnohé ty betlémky, figurky třeba se vyráběly z různých materiálů, ze včelího vosku, nebo byly takzvaní chlebanci. Takže ti chutnali takovým těm různým domácím predátorům a tady pod tím sklem to uchránili.
1: Umění určitě je tady ten betlém v lahvi, kdy to tam ten modelář musel všechno nastrkat.
0: Stejně jako lodě, tak se někdo pustil i do betlémku v lahvi.
2: Představuje jeden z raritních betlémů, které najdete ve vánoční chalupě ve Štramberku, Dagmar Juráková. No a protože Vánoce jsou svátky, kdy si můžete dovolit i trochu toho kýče, tak jeden vám představíme hned po písničce.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Ivo Petr, muž, který procestoval a prošel desítky zemí světa. Přiblíží vám mimo jiné zajímavá místa u našich sousedů, která jsou snadno dostupná a rozhodně stojí za návštěvu. Vyspovídá ho Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte magazín Křížem krajem. Už před písničkou jsme se dozvěděli, kde se Vánoce po celý rok schovávají, než se ujmou své vlády. Najdeme je ve Štramberku, ve vánoční chalupě manželů Jurákových. A slíbili jsme jeden raritní předmět na hranici kýče, což takhle německý otáčecí stojan na stromeček, který je zároveň hrací skřínkou.
3: Pan Pavel nám natáhl originální hrací skříňku, na níž se točí živý stromeček?
4: Ano, je to stojan pro vánoční stromeček a jsou tam dvě melodie vánoční. Otáčí to stromečkem a přitom to hraje jednu a druhou za sebou.
3: Kde pak se těšila, která pak rodina z toho stojanu?
4: Jeda to nevím, to jsme přivezli z nějakého starožitnictví, původ nevím.
3: Mně to tak připadá, jak někde z Německa, protože i když se dívám na ty vánoční ozdoby, jsou tam takové tváře v různých uniformách.
4: Původ
3: letadlo.
4: Toho stromečku a výrobce je německý, ano.
3: Prostor chalupy ale nafukovací není, že jo? Takže říkáte bohužel, protože by bylo co ještě sbírat. Ano, teď jsme v druhé části, a tady taky máme nad čím žasnout. No to je úžasný, betlém a i se stromečkem na vrchu.
5: To přesně nevíme, co je, že prý snad je to masopustní strom.
3: Masopustní?
5: Ano, ale víc k tomu nevím, bohužel.
3: No ten vrch vypadá jak vánoční stromeček.
5: Vánoční stromeček a dole je prostě masopustní průvod různých masek, figur, je tu krakonoš, je tu tygr, čert, prostě
3: prase.
5: Prase, ano, je tu všechno možné.
3: A spousta ptáčků, takže to by tak odpovídalo už tomu volání jara trošku.
5: Ale všechno je to dřevěné, ty ozdobičky. Takže vlastně ani se to nedalo nějak očistit, protože se to začalo rozpadat. Když se na to sáhlo, na ty skřipce, tak už se nevrátili zpátky. Takže je to tak, jak to manžel objevil u někoho, tak to je.
3: A jak je to asi staré?
5: Nedokážu říct.
3: Kde jste to aspoň objevili, jestli to bylo taky na Valašsku?
5: Ne, to si manžel přivezl z Čech, protože on tak jezdí různě za betlémáři a s betlémáři po různých výstavách a k různým jiným betlémářům, sběratelům a tam objevují zajímavé kousky.
3: Dobře, a tady zavítáme, tady je taky nějaký nádherný.
5: To je betlémek od současného výtvarníka pana Václava Vaňka.
3: Oči to má jak od trnky, ty ano, loutky.
5: Přesně tak, jsou to takové loutky a taky každý rok si přikupujeme jednu, dvě figurky. V loni přijeli hospodyně s peřinkami a hospodář s kolíbkou třeba.
3: A jak to funguje? Ti výtvarníci mají třeba nějaké portfolio figurek nebo vy si přímo objednáte?
5: My si přímo objednáme třeba figurku, kterou bychom chtěli. Objednali jsme si děti tančící, postupně k nám přijížděli muzikanti. Manžel má rád kozy, tak si objednal hospodáře s kozou. Takže postupně si vybíráme, co tu ještě nemáme, co by tu mohlo stát, kominíka pro štěstí, anděla na střížku.
3: A začínáte vždycky svatou rodinou, nebo už jste začali?
5: Svatou rodinou.
3: Vždycky. Jo, vždycky. To musí být.
5: Ano, to je základ a pak ty darovničci se scházejí.
3: Pokud se chcete celoročně pokochat krásou betlému a takové originální výzdoby, jakož i starými hračkami, tady se dívám, že tady máte kočárek, figurky, houpacího koníka, krásné oblečky, tak určitě se stavte ve vánoční chalupě manželů Jurákových ve Štramberku. Ze Štramberka Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A magazín Křížem krajem tady bude zase zítra v pátečním dopoledním vysílání. Oranžerie v zámeckém parku v Raduni na Opavsku byla povstavena už na počátku 19. století. A právě do tohoto prostoru určeného k pěstování subtropických rostlin zamíříme v tom zítřejším magazínu Křížem krajem. Co právě teď v oranžerii kvete, tak to zjišťovala redaktorka Iva Havlíčková.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
6: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.mujkraličák.cz.

9 hodin 32 minut, tohle je Elton John a posloucháte Český rozhlas Ostrava. Jak ošetřit puchýře a jak jim nejlépe úplně předejít, tak to vás dnes naučí Jarka Vykoupilová a její babské rady. Začínáme za chvíli. Je naprosto.

0: Pražské rady.
1: Turistické puchýře vznikají nejčastěji třením nebo tlakem. Tekutina uvnitř vytváří ochrannou vrstvu nad poškozenou kůží a pomáhá hojení. Proto je vhodné ponechat puchýř neporušený, pokud nezpůsobuje výrazné obtíže. Nejúčinnější ochranou bývají hydrokoloidní náplasti, které citlivé místo dobře ochrání. Ty vytvářejí vlhké prostředí, podporující regeneraci pokožky a zároveň tlumí bolest při chůzi. Pokud puchýř praskne, je důležité ho omýt čistou vodou, případně dezinfikovat a překrýt sterilním krytím. Kůži na povrchu není vhodné odstraňovat, protože funguje jako přirozená ochranná vrstva. Prevence je v tomto případě jasná: nošení dobře padnoucí obuvi, kvalitních ponožek i preventivní používání ochranných náplastí na místa, o kterých víte, že jsou na puchýře náchylná. Zkušený turista nedá dopustit ani na pečlivé nakrémování chodidel před každou túrou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

byla jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 9 hodin 41 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jaké to je, když svět kolem vás stichne? Zkusíme to? Další odpověď nabídneme v programu spolku Sem jedno ucho, a to ve velkém světě techniky v Ostravě. Za malou chvíli tam s naším rozhlasovým mikrofonem zamíříme přímo živě do Vítkovic.

0: Krátce po 9:45 posloucháte Český rozhlas Ostrava. Ve velkém světě techniky v Ostravě dnes nebudou návštěvníci jen poslouchat, ale hlavně vnímat svět trochu jinak. Spolek Sem jedno ucho totiž prostřednictvím své přednášky a besedy přibližuje život lidí se sluchovým postižením a ukazuje, s jakými situacemi se každodenně setkávají. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak funguje komunikace bez sluchu, dozvědět se více o českém znakovém jazyce a také o tom, jak bourat bariéry mezi slyšícími a neslyšícími. Co všechno se dnes mohou školáci naučit a proč je důležité umět naslouchat i bez slov? Na místě je naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, dobré dopoledne do velkého světa techniky. Tak povídej, jak to tam vypadá, jak celá akce probíhá.
2: Krásné odpoledne. Je to tady naprosto šílené. Tady myslím v dobrém. Tolik dětí a akcí a věcí, které se tady ve velkém světě techniky v tuto chvíli dějí. Tak jak můžete slyšet, tak opravdu my slyšíme úplně všechno. Děti si tady zkoušejí a žáci nejenom to, jak se žije lidem se sluchovým handicapem, protože to je teda to hlavní téma, ale je tady vlastně jsou tady ukázky i jiných handicapů, s kterými se lidé musí ve svém životě potýkat, a i to jim právě dnes organizace Sem jedno ucho, a tedy hlavně paní Veronika Šerc, tak ta jim to předvádí a vysvětluje, co všechno se tady děje a jak to funguje a jak mohou lidé právě žít naprosto plnohodnotně, i když jim třeba nějaký ten vjem schází a třeba nevidí, neslyší nebo mají pohybové problémy. No a paní Veronika už je tady se mnou i já přiznám, že my se známe už chviličku, takže si i tykáme, abychom nepřekvapili naše posluchače. Veronko, řekni mi, co se tady dnes všechno od tebe žáci dozvědí nebo dozvěděli?
3: Tak my už vlastně tu první část máme za sebou. Byli jsme v expozici Žít normálně. V rámci této expozice tak za námi přijeli žáci, páťáci ze základní školy, 6. základní školy z Frýdku Místku, a my jsme si společně prošli různá stanoviště. Ti žáci si vyzkoušeli, jaké je to jezdit na vozíku, to znamená mít nějaký fyzický handicap. Vyzkoušeli si, jaké je to být parahokejistou. Byli v temné místnosti a tam nahmatávali bez zraku, tak nahmatávali 5 různých věcí, nebudu prozrazovat co, kdyby náhodou za námi někdo přišel. Vyzkoušeli si různé aktivity, které vlastně zahrnovaly to, že třeba nechodí, a velkou zkušeností pro ně je, když jsme u takové tabule s duševními onemocněními, protože ti žáci kolikrát mají představu, že třeba schizofrenii může mít jenom člověk, který je třeba starší, ale oni viděli a na základě těch příběhů, co jsem jim povídala, tak zjistili, že vlastně různé i to duševní onemocnění se může týkat opravdu i mladých lidí.
2: No, vaše organizace Sem jedno ucho nedělá jenom takovéto přednášky jako jeden den s handicapem, jako je třeba ten dnešek, ale já vím, že máte teďka i celkem zajímavou soutěž, která by mohla i posluchače zajímat.
3: Je to tak, je to jeden den neslyšícím, a v rámci této soutěže my hledáme takové příspěvky, které co nejlépe představí to, aby si žáci uvědomili, jaké to je, kdyby jeden den nic neslyšeli. V minulém roce se přihlásila třeba paní učitelka, která se svojí třídou naznakovala písničku. Nebo jsme tam měli ze střední zdravotnické školy krásný příspěvek, kdy vlastně vymyslela jedna z žaček nebo jedna ze studentek krásný takový příběh, kdy se potká slyšící člověk s neslyšící slečnou. Takže hledáme to, takové prostě zajímavé příspěvky, můžou to vlastně ty aktivity mohou být různého charakteru. Literární, mohou to stvárnit třeba výtvarně. Jedna škola už se mě ptala, jestli může v rámci keramiky třeba něco vytvořit, nějaké ucho. Takže opravdu je to o tom, aby jsme si představili, jaké by to bylo, jaké zvuky by nám chyběly, kdyby jsme jeden den nic neslyšeli. A vlastně mně se strašně líbí, že mi třeba paní učitelky dávaly z minulého roku zpětnou vazbu, že najednou třeba řekli, my jsme si udělali projektový den a my jsme si řekli, co to jsou sluchadla, my jsme si řekli, co to jsou kochlární implantáty. Podívali jsme se na operaci. jak vypadá taková implantace. Takže mám radost, že ti žáci a i ti učitelé vlastně to berou tak, že to není pro ně jenom přihlásíme se do soutěže, ale je to opravdu pro ně něco, co vlastně třeba v běžné výuce by na to nebyl čas. Ta soutěž končí 6. září, takže určitě je spoustu času ještě vymyslet různé aktivity a my budeme mít vyhlášení v rámci Mezinárodního týdne neslyšících, který se slaví každoročně 3. týden v září a 24. září pak pozveme výherce do Senátu. Takže to vyhlášení bude v Senátu a veškeré informace k té soutěži najdou lidé na stránkách našeho spolku Jsem jedno ucho www.jsemjednoucho.cz.
4: Já moc děkuji a přeju, ať se přihlásí co nejvíce tříd, žáků a lidí, které to zajímá. Díky moc.
3: Moc děkuji za pozvání.
4: No tak jste to slyšeli, pokud byste chtěli zažít tedy jeden den s handicapem, tak se určitě podívejte na stránky Jsem jedno ucho, a nebo i pokud by vás zajímala soutěž Jeden den neslyšícím.
0: Petra Pivková z Dolních Vítkovic z Velkého světa techniky. Petro, děkujeme a přejeme hezký den.
4: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje, že roste počet gangů, které dováží do střední Evropy ženy z Asie a nutí je k prostituci. Ve Strážnici začíná mezinárodní folklorní festival. Část programu je zaměřená na Slezsko. Teplotní rekord v Česku včera naměřilo 14 stanic. Bude slunečno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gengy dováží z Asie a Latinské Ameriky ženy, které jsou v Česku nucené k prostituci. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. Pachatelé jim původně nabízeli práci servírek, modelek nebo prodavaček v Evropě. Pokračuje mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej.
4: V tomhle směru je ze stran pachatelů často užívána metoda takzvané růžové ruky. To znamená, že oběť je znáborována osobou, kterou zná, často jinou současnou či bývalou obětí. Tato metoda využívající přirozenou důvěru je velmi účinná.
2: A dodává, že některé ženy jedou do Evropy i přesto, že ví, že budou provozovat prostituci. Z výroční zprávy dále plyne, že kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zajistili v loňském roce majetek v hodnotě skoro 4 miliardy korun. Právě teď začíná mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Jako první jsou na programu představení pro školy. Divákům se ukážou zahraniční soubory ze 4 kontinentů, například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Část programu se zaměří i na lidovou kulturu Slezska. Festival, kterého se pravidelně účastní na 30 000 návštěvníků, potrvá do neděle. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Doplní to mluvčí radnice Markéta Kanyová.
5: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Česko znovu zasáhly vysoké teploty. Rekord naměřilo 14 ze 170 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně Celsia. V dalších dnech mají teploty podle předpovědi stoupat ještě výš. Podle meteorologů by teploty o víkendu mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012.
3: Počasí.
2: Dnes aktuálně bude v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně polojasno, teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Důležité dopravní varování: na silnici mezi obcemi Bludovice a Žermanice na Karvinsku srazilo osobní auto cyklistu, ten je vážně zraněný. Probíhají proto záchranné práce. Dejte na to pozor, provoz je částečně omezený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po 10. hodině. Tohle byly aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Ty další vám nabídneme v 11. hodin. No a jako tradičně po každé po 10. hodině ve všední den i dnes je pro vás připravena jedna ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Nechci nic napovídat, ale fanoušci městské hromadné dopravy budou mít dneska trochu větší šanci vyhrát hezkou audioknihu Dity Táborské Černé jazyky. A k tomu pár drobností s logem Českého rozhlasu Ostrava. Nabídneme pochopitelně i rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme třeba do ostravského vesmíru nebo na dny nové opery a v Kopřivnici přivítáme léto. Tak tolik tedy dopolední nabídka po 10. hodině. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne a už teď se těším na toho, kdo bude odpovídat v našem kvízu. Předtím Jojo Band a Jakub Smolík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, já vás zdravím, tady je posluchačka Eva.
1: Evo, já vás zdravím, odkud nám voláte?
2: Z Novojičínska.
1: Z Novojičínska, a jak moc se vyznáte v městské dopravě hromadné?
2: No, tak možná moc ne, jezdím většinou autem, no.
1: Autem, dobře, dobře, no tak uvidíte, třeba budete mít štěstí, konec konců dostanete i tři možnosti odpovědi, jednu z nich si vyberete. Takže jdeme na to?
2: Ano.
1: Tak pojďme. Trolejbusová doprava. Trolejbusová doprava byla v našem kraji zaváděna do systému veřejné dopravy až po druhé světové válce. Kromě Ostravy se trolejbusem můžete projet i v Opavě. Tam byly tyto autobusy s tykadly zavedeny do provozu v roce 1950, čímž nahradili provoz opavských tramvají. Kolik trolejbusových linek v Opavě jezdí dodnes, když víme, že jednou z pravidelných linek je to 7 zastávek do Kateřinek? Tak tohle je otázka. Kolik trolejbusových linek v Opavě aktuálně jezdí? A máte na výběr. Je to buď za A 5 linek, za B 7 linek, za C 4 linky.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Hned dva velké hudební festivaly kralují ostravskému kulturnímu dění. Co dnes přichystal Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka a co dny nové opery, prozradíme v našich kulturních typech už za malou chvíli.

0: 10 hodin 25 minut, tohle je dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Katovický orchestr v čele s klavíristou Lukášem Vondráčkem se dnes představí ve Vesmíru v Ostravě. Koncert začíná v 19 hodin a na programu je například Schumannův koncert pro klavír a orchestr Amol. Sál Vesmíru najdete v centru města za pasáží Vesmír na Zahradní ulici. Jablunkovský spisovatel Petr Sagittarius dnes v Třinecké knihovně pokřtí od 17 hodin svou novou knihu. Devátý díl detektivní série Trojkund se jmenuje Tramvaj na Saxenberg, tak tedy dnes v Třinecké knihovně od 5 odpoledne. A ostravský kampus Palace se dnes stane dějištěm hned dvou představení v rámci festivalu Dny nové opery Ostrava. Nejprve začíná o 6:30 večer nová nauka o harmonii Milana Guštara. Poté ve 21 hodin Váška Jakuba Rataje.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Už zítra si školáci odnesou vysvědčení a začnou jim velké letní prázdniny. V Kopřivnici proto přivítají léto. Program tam nachystali dokonce na celé 3 dny a my detaily přidáme za chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tohle byl Miroš Birka, 22 dní. Už zítra začnou prázdniny a školáci si půjdou pro vysvědčení a tak na mnoha místech dovolenkovou atmosféru připomínají nejrůznější akce. V Kopřivnici se rozhodli přivítat léto hnedka třídenním programem. No a proto já už mám na telefonní lince i mluvčí kopřivnické radnice Lucí Macháčkovou. Dobré dopoledne.
1: Krásný den.
0: Akce pořádáte pod názvem Rozjeď léto. Pro koho jsou určené a kde se budou konat?
1: Všechny ty akce se budou konat na Novém náměstí, kde jsou postavena dvě pódia, tribuny, velkoplošná obrazovka a vzhledem k počasí také různá množítka a fontánky. Program bude opravdu pestrý, takže srdečně zveme všechny generace. Mm-hmm. Návštěvníci čekají vlastně tři dny úplně plné zábavy, hudby, tance, setkávání pod širým nebem. Můžu se těšit například na hospodský kvíz, aktivity pro děti, taneční vystoupení nebo koncerty místních muzikantů, kapel a orchestrů.
0: A co konkrétního čeká návštěvníky Kopřivnického náměstí dnes a co zítra?
1: My jsme dneska začali už ráno, kdy se na náměstí sešli deváťáci z místních základních škol na tradiční akci Zvoní nám naposled. Tentokrát si zvolili téma Survivor, takže pro ně byly připraveny soutěže ve stylu této televizní show, které před malou chvilkou skončily. No a teďka čekáme na 18. hodinu, kdy začne hospodský kvíz pod širým nebem. Účast téhle soutěži byl ale takový zájem, že kapacita pro soutěžní týmy je už naplněna. Přesto samozřejmě lidé mohou přijít jako diváci, fandit a vyzkoušet si kvíz na nečisto. Pokud mám pokračovat, tak v pátek odpoledne po vysvědčení bude určeno zejména dětem. Tam od 15 do 17 hodin budou na náměstí připraveny úkoly s beskydskými strašidílky a za jejich splnění dostanou děti v cíli takovou drobnou odměnu. No a potom večer se Nové náměstí promění v otevřenou koncertní scénu. Od 20:30 zde vystoupí žáci, pedagogové a hosté základní umělecké školy Zdeňka Buriana v rámci velkého open air koncertu, který tady ještě nebyl.
0: To myslím bude fascinující zážitek. V sobotu, pokud vím, tak si tam lidé budou moci užít místní kapely. Kdo konkrétně zahraje, jaké žánry se objeví na scéně v sobotu?
1: Myslím, že bez nadsázky můžu říct, že tam zazní úplně všechny žánry. My začneme v 15 hodin městským dechovým orchestrem, který vystřídá klasika a filmové melodie v podání komorního orchestru Kopřivnice. Potom budou následovat kapely Kyselé rybičky a duo Sami dva. Od nich můžeme čekat zejména cover verze populárních hitů. No a potom vystoupí Swingalia, což je taková místní energická směsice všech žánrů, propojená takovým osobitým humorem bratrů Galiových. A program uzavře místní rocková kapela Sunar Rock, která začne hrát ve 22 hodin.
0: Tolik pozvánka od Lucie Macháčkové, mluvčí kopřivnické radnice, tak já vám přeju, abyste si to v té Kopřivnici hezky užili a dobře nastartovali letní prázdniny. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Moc děkuji a věřím, že se s některými posluchači uvidíme. Mějte krásný den.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ve čtvrtek dopoledne bude v naší rozhlasové lékárně řeč o plísňovém onemocnění kůže, odborně o kožní mykóze. K mikrofonu jsem pozvala Martina Olšara. Ptát se ho budu mimo jiné na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak vytrvalé a jestli mu lze efektivně předcházet. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

3:45 posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za malou chvíli pro vás máme připraven už tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se náš rozhlasový kutil a zahradník Artur Kubica zaměří například na velice zajímavé všežravce a těmi jsou škvoři. Za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Škvor. Tak to je nepříjemný obyvatel zahrádky, pokud se přemnoží. Takže jak na škvory? Chytání škvorů do pasti je daleko účinnější a šetrnější k okolní přírodě, než použití nějakého jedu. Večer srolujte novinový papír do ruliček a ty ruličky rozložte po zahradě. Za svítání budou ruličky plné škvorů, kteří v nich najdou úkryt. Noviny i se škvory potom zlikvidujte. Další účinnou pastí je květináč naplněný slámou nebo senem a posazený dnem vzhůru na tyč v blízkosti rostlin nejvíce ohrožených škvory, jako jsou jiřiny. Škvoři v noci zalezou do květináče a vy se jich každé ráno zbavíte tak, že slámu i s nimi odstraníte, třeba spálíte. Navzdory své špatné pověsti, ale může být škvor na zahradě docela užitečný pomocník, obzvlášť pokud vaši zahradu nebo pokojové rostliny napadly mšice. Škvor je totiž všežravec a když dojde právě na mšice, zvládne jich zlikvidovat až 100, to někdo vypočítal, během jediné noci. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Ostrava je 10 hodin a 54 minut. V sousedním newsroomu už připravujeme další aktuální zprávy. Například detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v Ostravě právě teď vyslýchají karvinského primátora Jana Wolfa. My máme podrobnosti a ve zprávách vám je prozradí Lenka Blažejová. Pak už se můžete těšit na tradiční lékárnu. Je čtvrtek dopoledne po 11. hodině a dneska bude lékárna hned, tedy po zprávách, po dvou písničkách, dneska na téma kožní mykóza. Teď si dáme ještě Michala Tučného a taky Natálii Imbruli a potom hned zprávy.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Blíží se 11. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Karvinský primátor Jan Wolf je na výslechu na policii. Základní umělecká škola v Havířově je po rekonstrukci úspornější a komfortnější. Pracovníci květinářství očekávají dnes a zítra velký zájem zákazníků, končí školní rok. Bude slunečno s tropickými teplotami. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu v Ostravě právě teď vyslýchají karvinského primátora Jana Wolfa. Obviněný je v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Minulý týden po politikovi policisté vyhlásili pátrání. Jan Wolf ale vzkázal, že je na řádné ohlášené dovolené v Chorvatsku. V policejní databázi hledaných osob už nefiguruje. Zástupce olomouckého vrchního státního zastupitelství Radim Dragoun už dříve řekl, že v kauze existuje obava z ovlivňování svědků a maření vyšetřování. Primátor Jan Wolf při příchodu na výslech odmítl toto podezření. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta jí ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
3: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
2: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Moravskoslezský kraj dokončil rekonstrukci Havířovské umělecké školy. Budova má nová okna, zateplenou fasádu i solární panely na střeše, díky kterým je výrazně úspornější. Na podobné projekty chce kraj vyčlenit celkem 1,5 miliardy korun. Uvedla to mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
4: Investice v základní umělecké škole v Havířově je jednou z 53 projektů, které Moravskoslezský kraj realizuje v rámci úsporných opatření na svých budovách. Daří se nám na tyto projekty získávat prostředky z Evropské unie.
2: Květinářstvím rostou v těchto dnech tržby. Školáci s rodiči kupují květiny pro učitelky. Například v Rožnově pod Radhoštěm očekávají největší nápor právě dnes. Podle majitele květinářství Jaromíra Koryčanského na rozdíl od minulých let předávají ve městě všechny základní i střední školy vysvědčení ve stejný den.
5: Podle majitele květinářství u Koryčanských Jaromíra Koryčanského se na nápor zákazníků připravili s předstihem.
6: Kdyby lidé chodili jednotlivě a každý si objednával kytičku, tak bychom to vůbec nestihli, protože opravdu těch dětí je spousta.
5: Jak se ořezané květiny starat během tropických teplot, připomíná majitelka květinářství Pěkné kvítko Klára Záleská.
7: Doma si ji seříznete, dáte do vody, ideálně někam do chladna bez přístupu sluníčka.
5: Květinářství budou mít otevřeno také v pátek před začátkem vyučování. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno a teploty, ty nejvyšší, se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Porubě uzavřeli část hlavní třídy. Z důvodu konání festivalu v ulicích bude uzavřená do neděle do 16 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 4 minuty po 11. hodině, tak tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další už vám nabídne František Tichý, a to v pravé poledne. No, protože je čtvrtek, tak po 11. hodině, jak jste dobře zvyklí, je připravena naše rozhlasová lékárna. Koho si k mikrofonu Ivana Šuláková pozvala tentokrát a jaké téma budeme probírat, tak to vám prozradím hnedka po písničce. A nezapomeňte, až budete chtít projet ostravskou Porubou, neberte to po Lenince, ta je zavřená, koná se tam festival. Teď ještě Petr Muk a taky třeba Roy Orbison. Krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, připravená je i dnešní čtvrteční lékárna. Ivana Šuláková si tentokrát k mikrofonu pozvala Martina Olšara, lékaře kožního oddělení nemocnice Agel v Novém Jičíně. A právě plísňové onemocnění kůže, odborně kožní mykóza, to bude téma dnešní lékárny. Začínáme za 3 minuty.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne, milí posluchači, vám od mikrofonu přeje Ivana Šuláková. Dnes budeme v naší rozhlasové lékárně mluvit o plísňovém onemocnění kůži, tedy přesněji o kožních mykózách. Více nám řekne náš dnešní host, kterým je pan doktor Martin Olšar, lékař kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane doktore, u vás je to premiéra před mikrofonem, ale věřím tomu, že to spolu zvládneme a že dokážete odpovědět nejenom na mé otázky, ale i otázky našich posluchačů, kterým dáme prostor hned v následujícím vstupu našeho pořadu. Začníme tím, co to vlastně jsou ta plísňová onemocnění kůže.
2: Plísňová onemocnění kůže a jsou onemocnění, která jsou způsobená mikroskopickými houbami. A řadíme tam dermatofity, mezi které vlastně v užším slova smyslu vnímáme jako ty plísně, ale máme tam i kvasinky, případně další vláknité houby.
1: Jak je to častý problém u české populace?
2: Velice častý problém a uvádí se, že až 25% dospělých jedinců trpí nějakou formou kožní plísně. A u některých věkových skupin, to znamená ve vyšším věku nebo případně v případě nějakých chronických onemocnění, se to číslo pohybuje až okolo 50%.
1: Čili když odhaduji podle toho věku, který jste říkal a v souvislosti s ostatními onemocněními, to znamená, že tady hraje nějakou roli imunitní systém, stav imunitního systému, je to tak?
2: Ano, přesně tak. A jedná se o infekční onemocnění kůže, takže ta imunitní funkce jedince je velice důležitá. Proto například pacienti, kteří podstupují nějakou formu imunosupresivní terapie, například po transplantacích, nebo to jsou pacienti s cukrovkou či jinými chronickými onemocněními, které ovlivňují funkci imunitního systému, jsou ve vyšším riziku.
1: Jsou ještě nějaké další skupiny lidí, kteří jsou třeba k těmto infekcím náchylnější? Mm-hmm.
2: Určitě. Jednak to může být postižení dolních končetin ve smyslu postižení cévního systému, ať už se jedná o chronickou žilní insuficienci, takzvané varixy a metličky, případně o ischemickou chorobu dolních končetin, tedy špatné prokrvení tepen dolních končetin. A v riziku jsou taky mladí jedinci, sportovci, kteří navštěvují veřejné sprchy, a sauny, wellness centra a podobně.
1: Kde se právě ty plísně objevují a kde se vlastně nakazí? My se ještě k tomu dostaneme i v průběhu povídání k prevenci, ale vy jste zmínil, že čtvrtina populace zhruba trpí tímto problémem. To jsou opravdu ti, kteří k vám fyzicky dojdou na pracoviště lékařské, anebo to je odhad toho, jaká je skutečně realita v populaci s tím, že většina to ani neřeší?
2: Je to spíše odhad. Většina lidí tím, že to onemocnění bývá často asymptomatické, nečiní žádné potíže, tak zůstane nediagnostikované.
1: Kde všude se vlastně setkáváme s tou kožní plísní? Je to opravdu na kůži v těch inkriminovaných místech, to znamená, jdeme tomu, chodidla, mezi prstí, pak jste říkal podpaží, kde ještě na ně můžeme narazit?
2: Jo, jednak to jsou ty oblasti kůže, kde dochází k zvýšenému tření, typicky to bývá právě mezi prstí, nebo to může být oblast třísel, podpaží, ale plísně mohou postihnout i oblast kštice, například u dětí a může vést až k trvalému vzniku zajízvení a ztrátě vlasů a případně může postihnout a často postihuje nehty.
1: To je hodně dlouhý boj. Něco jsem si k tomu načetla, to znamená, to jsou nehty jak na rukách, nebo na rukou, tak na nohách?
2: Ano, přesně tak. Nejčastěji to jsou nehty dolních končetin, ale pokud pacient dlouho tento problém neléčí, může se druhotně přenést ta plíseň i na nehty horních končetin.
1: Někde jsem četla, že se

0: ekzémem a bakteriálními infekcemi. Jaký je v tom vlastně rozdíl? Mm-hmm.
1: Ano, je tam poměrně výrazný rozdíl, ale někdy to může vypadat hodně podobně. Kdybychom se podívali na ty bakteriální infekce, tak nejčastější bakteriální infekcí dolních končetin je erysipel neboli růže, což je akutní bakteriální onemocnění, které se projevuje začervenáním, otokem, bolestivostí, případně i celkovými symptomy, to znamená horečkou, slabostí. A toto onemocnění se léčí antibiotiky, tedy diametrálně odlišná léčba. A co se týče ekzému, tak ekzémy dolních končetin mohou mít různé formy a opět ten klinický obraz je rozličný, ale pokud bychom se podívali na tu nejčastější formu, například atopický ekzém, tak to bývají typicky suché a začervenalé ložiska, které si pacient škrábe, vznikají tam i chronické změny a zase ta terapie je jiná, spíše zde volíme protizánětlivou léčbu.
0: No a jak vypadá plíseň, to si řekneme hned v následujícím vstupu. Jenom připomenu, že si v naší dnešní rozhlasové lékárně povídáme o kožních mykózách, a to s panem doktorem Martinem Olšarem, lékařem kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, kterému můžete, milí posluchači, hned po následující písničce telefonovat k nám do studia na známé číslo 59 611 22 66.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Patří mezi nejčastější kožní onemocnění, vyskytují se celoročně a prospívá jim teplé a vlhké prostředí. O čem je řeč? O kožních mykózách, povrchových infekcích kůži, nehtů nebo vlasů, které dokáží být hodně vytrvalé a pacienty umějí notně potrápit. Právě jejich léčbou se zabývá i náš dnešní host Martin Olšar, lékař kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. A ptát se můžete na detaily i vy, milí posluchači, na telefonním čísle 59. 611-2266. Pane doktore, vy už jste v předchozím vstupu vysvětlil, s čím nejčastěji se mohou kožní plísně zaměnit. Zmiňovali jsme tady ekzémy a bakteriální infekce, ale jak tedy opravdu poznáme, že jde o plíseň? Jak se projevuje na té kůži?
2: Jo, tak kdybychom si měli rozebrat projevy plísně na dolních končetinách, tak tam máme tři formy, což nám komplikuje to rozpoznání. Tou nejčastější formou je meziprstní plíseň. Typicky postihuje meziprstí mezi čtvrtým prstem a malíčkem na dolní končetině, kam se můžou posluchači klidně dneska podívat. Začíná obvykle bělavými šupinkami, mírným začervenáním, olupováním, později může dojít až k mokvání. Další formou je hyperkeratotická neboli šupinatá forma, která se projevuje zhruběním kůže na ploskách nohou. Typicky to mohou být i takzvané zhrubělé paty, kdy pacient si stěžuje, že mu praskají paty a viníkem může být právě plíseň. A třetí formou je takzvaná dyshidrotická forma neboli forma, která tvoří puchýřky, případně až velké puchýře. Ta může za určitých okolností i svědit a může být zaměněna za jiný typ kožní diagnózy, takzvaný dyshidrotický ekzém.
1: Tak to máme ty dolní končetiny. Znamená to, že kožní mykózy se na jiných částech těla mohou projevovat jinak?
2: Ano, přesně tak. Jednak to jsou tady projevy na kůži, ale plísně mohou postihovat i nehty. U těch nehtů ty typické projevy začínají v oblasti volného okraje nehtu, kdy nám nehet ztrácí tu průhlednost, začne se žlutavě zbarvovat, dojde k jeho zhrubění a poté se začne i drodit. A postupně může dojít až k postižení celého nehtu, celé té nehtové ploténky.
1: Když vás tak poslouchám, je vůbec jednoduché odhalit ty prvopočátky, protože předpokládám, že i u této diagnózy je nesmírně důležité zasáhnout včas.
2: Jo, za určitých okolností to může být problematické, musíme vždycky odlišit i jiné příčiny, ale tím, že to patří mezi nejčastější onemocnění infekčního typu na dolních končetinách, tak jako často ta diagnóza může být odhadnuta už v počátku.
1: Může být i toto onemocnění bezpříznakové?
2: Ano, to je právě ten problém, že pacienti často přijdou do kožní ordinace pro jiný problém a když je prohlížíme, tak se koukneme i do meziprstí, například dolních končetin a tak můžeme diagnostikovat plíseň.
1: Takže vy vlastně diagnostikujete mykózu jako vedlejší produkt jiného zkoumání?
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Co nastane, když třeba ty příznaky opravdu přehlédneme, žijeme, dejme tomu, s mykózou i několik měsíců? Znamená to, že už ta léčba posléze nebude tak účinná?
2: Pokud máme dlouhodobě neléčenou plíseň, hlavně nehtu, tak je tam problém, že to onemocnění se léčí velice dlouho, klidně rok a půl, než nám odroste celý ten nehet. Takže jednak to chce trpělivost, jednak někdy celkovou léčbu, takže tohle jsou faktory, které nám komplikují.
1: K léčbě plísně nehtů se ještě dostaneme, ale teď tady máme volajícího posluchače nebo posluchačku, takže se ptám, dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady posluchačka z Lišnova, z Kremštátu. A chtěla bych se zeptat, já teda nevím, jestli tu mám plíseň, já to mám jenom citlivé mezi prstami, jak se třeba sprchuju a náhodou mi tam mezi na ty nohy začne nějaká horká voda, jako ten víte, tak hned to zčervená a citlivý. A já si to mážu jednou mastičkou vždycky večer a přes den jako je to dobrý, ale nosím radši lehké ty cukle, aby ty prsty byly volné. Tak nevím, je to plíseň nebo není? Není tam žádné nějaké velké to, že by tam bylo něco šupinatého nebo něco, jenom to zčervenání a štípání trochu. Štípání.
2: Jo, já moc děkuju za dotaz. Je to docela složité zjistit diagnózu takhle po telefonu, když to vlastně nevidíme, ale pokud tam doopravdy nic není v tom meziprstí, nemáte tam žádné šupinky, žádné začervenání, žádné praskání, tak je ta diagnóza plísně méně pravděpodobná. Ale pokud si nejste jistá nebo váháte, máte obavy, že by se mohlo jednat o plíseň, tak klidně navštivte kožního lékaře.
1: Říká Martin Olšár, lékař kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, který je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. V ní budeme pokračovat opět po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Trápila vás už někdy kožní mykóza? Pokud ano, pak určitě víte, že jde o velmi vytrvalý zdravotní problém, který se často vrací. Mluvíme o něm s naším dnešním hostem, panem doktorem Martinem Olšarem, lékařem kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. A vy se jim můžete taky ptát, a to na čísle 59 611 22 66. Pane doktore, kde se vlastně nejčastěji nakazíme kožními mykozami?
2: Nejčastější způsob přenosu je z člověka na člověka. Takovými nejrizikovějšími místy jsou sauny, wellness centra, případně veřejné sprchy nebo sdílení obuvi, případně ručníku, kdy vlastně přenos od jednoho nakaženého jedince může být právě na druhého postiženého.
1: Vy jste zmínil přenos tedy v rodině mezi nejbližšími, znamená to, a teď hypoteticky, manželský pár, který sdílí stejné lůžkoviny, to je přesně to riziko, kde k tomu může dojít?
2: Ano, neřekl bych úplně ty lůžkoviny jako nejrizikovější místo přenosu, ale byla by to nejčastější.
1: Ano, je tam tělesný kontakt, jo, nějaký, jo, ručníky pravděpodobně
2: tak,
1: a podobně.
2: Jo, jo, určitě ty sprchy, společné prostory.
1: Tak. A proč jsou ty veřejné bazény tak strašně rizikové, nebo řekněme i sauny jste zmínil?
2: A určitě tam je nejdůležitější to, že je tam teplo a je tam vlhko a plísně mají rádi přesně tady toto prostředí, takže proto je to tak rizikové. A ještě důležitá věc je zmínit, že v těch saunách nejsou přímo rizikové ty sauny, kde je většinou vysoká teplota a nízká vlhkost, ale ty prostory okolo nich. Tedy není nutné, aby pacient vůbec nechodil do saun, ale je nutné, aby nosil přezůvky v těch společných prostorech.
1: A máme tady dalšího volajícího posluchače nebo paní posluchačku, takže se ptám, kdo pak volá a jaký máte dotaz. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Ano, máte slovo.
3: Tady je Petr z Frenštátu pod Radhoštěm.
2: Dobrý den.
3: Prosím vás, pane doktore, mám zjištěné ze vzorku, který mi byl odebran z nechtu na nohou, že to mám plíseň. Podstoupil jsem několik léčeb různými léky, jako ve smyslu potírání těch nechtů a tak dále. Nic nepomohlo, tak mi byl kožní lékařkou navržena léčba a pravděpodobně antibiotiky, prostě léky, která léčba, než bude zahájena, tak musím ještě donést jaterní testy, jestli to můžu vůbec podstoupit. Takže to bude asi něco těžšího, zrodidějšího, jak jste říkal, možná na delší dobu.
2: Ano, určitě.
3: Chci se zeptat, je mi 76 roků, beru poměrně hodně léků, asi 6 léků nebo 7 léků beru denně na tlak, na cukrovku, na prostatu, na refluxní chorobu jícnu. Doporučil byste mi v tomto případě, abych ještě tu plíseň léčil jako a přidal si prakticky další nějaké léky, které budou zatěžovat moje játra? To je můj dotaz asi. Děkuji za odpověď.
2: Děkuji za dotaz a já bych začal k té léčbě. Pokud už jste absolvoval lokální léčbu různými způsoby a nefungovalo to, tak pravděpodobně ta celková léčba bude na místě. Je pravda, že ta celková léčba zatěžuje pacientovi játra, nebo obecně musíme hlídat jaterní testy při té léčbě. Nejedná se o antibiotika, ale o antimykotika, tedy látky, které hubí plísně. Ta léčba většinou trvá několik měsíců a je právě na lékaři, který vám to chce nasadit, jestli při vašem zdravotním stavu a při vašich užívaných lécích je možné podstoupit tuto léčbu. Jo, takže určitě skonzultovat s tím lékařem, pokud on uzná za vhodné, že je možné léčit toto onemocnění s těmi léky, které užíváte, tak určitě není problém.
1: Čili, pane doktore, jenom se doptám za našeho pana posluchače, klíčové jsou právě ty jaterní testy. Když dopadnou dobře, léčba je možná.
2: Ano, je to parametr, který sledujeme i v průběhu té léčby. Je potřeba hlídat, jelikož ty léky mohou zvýšit jaterní testy, jo, zvýšit ty hodnoty.
1: Podívejme se ještě na ten přenos. Když jsem pátrala potom, jak všelijak se přenáší kožní mykózy, tak vy jste sám zmínil, že vlastně v rámci rodiny, blízkých lidí, teď v těch veřejných sportovních zařízeních, a já jsem narazila i na domácí mazlíčky. Je to opravdu pravda?
2: Ano, je to pravda. Některé zvířata mohou být zdrojem kožní kožní infekce a plísně. A nejčastěji se s tím v praxi setkáváme například u dětí, které si pořídí nové morčátko, nové koťátko a dojde ke vzniku kožní plísně. Často nemusí být právě na dolních končetinách, ale v místech kontaktu s tím zvířetem, tedy obličej, a mohou to být ruce, případně to může být i postižení vlasaté části hlavy, které může vést až k trvalému jízvení.
1: Takže kočky, psy taky?
2: Ano.
1: Morčata, křečci, prostě všechno to, co míváme doma, jako ty malé mazlíčky. Někdy tyto mazlíčkové, kotičky a pejskové sdílí se svými páničky postel. I tam může dojít tomu přenosu?
2: Přesně tak. A blízký kontakt s tím zvířetem stačí k tomu, aby se přeneslo toto onemocnění.
1: O kožních mykózách budeme v naší rozhlasové lékárně mluvit i po následující písničce, tedy v poslední části naší dnešní rozhlasové lékárny.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o kožních mykózách. Na detaily se ptá mého hosta, kterým je pan doktor Martin Olšar, lékař kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pane doktore, kdy vlastně stačí volně prodejné léky na kožní mykózy a kdy už je potřeba zásahu lékaře?
2: Tak pokud máme plíseň pouze v meziprstí nebo na ploskách dolních končetin, myslím si, že pacient, pokud dodrží ty základní doporučení, co se týče léčby, tak by je měl zvládnout sám. Pokud se mu to nějakým způsobem nedaří nebo si není jistý, jestli to opravdu plíseň je, pak je vhodné vyhledat lékaře a taky pokud je postižený kompletně celý nehet, tam už většinou volně prodejná léčiva nestačí.
1: A co tedy učiní lékař?
2: Lékař diagnostikuje jednak klinickým vyšetřením, případně může provést mikrobiologické vyšetření, kdy může odhalit samotného původce toho plísňového onemocnění.
1: A pravděpodobně nasazuje kromě nějakých lokálně aplikovatelných léčiv, třeba i tu léčbu, o které jste před chviličkou mluvil s naším panem posluchačem, že se nasazují léky, které
2: přesně
1: řeší.
2: Přesně tak. Většinou vždycky začínáme tou lokální léčbou a pokračujeme v ní, i když nasazujeme tu celkovou léčbu. To znamená, jednak to jsou antimykotické krémy, které si může pacient i volně koupit, některé z nich. Jsou to krémy s obsahem účinné látky klotrimazolu, případně terbinafinu, které jsou k volnému zakoupení v lékárnách. Je vhodné tuto terapii doplnit i dezinfekčním mýdlem, které je velice důležité. Názvy těchto volně prodejných mýdel jsou například Protex, který můžou pacienti koupit v drogériích, případně Neocit v lékárně. Spolu s tím, že je potřeba dodržovat i další opatření, jako je stříkání obuvi dezinfekčními spreji, prání ponožek na 60 stupňů, nošení vzdušné obuvi, tohle jsou všechno opatření, které může pacient už začít řešit sám. A jakmile přijde do té ordinace, tak my buď to napíšeme nějakou lokální léčbu na předpis, která je silnější, a nebo už se dobereme k té celkové terapii tabletkami.
1: Pane doktore, specifikem nebo specifickou léčbu má léčba mykózy, která zasáhne nehty. Co když je ten nehet celý zasažený? Já jsem slyšela, že se dokonce přistupuje k tomu, že se ten nehet musí odstranit.
2: V současných doporučeních to odstraňování nehtové plotenky není. Jo, to znamená, takové to strhávání nehtů, které se v minulosti dělávalo nebo někdy dělá, není v těch nejnovějších doporučeních. Jelikož ta plíseň nepostihuje jenom tu nehtovou plotenku, kterou odstraníme, ale postihuje i nehtové lůžko, na kterém ta plotenka leží, a nehtovou matrix, ze které vyrůstá ta nehtová plotenka. To znamená, pouhým odstraněním nehtové plotenky nezbavíme pacienta plísně.
1: Vím, že existují speciální podologické pedikúry, které se zaměřují třeba na zbrušování nechtu a leští to komplexně, takže tudy spíše vede cesta.
2: Přesně tak, je to vhodný doplněk té terapie, kdy vlastně my sami lékaři doporučujeme, aby pacient navštívil pedikérku a byla provedena suchá pedikúra. Musí to být ta suchá pedikúra.
1: Proč se plísně tak často vracejí?
2: Problémem u těch plísní je jednak jejich nedoléčení, to znamená, pacient často aplikuje antimykotické krémy do vymizení příznaků a poté je vysadí. My vždycky doporučujeme, že by měl pacient alespoň 14 dní po vymizení příznaků pokračovat v té léčbě. Dalším způsobem reinfekce, tedy znovu objevení se plísně, je to, že pacient ji může chytit znovu, pokud se pohybuje v rizikovém prostředí.
1: Dělají ještě pacienti nějaké jiné chyby, kromě toho, že léčbu přeruší po vymizení příznaků?
2: Myslím si, že problém je hlavně v dodržování těch hygienických opatření, používání důsledně dezinfekčního mýdla a důsledná aplikace těch antimykotických krémů a hlavně dezinfekce obuvy, kde ty plísně mohou přežívat dlouhou dobu.
1: A pokud pravidelně navštěvujeme sportoviště, tak je to ta zásada číslo jedna, používat obuv. Je to tak?
2: Přesně tak. Sportoviště nebo wellness centra, sauny, všude nosit přezůvky.
1: Čas vyhrazený pro naši dnešní rozhlasovou lékárnu tentokrát vypršel. Děkuji mému hostu, kterým byl pan doktor Martin Olšar, lékař kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pane doktore, díky, že jste přišel, někdy příště se budu těšit na viděnou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A já ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden budeme také mluvit o kožních problémech, pro změnu o dekubitech a bércových vředech, které vyžadují chirurgickou léčbu. To je pro dnešek ode mne vše. Dobrou chuť k obědu přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě směřuje do svého finále. Už za 11 minut vám nabídneme polední zprávy, hned po nich se můžete těšit na hudební poštu. No a zítra po 11. hodině bude pátek, takže je připraven pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Iva Piskalová vám představí Ivo Petra, známého oblíbeného cestovatele, karviňáka, který procestoval kus světa. Zítra si o tom budou povídat v pořadu host Českého rozhlasu Ostrava po 11. hodině.
1: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června, více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, za malou chvíli bude poledne a na poledne vám připravíme i aktuální zprávy. Karvinský primátor Jan Wolf v souvislosti s fotbalovou kauzou vypovídal na policii a my víme víc.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karvinský primátor Jan Wolf v souvislosti s fotbalovou kauzou vypovídal na policii. Kraj přebudoval domek v Bohumíně na nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. České hokejbalisty čeká na mistrovství světa v Ostravě čtvrtfinále proti Velké Británii. Odpoledne bude slunečné s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré poledne. Karvinský primátor Jan Wolf přišel na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl ale policejní budovu opustila pouze jeho advokátka. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Zástupce olomouckého vrchního státního zastupitelství Radim Dragoun už dříve uvedl, že v kauze existuje obava z ovlivňování svědků a maření vyšetřování. Primátor Jan Wolf při příchodu na výslech odmítl toto podezření. V Bohumíně vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Kraj na rekonstrukci rodinného domku vynaložil 19 milionů korun. Většinu pokryl státní národní plán obnovy. Zařízení spravuje Krajský domov jistoty, dodává náměstek hejtmana Stanislav Kopecký z hnutí ANO.
2: Toto zařízení je určené pro 6 klientů, je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Je to dům se zahradou, ze vším všudy, to znamená, že ti lidé opravdu se začlení do té společnosti.
0: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet řešit v pondělí. O samotné kompetenční žalobě rozhodne soud v řádu měsíců. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Výstavbu silnice v délce 6,5 kilometru, která povede západně od města, chtějí silničáři zahájit v roce 2029. Podrobnosti přidává za ředitelství silnic a dálnic Zlín Karel Chudárek.
3: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci, začneme vykupovat pozemky, takže předpokládáme, že někdy kolem roku 29 chceme začít stavět. Sport.
0: Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V pátečním čtvrtfinále se tým kouče Davida Kuny utká s Velkou Británií, která skončila druhá ve výkonnostně horší skupině B. Jedinou branku vstřelil v 42. minutě Samuel Neo Kucharčík. Brankář Vojtěch Mokry udržel poprvé na turnaji čisté konto.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 28 až 32 na horách kolem 24 stupňů a slabým proměnlivým nebo severovýchodním větrem. V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte jasno, přechodně místy polojasno. Teploty v noci klesnou na 17 až 13, přes den vystoupí na 30 až 34 na horách kolem 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte na silnici mezi Komorní Lhotkou a Hnojníkem, odstraňují se tam následky dopravní nehody. V Opavě pak v ulici Sady Svobody je průjezd se zvýšenou opatrností, osobní auto tam narazilo do betonového sloupku. Jezděte opatrně, Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak to byl František Tichý a polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Teď už jsou 4,5 minuty popolední a to je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu. Máte-li hudební přání nebo chcete-li někomu něco vzkázat, tak neváhejte a zavolejte. Spouštíme telefonní linky 596 11 22 66. Jsem zvědavý a těším se na vaše telefonáty. Krásné poledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní hudební poštu začneme a zahájíme v Karviné. Volá nám od tam pan Karel. Dobrý den.
2: Krásný dobrý po obědě, pane Šefre. Vladimíre Šmehlíku, já jsem se zakuchtal, to bylo tak rychle.
1: Tak povídejte, tak znova. Nádech, výdech a pojďme.
2: Nádech, výdech a tak dále. Zdravím všechny vás, který rozhlas Ostrava na Moravě, všech těch posluchačů a rozhlasové rodinky. A v pondělí mají svátek, nebo jmeniny, Petr a Pavel. Já mám známého Pavla, jmenuje se inženýr Pavel Lipový a je z Havířova města, Šumbarku. Přeji mu hodně, hodně štěstí, lásky, pohodu, žádnou nehodu. Zdraví pevně jako chřen a se mu splní každý sen. Kapse trochu drobných, ať má kolem sebe lidí dobrých a boží poženání tomu silou srdce přeje Karel z Karvine a všem posluchačům i vám, pane Šefr, Vladimíre, přeju krásné prázdniny. A hodně, hodně zdravíčka vám všem přeji.
1: Taky vám přeju všechno dobré. Mějte se dobře, naslyšenou. No, tak to byl havířovský pozdrav na Šumbark a teď už inženýrská.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my míříme rovnou za další písničkou. Zůstáváme na Havířovsku, tentokrát jdeme do Horních Bludovic. Odtama nám totiž volá pan Emanuel. Dobrý den přeju.
1: Také vám dobrý den a všem posluchačům Rádia Ostrava. Dnes má narozeninový den naše kamarádka Helenka Žižková z Tiché. Blahopřejeme a přejeme všechno nej. Od zdraví, štěstí a všechno, co se vždycky přeje. Ať se děje, co se děje. Skleničky sice v ruce nemáme, ale živio, živio, do Tiché Helence kamarádce sborem voláme. Helenko, to ti přeji kamarádi z Hájova, Ostravice, Tiché, Kozlovic i Bludovic. A vám děkuji za písničku pro slavenkyni.
0: Rádo se stalo a pozdravujte kolem sebe, mějte se hezky.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A i pro další písničku míříme do Slezska, míříme do Beskyd.

0: a Vilemek, babička Martina s dědečkem Jirkou, prababičky Maruška a Dáša, teta Dagram, Tom a Baja.
1: Děkuji. A my přejeme taky všechno dobré, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máme před sebou další hudební přání, tentokrát od paní Hildy, která se nám dovolala z Karviné. Dobrý den přeju.
3: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům. 26. to je zítra, slaví pan Willibald Lenard 89. narozeniny. Milí oslavenče, přejeme hodně zdraví, hodně úsměchu v novém domově důchodců se svou manželkou Marii a naše matička Frištatska, ať tě ochraňuje a všechno nejlepší.

0: ti přeji spolužáci, duchovci všichni, ročník 1937. A děkuji za prostor Českému rozhlasu a zase někdy nashledanou.
1: Rádo se stalo, paní Hildo, mějte se krásně.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a já jsem velmi rád, že se nám dnes dovolala i paní Anička. Hezký den do Hatě.
1: Hezký dobrý den vám přeju, sluneční, a chtěla bych poblahopřát sousedovi Jendovi, který mě chtěla svátek, taky podělí bude. Petra Pavla, znám jenom Pavla a i Petra, tak nechávám taky písničku a písnička bude a i pro toho pána, co sedí ve studiu, a moc vám děkuju a přeju hezký den.
0: A já moc děkuju za písničku. Aničko, mějte se hezky a zase se mi brzo ozvěte. Naslyšenou.
1: No,
0: já vám ho beru, lidi, kolik, no ještě půlka pořadu, pátá v pořadí, vždycky vám ho vezmu.
1: No, tak jak budu volat.
0: Tak volejte a uslyšíme se.
1: Na
0: tak to bylo Studio Hať a paní Anička.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme na jih z Pražské, se teďka přesuneme na Valašsko, přímo do Bystřičky, protože v Bystřičce hudební poštu poslouchá paní Zdenka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny v rozhlase a dneska bych chtěla dodatečně popřát k včerejšímu svátku mému manželovi, panu Janu Stančíkovi. Přeje mému do dalších let hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka.
1: A my mu přejeme taky všechno dobré, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Tak tohle byly Záhořané a my míříme v hudební poště rovnou za další písničkou. Tentokrát do Bílé, do Beskyd, kde nás čeká paní Květa. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den. Chtěla bych popřát paní Lice Holčákové z prostřední Bečvy, která má dneska narozeniny, hlavně zdravíčko a všecko nejlepší a boží požehnání. Přeje Květa, Jana a Zdenka. Jo?
0: A my taky přejeme všechno dobré, mějte se hezky,
1: naslyšenou. Dobrý, moc pěkně děkuju, že jsem se dovolila.
0: Rádo se stalo. No a z Bílé na Bečvy už letí stříbrný vítr.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a míříme rovnou za dalším hudebním přáním, tentokrát do Místku. Čeká nás tam paní Hana. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vladimíre. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek je pro moji sestřenici, paní inženýrku Lenku Grosovou z Lhánic u Mohelna, která má dnes narozeniny. Milá Lení, přeji ti vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a radosti od celé rodiny, rodinnou pohodu, úspěchy v práci. Dále ti přeji dobré přátelé, stálou vitalitu, co nejméně starosti, dobrou úrodu, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se ti vše splní. Pozdravujeme Vlastíka, Leničku a Martina. Zároveň pozdravuji do Havířova paní Lapišovou a Maštovou, do Frýdku Věrušku, do Koryčanských Pasek Marušku a do Friedlandu klientky domova seniorů. Písnička je i pro vás. Pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám příjemný zbytek dne, šťastnou cestu domů a krásný víkend.
2: Moc krát děkuji, paní Hanko, mějte se hezky, to byl pozdrav z Místku a teď už Hradišťan.

0: A hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je ve svém finále. Máme před sebou poslední hudební přání. Vydáme se na západ Slezska, míříme do hlubokého údolí řeky Bělé. Přesně v údolí mezi Grafenbergem a Zlatým Chlumem totiž leží česká ves u Jeseníku. A tam nás teď čeká Milan. Milane, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre.
0: Tak povídejte, jaké máte přání.
1: Takhle. Chtěl bych dneska zahrát svému miláčkovi, který má dneska narozeniny, říká kolikaté, ale krásné. Jo. Mám ji strašně rád a chci, aby se mnou vydržela co nejdéle, svěží, krásná a upřímná.
0: A to vám přejem oběma. Tak jo, tak díky za telefonát a hezky si to užijte. Taky. Mějte se dobře v České vsi.
1: A naslyšenou zas.
0: Naslyšenou.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 25. června a od mikrofonu se pro dnešek loučí Vladimír Šmehlík. Za chvíli vám nabídneme aktuální zprávy. Mějte se krásně na Moravě i ve Slezsku.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dopravním policistům z Ostravy město koupí speciální vozidlo, které umí odhalit přetížená auta. Česko nabízí pomoc Venezuele, připravuje na vyslání tým na záchranu lidí ze sutin. Zaměstnanci květinářství mají s koncem školního roku napilno. Zítra bude slunečno s teplotami přes 30 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré odpoledne. Vozidlo vybavené mnoha chytrými technologiemi přibude během letoška do výbavy dopravní policie v Ostravě. Město na to policii České republiky přispěje částkou 5 milionů korun. Dopravní policisté tak budou moct přímo v terénu odhalovat auta, jejichž náklad přesahuje povolené váhové limity. Podle ostravského primátora Jana Dohnala z ODS právě taková auta často bourají a na silnicích po nich zůstávají trhliny a další škody.
3: Přetížené auta nám vlastně demolují silnice, takže tady jsme se rozhodli podpořit policii nákupem tohoto vozu. To by mělo být nasazeno do provozu v příštím roce. Slibujeme si tedy od toho zvýšení bezpečnosti, zlepšení stavu komunikací.
1: Česko je připravené vyslat do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Venezuelu po půlnoci středoevropského času zasáhla dvě silná zemětřesení, při kterých zemřelo nejméně 32 lidí. Český tým teď ověřuje možnosti přepravy a sleduje mezinárodní koordinaci. S případným vysláním hasiči čekají na požadavek Venezuely. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR by tam měl vyrazit nejpozději zítra. Své záchranné týmy už do Venezuely vyslali třeba Spojené státy nebo Mexiko. Konec školního roku bývá pro květinářství jedním z nejnáročnějších období v roce. Potvrzují to třeba prodejci v Rožnově pod Radhoštěm. Zatímco v minulých letech se kvůli rekonstrukcím některých škol předávalo vysvědčení v různých termínech, letos si ho všichni žáci a studenti převezmou ve městě ve stejný den. Květinářství proto očekávají výrazně vyšší nápor zákazníků, potvrzuje majitel Jaromír Koryčanský.
4: Nachystáme si kornoutky, nachystáme malé, větší kytky. A ti, co si nevyberou z toho, co je navázané, tak si prostě řeknou, jestli jsou třeba jeden karafiát, jednu růži, tři růže, tak to už děvčata nachystají. Ale kdyby lidé chodili prostě, nebo ty děti jednotlivě a každý si objednával kytičku, tak bychom to vůbec nestihli, protože opravdu těch dětí je spousta.
1: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno s teplotami mezi 17 až 13 stupni. Zítra přes den čekejte jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34 stupně, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na silnici 478 v Ostravě. Mezi Polankou a Proskovicemi se srazila dvě nákladní auta. Místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. A na dálnici D1 mezi kilometry 363 a 363,5 ve směru na Polsko se pracuje na údržbě mostu a je tam uzavřen levý jízdní pruh. Buďte tam opatrní. Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času.
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to nějako vůbec neřešil v začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému. Prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolej, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty si hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže
1: už 4 roky, co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: lepšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že my jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo a pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli, no a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a měli takový jako někdy by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někdy to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžké, těžké, no.
0: Těžké a těžké, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň Yardy Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star. A z Dallas Stars, co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CAA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka, jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak tak mně se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, je trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty, skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda, no.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na let, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokeji nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbal 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfovej a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl, no.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bojový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normální jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo, jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fanděj a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru, no.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se to taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Tak dobře. To už je slovíčkaření.
1: Ale prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Jo, oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role, i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví to, ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tady nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši Dělme. Hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu
1: Já myslím, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, tak jsem si říkal, tyjo, to je divný, se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako, nebo jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to nevěděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. No, vidět své dítě ležet bohužel, bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a byl to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Policie znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Prezident je podle Pavla automaticky vedoucí delegace na summit Severoatlantické aliance. Veterináři kvůli vedrům zpřísňují pravidla pro přepravu zvířat. Chovatele vyzývají k větší opatrnosti. Zítra bude slunečno s teplotami přes 30 stupňů. Zprávy a František Tichý. Dobré odpoledne. Policisté dnes zadrželi karvinského primátora Jana Wolfa. Dopoledne přišel s advokátkou na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po necelých dvou hodinách ho dva maskovaní detektivové odvedli z pouty na rukou do auta. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Žalobce už dříve řekl, že mu hrozí vazba kvůli ovlivňování svědků. Wolfova advokátka Kateřina Světlíková postup policistů kritizuje.
5: Pokud se bude rozhodovat o vazbě, záleží, jak vazební soud o té vazbě rozhodne. My nesouhlasíme s tím, že by klient měl kohokoliv ovlivňovat, to znamená, pokud by to rozhodnutí bylo takové, že do vás by mají, tak si stížnost podáme. Asi se to hodí na více frontách. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy, ale tak to prostě je, tak bojujeme.
4: Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summit NATO. O tom, jaké části se zúčastní, si rozhoduje sám. Pavel to řekl Českému rozhlasu v reakci na výrok ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten zkritizoval rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle Macinky šlo o pokus o ústavní puč a delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
6: Se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda a konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
4: Ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidenta do české delegace doplní. Podle Macinky by o roli Pavla Vankaře měla rozhodnout vláda na pondělním zasedání. Současná vlna veder představuje riziko pro hospodářská i domácí zvířata. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby taky ochlazování zvířat. Riziko hrozí i při jejich přemisťování. Veterináři proto zpřísňují pravidla pro přepravu. Varují taky před ponecháváním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů Celsia. Policie loni zajistila majetek za 7 miliard a 230 milionů korun. To je zhruba o 1,5 miliardy více než v roce 2024, informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek.
3: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno s teplotami mezi 17 až 13 stupni. Zítra přes den čekejte jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Odrách na Novojičínsku v ulici 1. máje se pracuje, omezení v provozu tam bude platit do neděle 28. června. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 14. hodině a za okamžik bude řeč o nájemníkovi hal v průmyslové zóně Hrabová. O tom ví na jihu Ostravy každý, do okolí totiž šíří charakteristický zápach. Italský výrobce Brst Brembo plánuje rozšíření výroby. Moravskoslezský kraj už mu poslal souhlasné stanovisko. My se k tématu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava dostaneme už za malou chvíli. No a ještě nás čekají seniori v Odrách, ti dnes dostanou pomyslné vysvědčení. Jejich Oděrská akademie 3. věku má ukončení školního roku. My se tam podíváme už za chvíli krátce před 14:30. Hezký a nerušený poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď pojďme ke slibovanému aktuálnímu tématu. Italský výrobce Brst Brembo plánuje do konce roku rozšířit produkci v průmyslové zóně v ostravské části Hrabová. Lidé ze sousedství závodu se přitom už roky stěžují na silný zápach. To, že pochází právě ze závodu Brembo, potvrdili i výzkumníci z Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity. Co rozšíření závodu přinese do budoucna? To teď vysvětlí reportérka Marta Pilařová. Je právě ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já začnu hned tím, že společnost Brembo Czech, která má v Hrabovské průmyslové zóně víc než 1500 zaměstnanců a vyrábí brzdy do osobních aut, v úterý získala od Moravskoslezského kraje souhlasné stanovisko s rozšířením výroby v takzvaném procesu EIA a kraj připojil taky souhrn opatření, která mají tuto akci ze strany Bremba doplnit. Náměstek ostravského primátora Aleš Boháč ze starostů pro Ostravu, ale obratem upozornil, že město Ostrava se proti tomu rozhodně odvolá. Poslechněte si jeho vysvětlení.
2: Několik let tvrdíme, že bychom chtěli, aby nevětrali, aby byly zavřené vrata, aby prostě byly některé technologie uvedené přímo v integrovaném povolení a najednou to je zakomponováno, že to bude podmínkou pro tu změnu, takže můžeme mít radost, že nás trošičku vyslyšeli. Bohužel myslím si, že o 7 let později, než by si občané představovali, ale i tak vidíme v mnoha ustanoveních mnoho vágních konstatování. Nesouhlasíme s tím a nemáme stejný názor jako kraj. Máme za to, že by se nemělo rozšířovat vůbec nic této průmyslové zóně, dokud se nevyřeší problém zápachu v okolních obvodech.
1: Ostrava s výrobcem brzd už roky jedná právě o dopadech výroby na okolí, protože na ty radnice obvodů se obracejí obyvatelé s četnými stížnostmi. Konala se i různá veřejná projednání a město Ostrava na kraj už v průběhu procesu EIA poslalo nesouhlasné stanovisko. Kraj ale rozhodl takto a uvidíme, jak o odvolání Ostravy rozhodnou na ministerstvu životního prostředí.
0: A Marti, jak bude vypadat rozšíření výroby, kterou Brembo plánuje?
1: Brembo Czech podle své jednatelky Michaely Badurové nemá v plánu stavět novou halu. Chce ale instalovat novou, výkonnější tavící pec, která bude mít nižší uhlíkovou stopu a bude efektivněji využívat materiál. Více už jednatelka Michaela Badurová.
3: Nově instalovaná pec bude schopna tavit očištěné a vysušené třísky, vznikající při obrábění, které bude možné vracet zpět do výrobního procesu. Je pro nás zásadní, aby jakékoliv úpravy provozu splňovaly příslušné environmentální požadavky a byly realizovány s využitím moderních technologií.
1: Podle Badurové společnost nebude muset vyřizovat nové stavební povolení, bude stačit rozšířit platné integrované povolení, které taky vydává úřad Moravskoslezského kraje. Už vydané souhlasné potvrzení o posouzení vlivů na životní prostředí, to je ta takzvaná EIA, je zásadním krokem k tomu, aby Brembo Czech ono povolení mohlo získat. Novou pec chce výrobce brzd spustit do konce roku.
0: A co výrobce udělá pro to, aby už lidi ze sousedství neobtěžoval silný zápach?
1: Podle jednatelky Brembo Czech Michaely Badurové investují v Hrabovském závodě do zlepšování technologií průběžně. Náklady na účinnější filtraci za poslední roky vyčíslila na 51 milionů korun a avizuje další investice v hodnotě dalších 20 milionů korun. Nepříjemný zápach se ale od závodu šíří dál. Proto se teď Brembo domluvilo s Vysokou školou Báňskou technickou univerzitou v Ostravě, že jí poskytne přesná data o měřeních a výrobních procesech, aby mohli výzkumníci vše analyzovat. Stanislav Mišák z Centra energetických a environmentálních technologií doplní podrobnosti.
4: Naším úkolem bude k řešení problému navrhnout technicky podložené možnosti dalšího postupu. A věříme, že tímto otevřeným dialogem, sdílením skutečně podstatných dat a informací a odborným přístupem, který bude založený na datech, přispějeme k lepšímu porozumění situace a pokusíme se identifikovat vhodná opatření pro další zlepšování podmínek v lokalitě.
1: Neboli Brembo od výzkumníků Technické univerzity dostane konkrétní doporučení, co můžou pro eliminaci zápachu udělat. V tuto chvíli nelze předjímat, o jak rozsáhlá opatření by mohlo jít a kolik by mohla stát. Výrobce brzd ale avizuje svou vůli se těmito doporučeními řídit.
0: Italský výrobce brzd Brembo plánuje rozšíření výroby v průmyslové zóně Hrabová. Hovořili jsme o tom s reportérkou Martou Pilařovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Přeji pěkné odpoledne, naslyšenou.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Po dráhách dnes symbolicky uzavírají další školní rok, jenže tentokrát nejde o děti ani studenty, ale o seniory v obecním domě na Pohoří místní

0: části Oder v okrese Nový Jičín bude odpoledne slavnostní ukončení dalšího ročníku Oderské akademie třetího věku. Ta nabízí lidem přednášky, besedy, pohybové aktivity i příležitost k pravidelnému setkávání a vzdělávání. Akademie funguje pod záštitou střediska volného času Odry už několik let a mezi tamními obyvateli se těší velkému zájmu. Jaký byl uplynulý ročník a co seniory čeká po prázdninách, tak to na místě zjišťuje redaktorka Petra Pivková. Jsme živě ve spojení. Dobré odpoledne, Petro. Tak jak takové ukončení roku Akademie třetího věku vypadá?
1: Krásné odpoledne. Teď se blíží vlastně ukončení toho symbolického roku a bude to takové krásné, už bylo taneční vystoupení, teďka všechny dámy se sešly a mají tady pohoštění a moc hezké prostředí. Já věřím, že všechny budou nadšené a já hned dvě z absolventek akademie tady u sebe mám, paní Milenu a paní Helenu. Dámy, tak co je vlastně Akademie třetího věku Odská?
2: Akademie třetího věku není tak, jak bývá na univerzitách studium, ale je to shromáždění nebo možnost pro seniory, aby byli aktivní, cvičili, vzdělávali se, navazovali nová přátelství. Základní náplní lekce je životospráva a cvičení a doplňují to zájmové kroužky, keramika, procvičování paměti, informatika, tanec,
1: Dělali jste toho velmi mnoho. Co vás třeba bavilo nejvíc, nebo na co se těší? Půjdete vlastně i do příštího roku do akademie?
2: My jsme se ty roky prožívali, myslím, že spokojeně, poklidně, jako a byli jsme rádi, jsme se potkávali a jak tady říkala Milenka, chodíme na turistiku, tancuje se, kuželky jsme hráli, olympiádu jsme vlastně cvičili, mladožil jsme slavili, vždycky jsme si každý ten ročník připravili programy, takže jsme se veselili i s tím karafiátem, že taky dostávali. Máme mezi sebou i dokonce muže, dva muže, takže nejsou to jenom ženy. K tomu patří Vánoce a přednášky.
1: Je to opravdu hodně, co děláte. A vlastně to je na tři roky ten kurz.
2: A o té naší absolutní spokojenosti svědčí to, že nás chodí přes 20 do tohoto ročníku, který končí. A my jsme všichni chtěli propadnout. A ne tady tu krásnou Oderskou akademii. Dokonce se nám povedlo to, že Středisko volného času a městský úřad nám dokázali zařídit další dvouleté pokračování prý z bakalářů na magistry. No tak my to zlehčujeme v uvozovkách, ale je to prostě tak.
1: Tak já vám přeju, ať to všechno vyjde a ať máte další. A ještě mi řekněte, kdo vás vede a kdo s vámi pracuje?
2: Lektorka životosprávy je Anička Brázdilová. Je to vzdělaná, energická, vždy připravená a pozitivní žena. Lektorka cvičení je Marie Vašicová, ta je znalá, laskavá a pohodová. Ordinátorka je Jarmila Chovancová, která je energická, empatická, výborná, ona organizátorka společných akcí. Poděkování patří i paní ředitelce z Hasilové a všem pracovníkům Střediska volného času a samozřejmě městskému úřadu.
1: Tak dámy, užijte si to. Děkuji.
2: Tady je akademie. Paní Jorušku, to mi vypadlo jméno. Vlastně tohle to přišla s tímhle nápadem, dovedla to zrealizovat. Za to věčně.
1: Dámy, já moc děkuji. Užijte si dnešní vzvání, aby se si mohli užít i další, už další dva roky a mějte se krásně. Děkuji moc.
2: Děkujeme.
1: Tak pokud byste měli vězdem se třeba přihlásit do takovéto akademie v Odrách, určitě můžete, protože od září bude pokračovat další akademický rok.
0: Petro, když místy sláblo telefonické spojení, my jsme si některé věci domysleli a věříme a sdílíme stejné nadšení jako dámy, se kterými si je hovořila, protože jsme hovořili o Oderské akademii třetího věku, která má ukončení školního roku. Děkujeme za informace, naslyšenou.
1: Díky moc a naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 14 hodin 34 minuty. Teď máme jednu aktuální informaci. Karvinského primátora Jana Wolfa dnes znovu zadržela policie. Čelí stíhání v rozsáhlé korupční fotbalové kauze, kde ho policie podezírá z ovlivňování zápasů ve prospěch karvinského klubu. Jana Wolfa policisté zatkli po výslechu na ostravské pobočce Národní centrály organizovaného zločinu, kde vše sledovala reportérka Andrea Bartníková, která je živě ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeju.
0: Tak Andreo, co se vlastně před tou pobočkou dnes odehrál?
1: No bylo to opravdu docela dynamické. Před 10. hodinou přišel primátor Jan Wolf v doprovodu své advokátky Kateřiny Světlíkové. Mířil rychlým krokem do té ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu tady v centru Ostravy. Šli rychle, moc se nechtěli k ničemu vyjadřovat. Na mou jednoznačnou otázku, jestli ovlivňoval někoho v této kauze, svědky, nevyslechnuté osoby, odpověděl po karvinsku stručně a rázně, že ne, že neovlivňoval, a pak vešli do té budovy. Ovšem za hodinu a půl po tom výslechu z té policejní budovy vyšla jen jeho obhájkyně Kateřina Světlíková, tak bylo jasné, že pan primátor zůstal vevnitř, že byla z její mimiky a grimas bylo znát, že je teda naštvaná, když to řeknu takhle jednoduše. A ptala jsem se jí, kde je pan primátor, z těch nepřímých jejich odpovědí bylo zřejmé, že je zadržený, říkala, že kritizovala postup policie, říkal, že se budou bránit případně proti vazebnímu řešení této kauzy a řekla doslova, že vůbec nechápe, proč z jejího mandanta, z jejího klienta se teď dělá jaksi hlavní postava celé té kauzy. Já jen připomenu, že primátor Wolf čelí trestnímu stíhání v té rozsáhlé fotbalové korupční kauze, mě podezřelý z toho, že ovlivňoval ty zápasy.
0: A co teď bude s karvinským primátorem dál? Hrozí mu vazba?
1: No, hrozí, to už víme, to je aktuální posun, který jsme teďkom zjistili. Já jsem mluvila s vrchním státním zástupcem Radimem Drakounem, ono to dozoruje právě vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Ten mi potvrdil, že bude navrhovat vazbu, a to takzvaně vazbu koluzní, což přeloženo do češtiny znamená, tam je právě ta obava, aby neovlivnil svědky, další osoby, které policisté potřebují. Aktuálně pan primátor je, myslím, v celé předběžného zadržení, to je běžný postup, tak to prostě bývá. Ten soud to bude řešit tady, ostravský okresní soud, to mi Radim Dragoun také potvrdil. Kdy to bude, nevíme, soudu, ten proces je jednoduchý, když soudu přijde ten návrh na vzetí někoho do vazby, tak běží lhůta, ta je 24 hodin. Já jsem asi před hodinou mluvila s mluvčím soudu, říkal, ještě návrh nemáme, asi to bude až v odpoledních pozdních hodinách, tedy odhadujeme, že to by spíše bylo zítra, že během zítřka se prostě rozhodne, zda karvinský primátor skončí ve vazbě nebo nikoliv.
0: Policisté dnes zadrželi karvinského primátora Jana Wolfa. Dopoledne přišla s advokátkou na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu a hovořili jsme o tomto případu s reportérkou Andreou Bartníkovou. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: bude 3:15 a my vás chceme pozvat do kavárny na kávu a přitom k posezení ještě na stylovém kusu nábytku. Byla by to určitě radost. Řeč bude totiž o nábytkové soupravě Fledermaus, kterou představíme v dalším díle rozhlasového seriálu Příběhy z muzejního depozitáře. Za poznáním do Ostravského muzea vás pozveme už za chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: A v tuto chvíli vás pozveme na výlet o století zpátky, kdy v kavárnách bylo velmi živo a hosté byli vítáni ve stylovém interiéru vybaveném luxusním nábytkem. Takový můžete vidět třeba na aktuální výstavě v Ostravském muzeu. Nábytkovou soupravu Fledermaus v designu Josefa Hofmana si spolu s kunsthistoričkou Monikou Pígerovou prohlédla redaktorka Petra Štrimplová.
2: Nábytková soustava Fledermaus, to je kousek, který návštěvníci můžou vidět na aktuální výstavě Ostravská kavárna. Čím je pro vás, pro kunsthistoriky, tady tato souprava vlastně výjimečná cena? Monika Pígerová, kunsthistorička, mi to objasní.
3: Tato nábytková soustava je určitě zajímavá tím, že se jedná o realizaci podle návrhu architekta a designéra Josefa Hofmana, významného představitele vídeňské secese, který v roce 1905 získal zakázku na vybavení známého vídeňského kabaretu nazvaného Fledermaus neboli Netopír. Tato nábytková soustava, i když má název kabaretu, tak kdybychom byli návštěvníky soudobého kabaretu, tak bychom ji tam nenašli v té podobě, v jaké se u nás ve výstavě Ostravská kavárna nachází. V té výstavě nebyly využity židle, ale právě ty židle byly podstatné, protože v tom návrhu pro Fledermaus, který Hofman vytvořil, tak právě byly židle a stoly. A bohužel do současnosti se nám nezachovaly žádné pozůstatky vlastně toho bývalého inventáře, ale ty židle měly bílou a černou barvu. A byl na nich takový zajímavý detail. Je to detail kuličky, která se schovává vlastně většinou pod sedákem. A tyto kuličky jsou vlastně takovým zpevňovacím prvkem.
2: My tady vidíme i v rámci toho stolečku, který k tomu patří. Popíšeme tvar toho křesílka, ten je takový specifický.
3: Ano, je to vlastně nový tvar. Vídeňští secesionisté přišli s tady tímto tvarem takzvaného klubového křesla, kdy vlastně ta zadní opěrka je spojená s područkami.
2: Ano.
3: A vychází to z toho způsobu vytváření tohoto nábytku. Jedná se totiž o ohýbaný nábytek z masivu, a jde tam o jakousi i úsporu a o to využívání vlastně těch ohybů.
2: Je tam vlastně minimum spojů v této, ano, že tam je jedna to linie toho vršku, toho křesla, jak říkáte, opěrka i s těmi područkami. Tak luxusní záležitost.
3: No, ještě zajímavý detail, kdybychom se podívali na spodní část, tak tím stejným způsobem, tady tím účkovitým obloukem jsou spojené také nohy. A protože vlastně je to posunuté až dolů, ten spoj, tak ta židle se stává velice stabilní.
2: No, ideální pro kavárenský provoz, kde mohlo být svého času. A řekněme, jakého času vlastně, v které době my jsme?
3: Na začátku 20. století. Vlastně tento nábytek sice byl podle návrhu Josefa Hofmana, ale realizovala jej firma Jakob a Josef Kohn. A vlastně toto byla potom známá konkurenční firma firmy Gebrüder Tonet, kteří přišli s ohýbaným nábytkem a se známou židlí číslo 14.
2: Evidentně šikovní řemeslníci. Kunsthistorička Monika Pígerová z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostrava se odvolá proti povolení, aby společnost Brembo rozšířila výrobu. Zastupitelé Doubravy na Karvinsku odvolali z funkce starostku Ferenčíkovou. V několika moravskoslezských nádržích je zhoršená kvalita vody. Zítra bude slunečno s teplotami až 34 stupně. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré odpoledne. Italský výrobce brzd Brembo dostal od Moravskoslezského kraje souhlas s rozšířením výroby. Lidé z okolí průmyslové zóny v Hrabové si přitom už několik let stěžují na zápach, který se kolem stávajících hal společnosti Bremboček šíří. V procesu posuzování vlivu případné nové haly na životní prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko i město Ostrava. To se teď podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu odvolá.
4: Nesouhlasíme s tím a nemáme stejný názor jako kraj. Máme za to, že by se nemělo rozšířovat vůbec nic v této průmyslové zóně, dokud se nevyřeší problém zápachu v okolních obvodech. Je třeba u tady toho dokumentu dodat, že je to jenom stanovisko a teď bude záležet, jak bude firma s ním dále nakládat, jestli bude potřebovat stavební povolení. Ty kroky zatím nejsou zřejmé.
3: Podle Aleše Boháče zároveň společnost Brembo zahájila spolupráci s vědci z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava na omezení zápachu, který se z hal šíří do okolí. Nezávislá starostka Doubravy na Karvinsku Jiřina Ferenčíková skončila ve funkci, informoval o tom Karvinský a Havířovský deník. Zastupitelé obce starostku odvolali 9 hlasy z 15. Odůvodnili to vyhrocenou situací v tamní základní škole, kterou podle nich starostka neřešila správně. Starostovská funkce zůstane do říjnových komunálních voleb neobsazená. Cestující by měli řešit kompenzace za zpožděné nebo zrušené lety bez zbytečných odkladů. Upozorňuje na to Evropské spotřebitelské centrum před začátkem letních prázdnin. Lidé mají při dalším zpoždění letů nárok na proplacení stravy a ubytování. Pokud je na vině dopravce, pak můžou požadovat i finanční náhradu škody od 250 do 600 eur. Potvrzuje to taky mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková.
5: Většina zpoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
3: V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji hygienici při pravidelných odběrech vzorků vody zaznamenali její zhoršenou mikrobiologickou kvalitu. Jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých v Bílovci na Novojičínsku a v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Důvodem změny kvality vody jsou zřejmě nedávné srážky a zvýšený přítok povrchových vod, uvedl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Kvalita vody v dalších nádržích je podle něj dobrá. Hygienici v tomto týdnu kontrolovali kvalitu vody právě v nádržích na Bruntálsku, Opavsku a Novojičínsku.
0: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno s teplotami mezi 17 až 13 stupni. Zítra přes den čekejte jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na nehodu pozor v Ostravě v ulici 1. Máje. Srazila se tam dvě osobní auta. Místo je z opatrností průjezdné. Další dvě osobní auta se srazila v Krnovské ulici v Opavě, také tam projedete s opatrností. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přejeme hezké čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik vás pozveme na výstavu, která přibližuje nelehké osudy žen, které prošly tábory Gulagu. Tato výstava je ve dvoraně radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. A také uslyšíte o tom, že některé příběhy mají výraznou českou stopu. No a ještě se podíváme do Tiché na Novojičínsku, kde mají nový komunitní dům. Z nevyhovujících prostor se tam přestěhovala například knihovna. Scházet se tam mají zahrádkáři, včelaři i hasiči. Více o tomto komunitním domě uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátce před půl čtvrtou. Tak ještě jednou hezký poslech, přidáváme i písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Organizace GULAG.cz ve spolupráci s Ostravským muzeem a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz zve na výstavu Nitky vzpomínek osudy žen v GULAGu. Prezentuje příběhy 26 konkrétních žen. My se už teď více dozvíme od spoluautorky a kurátorky výstavy z organizace GULAG.cz Petry Černouškové, se kterou jsme v telefonickém spojení. Přejeme hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Černošková, představujete příběhy 26 žen, které tábory v GULAGu prošly. Jakým způsobem je představujete, respektive co můžeme vidět a proč jsou ústředním motivem Nitky?
1: Tak výstava je zpracovaná formou a prezentuje to téma GULAGu prostřednictvím rukodělných předmětů, které si ty ženy vyráběly v táborech GULAGu nebo jsou nějakým artefaktem, který symbolizuje ten jejich život v táboru GULAGu. Tu výstavu jsme pojmenovali Nitky, protože, jak jsem uvedla, ty předměty jsou často rukodělné, jsou to různé výšivky nebo ručně šité předměty a ty nitky zde představují jednak pouto s rodinou nebo s přáteli, tak též často pouto k tomu předchozímu životu a mimo jiné jsou také vzpomínkou nebo vlastně otiskem toho života nebo těch prožitků v tom táboru GULAGu. Například na výstavě můžete spatřit šaty, které prošly s jednou ženou celé období vazby a jsou tedy plné záplat a různých jako napržení.
0: Můžete připomenout, čím vlastně lidé v tom pekle sovětských pracovních táborů procházeli a za co se člověk vlastně do GULAGu mohl dostat?
1: Tak ten život v GULAGu byl velmi často spojen s těžkými pracovními a životními podmínkami. Ty tábory GULAGu se často nacházely v odlehlých místech a náročných klimatických podmínkách, tedy představovaly, byly zde dlouhé, kruté zimy, často v kombinaci s horkým létem. Často ty vězně nebo soustavně ty vězně sužoval hlad. Ten pobyt v GULAGu se také velmi často vázal se ztrátou důstojnosti, z vůlí dozorců a vlastně i složitých mezilidských stavích.
0: Jaký byl? Ano?
1: Ještě jste se ptala, za co ten člověk se mohl dostat.
0: Jaký byl důvod toho, že se ten člověk mohl dostat?
1: Tak ten mohl se v podstatě dostat člověk do lágru prakticky za cokoliv. Stačilo třeba smyšlené udání nebo v případě těch žen třeba být manželkou muže, který byl označen za nepřátele lidu, nebo to mohla být příslušnost k jiné národnostní skupině nebo k jiné náboženské skupině. Prostě ty důvody byly různé.
0: No a podíl žen mezi vězni, jaký byl a také jaké jsou české stopy v těch příbězích, které prezentujete?
1: Podle těch velmi hrubých odhadů těch žen bylo zhruba 10% mezi těmi všemi vězni, ale ty počty v čase kolísaly. Odhaduje se tedy ten celkový počet vězňů na zhruba 20 milionů a z toho zhruba 2 miliony tedy žen a podle těch hrubých odhadů z nich asi 1 milion byl vězněn z politických důvodů. A ty české stopy na výstavě, jsou jich tam několik. Je tam zpracován příběh Evženie Věsníkové Němečkové, která pocházela z české rodiny v Žitomiru a byla právě v době velkého teroru zatčena jakožto manželka vlastizrádce a odsouzena k 8 letům v táboře Alžír v Kazachstánu. Potom tam máme například videopříběh paní Margity Petrikové, nebo je na té výstavě prezentován i medailonek paní Larisy Boguras, což byla jedna z těch 8 statečných, kteří protestovali proti okupaci Československa v srpnu 68 a za to skončila taktéž ve vězení.
0: A ještě prosím připomeňme, dokdy je výstava Nitky vzpomínek osudy žen v Gulagu otevřená?
1: Výstava je k vidění do 30. srpna, vždycky od 10 do 18 hodin, s malým přerušením v týdnu od 10. do 16. srpna.
0: Na výstavu o ženách, které prošly lágry v Gulagu a jmenuje se Nitky vzpomínek, tedy osudy žen v Gulagu, nás pozvala spoluautorka a kurátorka výstavy z organizace Gulag.cz Petra Černoušková. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Taktéž děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 minut zbývá do 15:30, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Obec Tichá na Novojičínsku má nové komunitní centrum. Vzniklo v objektu z 19. století, který v obci nechala postavit ještě továrnická rodina Parmů. Po jeho rekonstrukci a přístavbě obec získala moderní prostory pro setkávání všech generací a přemístila tam také knihovnu. Těsně před slavnostním otevřením se na prohlídku vydala i redaktorka Iva Havlíčková.
1: Michála Števková, starostka obce Tichá, Dana Kocourková, místostarostka. Můžeme si projít komunitní dům?
2: Samozřejmě.
1: Můžeme. Když se podívám vlevo, vidím spoustu knížek, takže tady to je nové zázemí pro knihovnu samotnou.
2: Ano, knihovna jako stávající byla v nevyhovujících prostorech, byla temná a taková opravdu nepříliš vábná, takže jsme měli za cíl vytvořit úplně novou knihovnu a k tomu jsme donapojili z původní nemovitost, z které jsme vytvořili komunitní dům.
1: Co vlastně tady bylo původně, paní místostarostko?
3: Co se týká historie, tak vůbec existenci tohoto objektu je datováno z roku 1880 a tento objekt sloužil jako hostinec. A zasloužili se o něho rodina Parmová, která vlastně postavila tady tuto budovu. Později sloužila jako tělocvičná a zhruba posledních 35 let užívali tuto budovu zahrádkáři, přímo Český zahrádkářský svaz Tichá.
1: Když se zmínila tu rodinu Parmovou, tak jejich stopy jsou ve více nemovitostech.
3: Ano, rodina Parmová se vlastně zasloužila o velký rozmach celé obce. Obecní úřad, ve kterém sídlíme, to je jedna z vil, která patřila rodině Parmů. Další významná budova je objekt mateřské školky a třetí budova je objekt, kde sídlí Karmel, což jsou tam zdravotně postižení občané.
1: Tolik malinký pohled do historie, ale pojďme teď do té současnosti, do té nové obecní knihovny.
2: Tak. Tak. Přístavba, úplně zcela nová část budovy, kde v přízemí máme oddělení pro dospělé v rámci knihovny a když půjdeme potom nahoru o patro výš, tak tam potom se dostaneme do takzvaného dětského oddělení, včetně nové čítárny.
1: Tak vezmeme to tímto směrem?
2: Určitě.
1: Přes tu dětskou knihovnu?
2: My jsme se obávali, že nebudeme mít spoustu knížek, které by zaplnily tu knihovnu, ale najednou jsme zjistili, že ta knihovna dokonce by se mohla ještě nafouknout a ty knížky by se stále daly objevovat.
1: Regály jsou plné, ano. A my jíme výtah?
3: Ano, celý objekt je řešen bezbariérově.
1: A vypadá to tady příjemně, včetně tady toho koutku s tím posezením, s barevnými polštáři.
3: Snažili jsme se, abychom tady nalákali co nejvíce dětských návštěvníků, aby se jim tady líbilo, mohou tady využít počítače, mohou tady využít dětské hry, je tady dataprojektor, takže plánujeme tady různé akce, jak pro děti, tak i pro dospělé.
1: A je tady příjemně, protože venku je tady teplo dneska a tady je příjemně. Máte tu nějakou klimatizaci nebo něco?
2: Ano,
1: máte?
2: Byl to požadavek, aby jsme se tady cítili i příjemně v těch letních dnech, tak klimatizace je automaticky součástí stavby.
1: Dneska se to opravdu hodí, no. Tak pokračujeme dál na prohlídce nového komunitního domu.
2: Ano, z té samotné knihovny se dostáváme do takzvané čítárny, která už fakt slouží spíš především těm dětem, protože se tady snažíme vybudovat takové dětské prostředí, včetně dětských hraček a tomu jsme přizpůsobili trošku i záchody, kde máme i snížené mísy záchodové, aby se děti opravdu cítili lépe.
1: I ty malé, třeba z mateřské školky, tak. Ano. Tak prostor pro děti v podkroví.
2: A všechno jsme volili v takových světlých barvách, aby to vytvářelo takový větší prostor a přitom snad i čistější a útulnější a budeme doufat, že nám to tak čisté a útulné zůstane velmi dlouho.
1: Tady z knihovny je i krásný výhled. Paní místostarostka rozhrnula žaluzie. My tady vidíme na nějaké kopečky.
2: Ano, my jsme vlastně podél údolí říčky Tichávky, takže my jsme v údolíčku a kolem nás se tyčí různé vrcholky a kopečky. A z knihovny samotné máme úžasný výhled na právě takzvanou Tichavskou hůrku, což jsou především obecní lesy A po levé straně se pak táhne už i červený kámen, takže výhled je tu opravdu krásný.
1: Červený kámen, to je kopec nad Kopřivnicí, že?
2: Přesně tak, ano, ano, ano. Takže spojujeme regiony.
1: Tak tím jsme tak rychle proběhli novou knihovnu, která je součástí komunitního domu. A teď tady je nějaký prostor, kde se mohou scházet ty vaše spolky, které v Tiché sídlí.
2: To musíme zase sejít dolů, zpátky se vrátit do té původní budovy od pana továrníka Parmy, jak jsme se bavili, že to kdysi byl hostinec a tam jsme právě vytvořili velký sál pro setkávání a různé aktivity celé obce.
0: A v prohlídce nového komunitního domu v Tiché na Frenštátsku budeme pokračovat už za chvíli po písničce od Karla Gotta.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
5: Od

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Necelých 50 milionů korun stál komunitní dům, který už mají k dispozici obyvatelé v Tiché na Novojičínsku. Obec byla úspěšným žadatelem z evropského programu. Spravedlivá transformace určeného pro uhelné regiony a většinu nákladů tak pokryla dotace. Se starostkou Michaelou Števkovou a místostarostkou Danou Kocourovou si komunitní dům prošla redaktorka Iva Havlíčková. Součástí domu je přitom také velký sál, kde se budou scházet tamní spolky.
1: My jsme teď přišli do důležité části nového komunitního centra v obci Tichá. Místnosti, kde se vlastně budou scházet i spolky, které tady působí. Už jsou tady připravené židle, je tady připravené plátno, takže už to ožije asi brzo i první akci.
2: Tak. My v rámci toho slavnostního otevření budeme promítat fotky z průběhu samotné stavby, od toho, jak vypadal původní zahrádkářský dům, což byla tady obecní budova, ale neužívaná téměř nikým, kromě tady zahrádkáři, a byla v neutěšeném technickém stavu. Takže teďkom na těch fotografiích bude vidět průběh té samotné celé rekonstrukce.
1: Říká starostka Tiché Michaela Števková. Jak dlouho vlastně ta rekonstrukce trvala, paní místostarostko?
3: Stavba probíhala cirka rok a 7 měsíců. Začali jsme zhruba v polovině září 2024.
1: A kolik to stálo?
3: Pořizovací hodnota je cirka 47 milionů. Získali jsme na to dotaci z Ministerstva životního prostředí, z dotace operační program Spravedlivá transformace. Získali jsme cirka 34 milionů, což dělá 75% uznatelných nákladů. A ještě bych zmínila, že jsme dostali i finanční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na vyhotovení projektové dokumentace, včetně studie.
1: Doplňuje místostarostka Dana Kocourková. Vy jste zmínili, že dříve, dokud ještě ta budova byla teda v neutěšeném technickém stavu, se tady scházeli zahrádkáři. Pro koho dalšího bude teď ta nově opravená budova sloužit? Všechno se tedy tady bude moci scházet?
3: My si od toho opravdu slibujeme, že bude tato budova sloužit pro širokou veřejnost napříč všemi generacemi. Takže opravdu se tady budou setkávat děti z mateřské školky, které tady budou pravidelně docházet, tak ať v nich vybudujeme nějaké návyky na čtení a na vztah ke knihám. Budou tady chodit děti z družiny, ze základní školy, dále samozřejmě zahrádkáři, hasiči, včelaře, různé spolky jako spolek Tichánek, spolek Freeville a mnoho dalších.
1: A kde se scházeli do té doby? Měli nějaké asi provizorní prostory?
2: Například klub důchodců, ten se nám scházívá ještě v budově obecního úřadu, ale slibujeme si od toho, že právě spoustu těch lidí, kteří se setkávali v prostorách obecního úřadu, kde máme takovou malou zasedačku, takže se přesídlí spíš tady do toho komunitního domu.
1: Taková komunitní centra jsou fajn například pro takové malé obce, kde třeba nemají mnohde ani už hospodu, kde by se lidé mohli setkávat. Nevím, jak je to v Tiché. Máte-li tady nějakou hospůdku, restauraci?
2: Bohužel v celé obci Tichá už je jenom jediná hospoda, a ta je obecní. Bohužel teď zrovna hledáme nového pronajímatele, takže jestli nás slyší někdo, kdo by chtěl provozovat obecní hospodu v Tiché, tak se nám klidně může ozvat.
1: A tady součástí totiž toho komunitního domu a tady té místnosti toho komunitního sálu je i to zázemí. Já se dívám, je tady kuchyňka.
2: Určitě pojďme dovnitř, to je úplně zcela nová kuchyň, vlastně o které by možná snila jedna z nás doma, aby jsme měli tak krásně vybavenou kuchyň, včetně v instalovaných všech spotřebičů, co tu máme.
1: Ano, je tady i myčka, takže nějaké třeba i malé oslavy se tady budou moc dělat?
2: Určitě, počítáme s tím, že právě budeme nabízet i pronájmu tyhle prostory na víkendové rodinné oslavy, kdy vlastně i zázemí kuchyňky může být k dispozici.
1: Ještě jsme se tady zastavili u takového historického možná obrázku, nákresu. Co to přesně je?
2: Toto je obrázek z roku 1932 a jedná se o studii, jak si už kdysi vizionářsky tehdejší radní představovali, jak by mohli rozšířit původní hostinec, který tady stál. Takže my tady na tom obrázku vidíme, jak právě po té levé straně straně, kde teď nám stojí nová knihovna, tak dá se říct, na stejném základu oni si vysněli takzvaný komunitní dům, který chtěli právě tím rozšířit tu původní hospodu.
1: Tak a vize, myšlenka těch prvorepublikových vašich předchůdců se splnila
2: skoro
1: v červnu 2026.
2: Tak, ano, bez 6 let je to 100 let.
1: Kdo dává Michaela Števková a Dana Kocourková, Stiché Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Ivo Petr, muž, který procestoval a prošel desítky zemí světa. Přiblíží vám mimo jiné zajímavá místa u našich sousedů, která jsou snadno dostupná a rozhodně stojí za návštěvu. Vyspovídá ho Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Státní zástupce žádá pro obviněného primátora Karviné vazbu. Macinkovy výroky o ústavním puči jsou podle prezidenta na hraně poplašné zprávy. Obyvatelé družstevních bytů ve Slezské Ostravě se už roky přou s městem o bezúplatný převod podílů. Zítra bude slunečno s teplotami až 34 stupně. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. Státní zástupce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politika dnes po výslechu na ostravské pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu zadržela policie. Dvojice maskovaných detektivů ho s pouty na rukou odvedla do auta. Jan Wolf čelí stíhání v rozsáhlé korupční fotbalové kauze a odmítá, že by v této kauze kohokoliv ovlivňoval. O návrhu na vazbu bude rozhodovat okresní soud v Ostravě, potvrdil žalobce Radim Dragoun.
4: V tomto případě je dán důvod vazby. Jedná se tady o takzvanou koluzní vazbu, což je situace, kdy důvodná obava, že obviněný bude zejména působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
2: Výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči jsou podle prezidenta Petra Pavla na hranici poplašné zprávy. Prezident to řekl Českému rozhlasu. Macinka kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který včera předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Soud tak rozhodl na základě kompetenční žaloby prezidenta. Pavel taky řekl, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní, protože je automaticky vedoucím delegace. 50 domácností ze Slezské Ostravy řeší s městem Ostrava, aby jim bezúplatně převedlo družstevní podíly. S takovým příslibem totiž družstevníci byty před 27 lety koupili. Na město podali předžalobní výzvu, zastupitelé ale převod odmítli. Podle vedoucí právního odboru ostravského magistrátu Renaty Kolkové město chce s družstevníky dál jednat o mimosoudní dohodě.
5: Zastupitelstvo rozhodlo nevyhovět požadavkům uvedeným v předžalobní výzvě, to znamená o bezúplatný převod nebo náhradu škody, ale přijalo usnesení, kterým navrhlo pokračovat v těchto krocích vedoucích k mimosoudnímu vypořádání spoluvlastnického podílu města na bytových domech Zapletalová.
2: Česko je připravené vyslat do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Venezuelu po půlnoci středoevropského času zasáhla dvě silná zemětřesení, při kterých zemřelo nejméně 32 lidí. Český tým teď ověřuje možnosti přepravy a sleduje mezinárodní koordinaci. S případným vysláním hasiči čekají na požadavek Venezuely. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR tým by tam měl vyrazit nejpozději zítra. Své záchranné týmy už do Venezuely vyslali třeba Spojené státy nebo Mexiko.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno s teplotami mezi 17 až 13 stupni. Zítra přes den pak čekejte jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Od dneška do neděle je v Ostravě Porubě zcela uzavřena hlavní třída, a to od ulice Havanské po ulici Nálepkovu, včetně Alšova náměstí. Od zítřka do soboty se tam uskuteční festival v ulicích. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Klidnou jízdu bez potíží vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí. Jáme na líkají.
7: Z toho strudana.
8: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
9: Humoriáda.
10: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
11: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
10: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
11: A výborně, děkuji.
10: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
9: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký, že jo?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy, teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: vás pracovní.
0: Tak to jedna je dobře. Věc,
1: výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to s tebi milost, paní? A kdo pak by to měl být? Ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pidiďuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pidiďuk. Pátral jsem po pidiďukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pidiďuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
3: Ano, jak hezky vypadáme. Já mám tu modrou hezčí.
2: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramantní paní Němcovou.
3: Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík a jdeme.

0: Ví?
1: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
1: Pokud nebude choulostivé.
0: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do zemědělského muzea. A šli jsme po letných, po letenských sadech.
1: Ano.
0: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, víš, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
1: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
0: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
1: Mám českýho fouska pořád.
0: Ano.
1: Dobře.
2: Tak to souhlasí, tak to byla ona.
1: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
0: Aleš.
2: Aleš.
1: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
0: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
1: No,
2: u Národního
1: muzea
2: zemědělského. No já vím, mě no, to došlo.
1: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
1: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale jo. O tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
3: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už sa rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horký vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slávěv. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáh portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního. Pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když podzim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všechny sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňo z F mě telefonovala. že její manžel si jen tak zle...

0: legrace, začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. Takže se dostal dál než oficiální instituce.
1: Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli, zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocema. Prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte na druhou stranu,
2: no, ale
0: můžete vidět.
2: To mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletou událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další věc.
2: A pili ho.
4: Jenzo! Tímhle oblíčením jsem je ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde,
5: vy mě
4: každý pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. To jelení bobky a praví.
5: Hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musíš být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde,
5: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde. To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: Ano. A vybírám, Pavle, Ačko. Mějte.
2: Máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, já lupím nad Otavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Jste častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: A ještě vám musím říct, že jsme se shodli s hodnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no ne. Navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek. No
4: výborně.
2: Tak je báječ.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví. Díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl to...
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď hlasoval pro pana Menšíka. Pro
2: děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Že se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
8: Nazvedni, jo?
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: Tak
9: nikam nechoď, koupíme si lahvinku a
8: zkupíme
9: si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile,
8: ty
9: jsi ty klíče ztratil třeba?
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: já,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Listina opěvu má. Listina musel mít ty klíče v ruce. Pak si mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: No ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mi
9: no, to taky.
8: Povídá, dej mi ty moje klíče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek Jako by od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
10: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
10: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si z něho ráka?
9: No
10: parkovat
9: tam asi, ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
10: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
10: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá. Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová.
10: Miláško, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s Hávou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Zase tě mám přát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... Teď jsi papal, od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
10: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si tu zahrál šachový turnaj, no, tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padlá na hlavu, já nejsem víš. Ale trebuji.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
11: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
2: Nikam.
11: No nikam vlastně.
2: Protože píšeš.
11: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase. Takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se, nic si nepamatuju. Jo, paměti
2: tak
11: Jitky Němcové,
2: jmenuju se, kniha?
11: Nic
2: ne.
11: Si nepamatuju.
2: To je jenom jakože.
11: Je to pracovní název.
2: Ano.
11: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cefkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem bych. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
2: Mm-hmm.
11: To jsou ty paměti, mají už asi 180
2: ale
11: stránek.
2: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo,
11: se mi to
2: abychom
11: tam...
2: nepostrašili
11: počkej,
2: posluchače.
11: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
2: Mm-hmm.
11: Takže je to zajímavý docela.
2: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
11: Dobře,
2: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého, tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou, kdo pak se nám hlásí dál. Dobrý den. Haló. Haló.
4: Dobrý den. Tady Iveta z Teplic, zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film, nějaký to, námět pěkný.
3: To máme, děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slyšíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě nepil, ale my pijeme, nealko samozřejmě. Jitka má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím. A oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře, pana... Nepila.
7: Nepila, ano. Děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme tak krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága. Jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe, za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu hromadu starostí.
3: On to pak někdo uklidí, zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ostravský výrobce brzd Brembo chce novou pec spustit do konce roku. Paliva v Česku znovu zlevnila, nafta o víc než korunu a půl. Víc nápojů a klimatizace. Firmy zavádí opatření kvůli horku. Zítra bude slunečno s teplotami přes 30 stupňů. Zprávy a František Tichý. Dobré pozdní odpoledne. Do konce roku chce společnost Brembo Czech uvést do provozu novou tavící pec v průmyslové zóně Ostrava Hrabová. Italský výrobce brzd už obdržel souhlasné stanovisko od Moravskoslezského kraje. Město Ostrava se proti tomu ale odvolá. Obyvatelé z okolí si už roky stěžují na silný zápach a vědci z Ostravské technické univerzity za jeho zdroj označili právě haly výrobce brzd. Společnost Brembo Czech podle jednatelky Michaely Badurové usiluje o snížení dopadů do sousedství.
3: Nově instalovaná pec bude schopna tavit očištěné a vysušené třísky vznikající při obrábění, které bude možné vracet zpět do výrobního procesu. Je pro nás zásadní, aby jakékoliv úpravy provozu splňovaly příslušné environmentální požadavky a byly realizovány s využitím moderních technologií.
2: Paliva v Česku v uplynulém týdnu znovu zlevnila. Litr nafty se prodával v průměru za 35 korun a 57 haléřů. To je o korunu a 67 haléřů míně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Benzín zlevnil o 57 haléřů na průměrných 39 korun a 2 haléře za litr. Nejdražší paliva jsou v Praze, nejlevněji naopak natankují řidiči v Ústeckém kraji. Některé firmy zavedly kvůli vlně veder mimořádná opatření. Týká se to hlavně provozů, kde čelí zaměstnanci extrémně vysokým teplotám, například v hutích.
4: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
5: Dušan Vápeník je zválcoven v třineckých železárnách. Jak říká, je to teď hutnická sauna.
4: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky.
5: Jenom za nápoje pro zaměstnance firma loni utratila 11 milionů korun a jak dodává personální ředitel Robert Zvoníček, spotřeba teď roste.
6: Navyšujeme tyto nápoje o 100%.
5: Naplno jedou klimatizované odpočívárny, ventilátory, mlžné clony, dokud nebude líp. Střince Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Dobrovolní hasiči v Karviné dostali novou cisternovou stříkačku. Město ji získalo darem od obce Tísek. Nová cisterna pojme skoro třikrát více vody než dosavadní vozidlo. Výrazně tak rozšíří možnosti nasazení jednotky, říká mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
7: Nová cisterna umožní dobrovolným hasičům zvládat zásahy, zejména tam, kde je potřeba větší zásoba vody. Budou tak ještě lépe připraveni pomáhat občanům při mimořádných událostech.
0: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno s teplotami mezi 17 až 13 stupni. Zítra přes den čekejte jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34, na horách se budou pohybovat kolem 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S omezením provozu počítejte v Kravařích na Opavsku. Silnice druhé třídy číslo 467 ulice Bezručova prochází frézováním. Provoz je během pracovní doby řízen silničáři. Opravy mají skončit zítra odpoledne. Pozor, dejte na dálnici D48 na sjezdu 62 směr Polsko. Osobní auto tam srazilo srnu. Jezděte opatrně. Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Připravený je pravidelný zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava. Co nás bude zajímat, třeba lidi, kteří řeší koupy bytu podruhé. Jde o to, že jako mladí si pořídili družstevní byty ve Slezské Ostravě, teď před důchodem řeší, jestli je nebudou muset kupovat znovu. Přidáme také pravidelnou předpověď počasí a kromě toho nás čeká společné vysílání pořadu O čem se mluví. Všechny regionální stanice ho odvysílají a hosty pořadu budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z ODS. Pořad bude moderovat Tomáš Pancíř. No a Pavel Janošec tuto chvíli přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Státní zástupce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politika dnes po výslechu na ostravské pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu zadržela policie. Wolf čelí stíhání v rozsáhlé korupční fotbalové kauze a odmítá, že by v této kauze kohokoliv ovlivňoval. O návrhu na vazbu rozhoduje okresní soud v Ostravě. 50 domácností v bytovém družstvu ve Slezské Ostravě bojuje o jistotu, že o bydlení nepřijde. Radnice družstevníkům před více než čtvrtstoletím slíbila, že když složí peníze za čtvrtinu podílu a budou se o domy řádně starat, tak jim po 20 letech zbytek podílu zdarma převede. To se ale stále nestalo a možná dojde i na soud. Podrobnosti k tématu uslyšíte ještě do 17:30. Nezávislá starostka Doubravy na Karvinsku Jiřina Ferenčíková skončila ve funkci, informoval o tom Karvinský a Havířovský deník. Zastupitelé odvolání zdůvodnili vyhrocenou situací v tamní základní škole, kterou podle nich starostka neřešila správně. Funkce starostky zůstane do říjnových komunálních voleb neobsazená. V Opavě začala další část rekonstrukce městského útulku pro opuštěné psy. Celý areál výrazně poničily záplavy na podzim roku 2024. Hotové už jsou nové kotce, teď přišla na řadu hlavní budova. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které region zasáhnou zítra a přetrvají do konce týdne. Kvůli vlně veder už některé firmy zavedly mimořádná opatření. Týká se to hlavně provozů, kde čelí zaměstnanci extrémně vysokým teplotám. Současné horké počasí představuje riziko i pro hospodářská a domácí zvířata. O počasí budeme ve vysílání mluvit s meteorology už za pár minut.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Minutu před 17:45 pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava informace o počasí. U telefonu je Eva Richtaryková z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Evo, jak to aktuálně s počasím vypadá?
1: Tak stále máme jasnou, maximálně polojasnou oblohu a teploty během dne vystoupaly na 29 až 31 stupňů Celsia, někde i přes 31 stupňů Celsia, a na horách je také velmi teplo, i v těch nejvyšších polohách je nad 20 stupňů, Rysá hora hlásí téměř 24 stupňů Celsia a Šerák 25.
0: Jaká je předpověď počasí na pozdější odpoledne, noc a zítřek?
1: Očekáváme, že bude stále jasná obloha, no a teploty se budou pohybovat během noci mezi 17 až 13 stupni Celsia, ojediněle v údolích klesnou až na 11 stupňů Celsia a vítr povane slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. No a během zítřejšího dne stále slunečné počasí, maxima ještě o něco vyšší než dnes, mezi 30 až 34 stupni Celsia, no a na horách mezi 24 až 28 stupni Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Eva Richtaryková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme

0: na čase být.
1: Posloucháte zpravodajský přehled Den v kraji. 50 domácností v bytovém družstvu ve Slezské Ostravě bojuje o jistotu, že nepřijde o bydlení. Radnice družstevníkům před více než 25 lety slíbila, že když složí peníze za čtvrtinu podílu a budou se o domy řádně starat, tak jim po 20 letech zbytek podílů zdarma převede. To se stále nestalo a možná dojde i na soud.
2: Kdybychom tohle věděli na začátku, no tak do toho nejdem, to dá rozum. A koupíme si nějaký jiný byt. Ale to nikdo nevěděl a já si myslím, že to ani nevědělo ten magistrát tehda, ani ta Slezská, ani to družstvo, že a my jsme teď v té situaci a po nás se to chce zaplatit.
3: V roce 1999 si Zuzana Raková s manželem koupili podíl v družstvu za 300 tisíc korun. Za tolik se tehdy dal v Ostravě koupit stejný byt do vlastnictví. Jim se ale líbila idea družstevního bydlení. Na slíbený převod od radnice od té doby nedošlo a namísto toho se s městem dohadují.
2: Vlastně jsme se za těch 6-7 let nedostali vůbec nikam. Pořád nevíme za kolik, pořád nevíme, jestli bezúplatně. Všichni nás litují, všichni nám rozumí, je to ale nemůžeme, jo?
3: Říká Zuzana Raková. Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS postupně stahájí s tím, že nemůže s veřejným majetkem nakládat libovolně a musí dodržet zákony.
4: Já rozumím opravdu lidsky té situaci, do které se dneska ti nájemníci těch domů na Zapletalové dostali. Zase na druhou stranu my opravdu jako město neumíme hlasováním ty byty jim zadarmo převést, protože opravdu musíme postupovat s péčí řádného hospodáře.
3: Aby řešení urychlili, podali družstevníci na Ostravu předžalobní výzvu. V té žádají slíbený bezúplatný převod 3/4 podílů z majetku.

0: majetku města. Město ale chce podle vedoucí právního odboru Renaty Kolkové usilovat o mimosoudní dohodu.
1: První varianta je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu bytovému družstvu a druhou variantu je úplatný převod spoluvlastnického podílu za hodnotu, která vyjde z analýzy ekonomicko-cenové.
0: Pro družstevníky je důležité, aby co nejdřív věděli, co s nimi bude. Byty pořizovali mladí, ale teď se blíží důchodovému věku a hypotéku už jim nikdo nedá. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Proč mají české děti horší kondici, než měli jejich vrstevníci v minulých desetiletích? Mohou změnit situaci vyšší státní dotace na stavbu hřišť nebo víc peněz na odměny trenérům? Mělo by být víc hodin tělesné výchovy? A uvažují politici o tom, že by více podpořili také sportování starších lidí a seniorů? O tom všem budeme debatovat ve speciálním vydání pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: V našem studiu vítám dva poslance, kteří se sportu a podpoře sportu dlouhodobě věnují, jsou členy sněmovního podvýboru pro sport, konkrétně prvního místopředsedu poslanec sněmovny hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
2: Pěkný den, díky za pozvání.
1: A místopředsedu Občanské demokratické strany, stínového ministra pro sport této strany Karla Haase. Dobrý den.
3: Krásný den a díky moc za pozvání.
1: Debatu o sportu dnes těžko můžeme začít něčím jiným než mistrovstvím světa ve fotbale a posledním vystoupením českých reprezentantů v zápase proti Mexiku. Prohráli 0-3. Jste zklamaní, pane místopředsedo?
2: No, já bych tady mohl takhle brumlat těch 25 minut, kolik na to máme.
1: To na fotbal a reprezentaci 25 minut nemáme.
2: Ne, je to takhle, já jsem to čekal, takhle zklamán. Jsem zklamán z toho, že se naplnilo to, co jsem jako čekal, jo, že mě příjemně nepřekvapil. Takhle jsem to i komentoval v noci, když jsem se díval, pak jsem po druhém golu usnul, se přiznám. Bohužel jsme prostě viděli v přímém přenose, kdy tam je 48 týmů z celého světa, že ten náš fotbal je prostě nekoukatelný, nemá to dynamiku, individuální schopnosti, střelba, že jsme úplně někde jinde za celým světem. Když se podíváte, jak hrajou i týmy, dobře, nesrovnáváme se s útočnou jako giganty ve Francii, jako ve Francii, která má 4-5 útočníků a ještě jim tam sedí jakoby na lavičce, jo, náhradníci, jako. Ale tak se podívejte Bosna Hercegovina, podívejte se na Afriku, týmy, když prostě tam jako všichni jezdili nahoru dolů. A jako z tohle to srovnání je úplně jako bíjící, že je to šílený za mě.
1: Karel Haas má jaké dojmy z vystoupení českých reprezentantů?
3: No já bych skoro podepsal to, co řekl Patrik, tady se asi moc slyšet nebudeme. To není jenom o tom posledním zápase, že jo, tam jsme jako nejvíc spokojení z toho výsledku, z toho klepce, co jsme dostali, ale ono celé to vystoupení na to mistrovství světa prostě bylo nepovedený, tak to ve sportu někdy je, takže podle mého názoru se vůbec nepotkali s formou a teď fyzicky, tam bych řekl, že byl i nějaký trouble s aklimatizací, ale i celkově, i bez té aklimatizace podle mě bylo vidět fakt, že jsme zaustávali, to je to, jak říká Patrik, jezdit nahoru dolů, prostě nestíhali jsme fyzicky. Technicky jsme, to je snad ještě horší, než řeknu fyzická stránka českého fotbalu, tak teda technika, to je možná největší propadák. Pak podle mého názoru některé individuality, ty byly teda i jako osobně, personálně, mimo formu, úplně totálně. Takže celkově na to, jak jsme na to dlouho čekali, to jsme si tady říkali před vysíláním, že jsme se tak jako těšili těch 20 let.
1: A ty tři zápasy potom utekly hodně rychle.
3: Utekly hodně rychle, ale prostě celkový zklamání. A ono, já vlastně nevím, jestli bych vypích jako pozitivních třeba 10 minut, jo, pánové. Ze tří zápasů,
2: jo,
3: já nejsem schopen.
2: Druhý zápas,
1: já myslím, že prvních 10 minut druhého zápasu
3: jo,
1: možná.
3: Jo, souhlas, přesně tak, proto jsem nedal 10 minut.
1: Pojďme od vrcholového sportu k dětskému sportu. 3 roky starý výzkum odborníků z Technické univerzity v Liberci konstatoval, že současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně, jako byli jejich vrstevníci před 100 lety, s tím, že se to týká vytrvalosti, rychlosti i síly. Ten výzkum zaznamenává setrvalý pokles od 70. let minulého století, ještě výraznější od 90. let minulého století. Když k tomu přidáme předloňskou analýzu České školní inspekce a Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, tak ti došli k tomu, že se fyzické a pohybové schopnosti dětí zhoršují, že třeba dnešní dětští hokejisté mají horší zdatnost, než v 90. letech měli běžní školáci. Máte nějaký plán, co s tím, pane Haase?
3: Není to všechno o penězích, přesto je nevynechám. Nepochybně státní podpora sportu nebo veřejná podpora sportu, jo, to sečtíme celkovou veřejnou podporu sportu, stát, kraje, obce, tak nepochybně hraje roli. Jo, jsou země kolem nás, srovnatelně velké, Maďaři, kteří napumpovali do sportu ohromné množství peněz a v řadě sportů, teď ne primárně v tom dětském, najednou nám utíkají. Čili nelžeme si do kapsy, nepochybně je to o penězích, pokud se vynaloží efektivně. Ale není to jenom o nich. Zaostává u nás, a to už se propisuje do toho dětského sportu, teď řeknu organizovaného dětského sportu, zaostáváme ve výuce trenérských oborů, moderní výuce trenérských oborů a tak dále. To znamená, to musíme zlepšit. Co se týká škol, taková ta populární debata, jestli pomůže další hodina tělocviku navíc, no pokud se nám budou děti omlouvat tím tempem jako teď, tak nám další hodina sportu tělocviku. Další hodina tělocviku ve smyslu povinného nepomůže, takže já jsem spíš zastáncem toho, co dělá třeba Asociace školských sportovních klubů. To znamená, aby jsme na ten konec vyučování přirozeně napojili. A to jsou zase skandinávské země, Švýcaři a tak dále. Jedno si se jmenuje kroužky a tak dále. To znamená aktivity, které budou bez toho, aniž by to dítě muselo přejíždět z toho bezpečného školního prostředí, tak zajistit sportovní aktivity tam. Platformy na to v České republice máme málo, využíváme. To znamená, těch nástrojů je víc, ale nechci si uzurpovat v tom krátkém čase teď větší prostor.
1: Dodá něco Patrik Nacher?
2: Já v zásadě, my se tady asi dneska lišit nebudeme. Já bych zaprvé řekl, že to souvisí s tím sportem profesionálním vrcholovým, protože samozřejmě úspěch v tom vrcholovém sportu magnetizuje ty děti do toho se k tomu přihlašovat. To znamená úspěch třeba, to uvidíte třeba v jiných zemích, třeba v těch menších zemích, které uspějí na mistrovství světa, co to vyvolá uvnitř, kolik dětí se začne najednou zajímat o ten fotbal. A vidíme to třeba u zimního sportu, kde máme úspěšné rychlobruslaře, kolik se mladých lidí najednou odhodlá pro tenhle ten minoritní sport, jo, to máte. Takže ono to spolu právě souvisí. Pokud jde o to, kde je problém, samozřejmě, jsou to peníze a je to o tom i vlastně, jak uchopovat tělesnou výchovu. Já bych třeba začal tím, že bych to přejmenoval, ten nějaký relikt ještě z roku před 89. Za mě jsou to pohybové aktivity. Pohybové aktivity, ne tělesná výchova. Já nechci někoho vychovávat jakoby k tomu, aby uměl kotoul a pak máme tady 30% omluvenek z tělocviku ve středním školství, protože se někdo, nechce, aby se někdo někomu smál, že není schopen běžet nebo udělat kotoul a podobně. Umíte si představit, že bylo 30% dětí, studentů omluveno třeba z matematiky, z angličtiny a tak dále, to si neumíme představit. A z tělocviku je to úplně běžné. Když tam přidáme třetí hodinu k těm dvěma, tak co se stane? My musíme zachytit těch 30%. No tak se omluví 40%, jo, v té chvíli. Ne, my musíme pojmout ty pohybové aktivity úplně jinak. Tady se třeba nabízí ty projekty a zase je to o těch penězích, třeba trenéři ve školách, trenéři do škol. To jsou různé projekty, zkoušeli jsme je tady a zkoušíme je v Praze. Praha 8 je v tom nejdál, já jsem se tam byl na takovouhle hodinu podívat a je to právě spojení té tělocvikářky v uvozovkách, to se mimochodem také podceňuje, jo, že se říká, že tělocvikář může dělat kde kdo, jo, a těch trenérů, ale to nemá být jako nábor talentovaných jako studentů a žáků do těch klubů, jo, to má být opravdu propojení a jakoby, aby si vyzkoušeli ty různé sporty, kde to je právě o tom testování, kde to právě není o tom, jak si o těch dovednostech ve smyslu, že půlka třídy něco umí, půlka ne a ta půlka se jim začne jako smát a v té chvíli oni ztratí motivaci se takovýchto věcí účastnit. To znamená úplně to jinak pojmout. A já, když jsem byl na té hodině, tak tam jsem viděl, tam se to účastní všichni ty žáci, protože je to baví. Protože někdo si házel, někdo zkoušel házenou, někdo zkoušel fotbálek. Prostě je to jiný druh těch pohybových aktivit. A pak to navazuje na to, o čem mluvil Karel, to znamená, jak pak třeba řešit přestávky. Ve Skandinávii tomu říkají aktivní škola, to znamená, že máte aktivní přestávky a ne, že to jako najednou tam si všichni vytáhnou mobily a začnou po přestávkách sedět a něco si hrát. A potom, jak je řešeno to po škole. To znamená, tohle to všechno pak dohromady dává nějaký celek. Jenom tady chci jakoby dodat, že to má obrovské zpoždění. Kdybychom se teďka nakrásno dohodli, že tam dáme spoustu peněz a kapacity a já nevím co všechno a trenéři, tak to bude mít obrovské zpoždění, které vy poznáte například na tom, že se konečně zastaví ten počet dětí, které trpí obezitou, který se za posledních 25 let zpětinásobil. Takže on to má i spoustu jako dalších konotací. Poslední věta, vy jste mluvil o tom, o té fyzické vybavenosti. Já jsem někde četl, nevím, jestli to Karel taky viděl, analýzu právě středoškoláků, která je úplně neuvěřitelná, která říká, že fyzicky jsou na tom středoškoláci dneska stejně jako středoškolačky v 90. letech, jako studentky. To znamená, ten propad je tam úplně neuvěřitelný, jo? Takže jako buď s tím budeme něco dělat, nebo budeme mít velký problém.
1: Karel Haas doplní.
3: Moje rychlá reakce, pravdivá tvrdá data máme na pětiletých intervalech od České školní inspekce. Ta baterie testů pro základní školy, střední školy se nezměnila, což je dobře, to znamená, máme tu srovnatelnost a jenom technicky doplňuji. Dat o tom, jak tristní je tělesná zdatnost českých dětí, tak těch dat máme spoustu. Pokulháváme v realizaci.
1: Já jsem některá z nich i ze školní spise konec konců v úvodu citoval. Vy jste oba se vyslovili proti tomu, aby se jen tak přidala třetí hodina tělesné výchovy. Debatovalo se i před volbami také o tom, jestli by nepomohlo, kdyby se zrušilo známkování v hodinách tělesné výchovy. Byli byste proto?
2: Já si myslím, že ano, protože tady opravdu cíl není, jak mi teďka řekl jedna známá, že syn přinesl trojku z tělocviku. Jo, tak co tam chcete známkovat, jo? Někdy je to opravdu o nějaké fyzické vybavenosti toho člověka. A jestli ty děti chceme demotivovat, no tak je známkujme i v této věci. Ne.
1: Budete tedy navrhovat...
2: Já bych to neznámkoval, já bych to pojal ne jako tělesná výchova, já nechci nikoho vychovávat.
1: Ale jako pohybové tělesně, aktivity, jak jste
2: Ale říkali. Pohybová aktivita, že chci, aby měli... jakoby pozitivní vztah k pohybu v době rozšíření moderních technologií, kdy i já doma se rozčiluju dnes a denně u svých dětí, aby nebyly na mobilu, a to jsou fakt obě dvě děti jako sportovně, že sportují denně. Jo, a přesto se rozčiluju, takže si skoro neumím představit, co zažívají rodiče u dětí, které denně nesportují.
1: Karel Haas by byl pro zrušení známkování tělesné výchovy, ať už se ten předmět bude jmenovat jakkoliv?
3: Já do toho vějíře těch opatření, které by mohla, nebo která by mohla děti motivovat k tomu, že ten sport, pohyb budou mít raději, budou mít radši, poklesne počet omluvených dětí, tak do toho vějíře to podle mého názoru patří. Asi dokážu rozlišit základní a střední školství. Jo. Teď si řekněme na rovinu, na té střední škole asi v úvozovkách toho 14, 16, 17 letého člověka ta známka asi tolik v úvozovkách nehodí dolů psychicky, jako to dítě na prvním stupni nebo na druhém stupni. To znamená, ještě jenom k tomu dodávám prvek, že tento případný nástroj do nějakou vějíře možností, nebo čekáme od toho zázrak, ale je to podle mě střípek z těch možností, tak větší akcent má v základním školství a ještě blíž, řeknu začátku tomu základním školství, to znamená první stupeň, ale do toho střípku to podle mého názoru patří.
1: V mnohých debatách na toto téma, jak podpořit tedy sportování dětí, zaznívá, že je potřeba víc sportovišť, že by se měla podpořit stavba nových sportovišť, nových hřišť. Z vašeho pohledu je tohle tak důležité?
3: Co se týká infrastruktury, my podle mého názoru jako Česká republika nemáme problém v nedostatku infrastruktury. Nemáme dokonce podle mého názoru problém ani v té otevřenosti infrastruktury. Proč to říkám? Systémy otevřených hřišť běží napříč municipalitami, teď myslím otevřených školních hřišť a tak dále, otevřených hřišť od základních škol, otevřených hřišť, která ani nejsou u školských zařízení a zřizují je obce, tak myslím si, že té infrastruktury máme dostatek. To není ten hlavní problém. Jsou dva hlavní problémy, co se týká infrastruktury. Za prvé prostě historický dluh. To znamená, tak jako je naše země podfinancovaná v jiné infrastruktuře, tak jsme prostě z pohledu kvality. A je to taky nějaký motivační prvek, jestli, a teď to nezlehčuju, ne, že bychom škvárový hřiště měli hodně, jestli sportujete na škváře nebo na hezký umělce nový, tak je to nepochybně motivační prvek. To znamená dlouhodobá podfinancovatelnost. A druhá věc, kterou zmiňuji, je podle mého názoru docela nerovnoměrné jako rozvrstvení, rozmístění. To znamená, že opravdu máme napříč Českou republikou ne nějaký jednotný dobrý level sportovišť napříč celou Českou republikou. To je druhý trouble s tou infrastrukturou.
1: Souhlasí Patrik Nacher s tím, že vlastně v zásadě sportovišť máme dost?
2: Nevím, no já jsem v tomhle větší skeptik. Já když jsem se díval na data z NSA, tak průměrné stáří sportoviště 51,5 let. To znamená, že to je starší než já. Jo, nebo stejně starý, nebo o půl roku starší než já. Takže 88% sportovišť vzniklo před rokem 89. Jo. 88%, to je prostě něco neuvěřitelného. To znamená, ano, ty věci se právě proměňují na těch původních hřištích, takže všude tam, kde já si pamatuju, tady kompresory, tady byly, tady kousek od rádia, další hřiště, všechno škvárový, tak dneska je to všechno tráva nebo umělka. Mimochodem i ty umělky jsou různé druhy, jak jezdím se synem na zápasy. Máte někde umělky, kde běžíte, spadnete, máte odřený koleno, někde to fakt jako tu umělku ani nepoznáte. Ale dobře, to už se o tom nebavíme, to je detail. Takže ta obnova té infrastruktury je podle mě základ, tam je to v desítkách miliard dluhů za posledních 30 let, to je úplně očividné. Ono to má potom ten prvek velký, viditelný, to bych řekl, že takový ten signál, symbol, nebo jak se říká u toho sportu, a to jsou třeba velký stadiony. Jo? Ať už začnete stadionem třeba fotbalovým, byť nám teďka fotbal nedělá radost, ale když se podíváte tak na okolní země, které mají stejný počet obyvatel nebo dokonce míň, tak mají větší stadiony. Je to fakt jako absurdní. V Budapešti krásný stadion, v Budapešti.
1: Hostil
2: finále Ligy mistrů 60-65 tisíc. U nás největší stadion je v Edenu 19 300. Jo. To prostě v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel dneska. Jo. To, když se podíváte, že cestu s fotbalem po Evropě, mnohem menší města jsou schopni uživit, když to takhle řeknu, i stadiony fotbalové, kde mají 3 stadiony nad 50 tisíc. Je to nějaký, já neříkám, že to tím zachránit, ale je to nějaký jakoby symbol toho, jo, že tam hraje to národní družstvo, nebo že tam hraje nějaký
1: to znamená,
2: ten klub.
1: Vy si myslíte, že kdyby tady byly větší stadiony, třeba fotbalové, že by to mělo dopad na sportování mládeže, protože obvykle naopak se to dává do protikladu, že než aby se platili drahé stadiony, tak by bylo lepší udělat dětská hřiště. Tak vy to tak nevnímáte?
2: Ano, ne, je to kombinace, jo, je to kombinace. Kdo opravdu se tím zabývá? Já když jsem byl v Seville se podívat, tam prostě celá rodina jede na fotbal. Mají to udělané tak, že oni těsně před tím stadionem, kde jsou parkoviště, grillují. Oni to mají jako rodinné setkání. Takže oni tam grillují, oni se tím zabývají, oni ty děti tam kolem toho běhají s míčem. Pak je ten samotný zápas, který trvá 90 minut, ale je to pro ně celodenní věc. A samozřejmě pak očekáváte, že všichni ti, kteří kolem toho jsou, tak k tomu sportu budou propadat. Ono jsou to spojitelné věci. Já neříkám, aby tady vznikly 3 stadiony hned jako pro 50 tisíc. Já jenom říkám, že je to nějaký jakoby symbol něčeho, že ten stát myslí na tyhle ty věci. A samozřejmě vedle toho je třeba obnovovat tu infrastrukturu. Karel Haas má pravdu v tom rozdělení, že někde to může být skutečně to rozvrstvení. Třeba v tom prstenci kolem Prahy si myslím, že to je docela dobré, co tam mám aspoň tu příležitost srovnat hezky vybavené a tak dále. Ale
1: někde jinde,
2: to může být fakt problematické. To znamená.
1: Takže v zásadě i v tomto se shodujete.
2: V tom se shodujeme, tuto část. Musí do toho jít skutečně. Tak já vám to řeknu takhle. Desítky miliard, to znamená ušetřit stovky miliard na tom, na těch civilizačních nemocech a všechno, co souvisí s nepohybem a s tím, že nebudeme investovat do zdravého životního stylu a to sebou nese. A teď neříkám vrcholový sport. Ten vrcholový sport je reklamou na ten normální sport, jo, ale jedno bez druhého. Bez toho vrcholové, bez té reklamy nenalákáte ty lidi. Bez toho stadionu nemáte malinký stadion, když máte velký a tak dále. To všechno to jsou spojené nádoby.
1: Rozumím tomu. Připomenu, že dnešními hosty regionálních stanic Českého rozhlasu jsou místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a místopředseda ODS poslanec této strany Karel Haas.
0: O čem se mluví?
1: Zatím jsme mluvili o podpoře dětského sportu. Když tady Patrik Nacher před chvílí říkal o normálním sportu, tak normálně sportují i dospělí nevrcholově. Přidám opět čísla. Podle Českého statistického úřadu pravidelně sportuje u nás 35% lidí. Máte ambici zvyšovat tohle procento, pane poslanče Haasi?
3: Když jsme u těch zahraničních vzorů a dokonce nejen aktivně sportovat, já spíš říkám účastnit se toho sportu, tak to číslo mně přijde dokonce až příliš optimistické, které jste řekl. Já znám nejvíc, řeknu ty skandinávské modely, švýcarské modely, tak teď vezmu Skandinávii. Pánové, ve Skandinávii, a teď určitě všechny ty země nejsou stejné, ale v zásadě blížící se 90% je podíl lidí, kteří se dobrovolnicky účastní života té komunity. Nejen ve sportu, v ochraně přírody, v kulturních akcech, v komunitních akcích. U nás to dobrovolnictví a proč ho spolu se sportem? Sport a zejména mládeže stojí na dobrovolnicích. Tak u nás ten dobrovolnický étos má v sobě zhruba 10% populace. To znamená, my jsme na úplně opačném spektru, než je třeba ta Skandinávie.
1: Co
3: to znamená, ta moje motivace je naučit víc lidí dobrovolně dávat něco té společnosti ve sportu, v kultuře, v životním prostředí atd. A to se nám pak propíše do dostatku bafuňářů, kteří organizují ty aktivity. To není zprostý slovo. Do dostatku dobrovolných trenérů. Co s tím? jistý návod, a my jsme to debatovali jak s Patrikem, tak s panem ministrem, jistý návod je, že dobrovolníkem můžu zůstat, ale stát mě za to může systémově podpořit. Tak ať jsem naprosto konkrétní, třeba to, pokud budete dlouhodobým dobrovolníkem, nebavím se o tom, že děláte dobrovolníka, a já to nezlehčuju, že pomůžete na pražském maratonu, ale budete-li dlouhodobým dobrovolníkem, trenérem, členem klubu a tak dále, tak může vám stát dát nějakou daňovou výhodu ve smyslu měsíční daňové slevy. To je úplně konkrétní motivace, jak ty lidi přivázet, aniž by to dostávali do přímé odměny, to znamená zůstávají dobrovolníky, ale stát si toho váží a vyjadřuje to třeba nějakou měsíční daňovou slevou.
1: Patrik Nacher přikyvoval, stejně bude přikyvovat i ministryně financí z vaší strany k tomuto nápadu?
2: Já si druhám říct, že ano, protože to je, co jsem já řekl. Koruna teďka investovaná se vám do rozpočtu vrátí 4 korunami. To je známo, pokud je o sport, pohyb. Kdybych to vzal v časovém hledisku, tak je to ještě víc. Jestli si správně pamatuju to číslo, tak ředitel VZP mi řekl, že na obezitu, jenom na obezitu jde ze zdravotního pojištění 50 miliard korun. Na 50 miliard korun. Tak jako buď s tím budeme něco dělat, nebo předtím budeme zavírat oči. A já s Karlem Haasem v tomhle tom souhlasím. Myslím si, že to bylo součástí té prezentace, kterou on měl v rámci toho zákona, to nevole zákona o sportu.
1: O podpoře sportu.
2: My to nechceme říkat, jako já bych řekl o sportu obecně, ne o podpoře sportu, má to být o sportu. Já bych skoro řekl o sportu a zdraví, proto já se snažím i dávat třeba dohromady fotbalový tým, kam se mi Karel Haas neustále omlouvá, že má něco s kolenem. Už jsme se sešli 3x, tak aby my jsme šli příkladem. Ono totiž to všechno, co se my bavíme, a to myslím smrtelně vážně, i na ty lidi působí v momentě, kdy to budou hájit ty politici, kteří autenticky k tomu mají nějaký vztah a budou příkladem. Protože nejhorší pro ty lidi je, když my tady budeme jakoby mudrovat, teoretizovat a pak budeme v té sněmovně třeba kynout. To pak jako fakt to působí, zrovna v tomhle tom případě, v tomhle té oblasti to působí hrozně jako podivně. A já jsem rád, že v tomhle tom ta sněmovna se rozpohybovala, poslanci napříč politickým spektrem fakt jako hubnou, fakt je to jako vidět. Já jsem za to rád. Dál se na tom budu podílet a motivovat kolegy, aby jsme rozpohybovali tu sněmovnu. Zkusím udělat ten první zápas se Slovenskem, jakoby parlamenty mezi sebou, ale máte pravdu, on je to tak, že když pak sportuje ten rodič, ten dospělý, tak je velká pravděpodobnost, že k tomu prostě naláká i to dítě. Když ten rodič nesportuje, tak to dítě nemá ten přirozený vzor. To by muselo být skutečně nějaký echt jako talentované, aby si to jako vydobil sám, říkám, navzdory pasivnímu rodiči. To znamená, že v tomhle tom je to nejenom o těch penězích, to je také s tím dobrovolnictvím, ale o tom, že to je nějaký, já bych řekl, standardní životní jakoby styl. Já vám řeknu, já teďka se snažím denně běhat a hrozně vás jakoby naběže, běžíte, posloucháte nějakou hudbu, někdo běží proti vám a pozdraví, úplně cizí člověk, jo? Že prostě, že jakoby, že to je, že jsou to věci a vůbec ho neznáte, on vás nezná, třeba politicky bychom se úplně shodli, kdyby poznal, kdo jsem já, to by mě třeba ještě nabančil, já nevím, jo, ale že se prostě pozdravíte, že to je něco, že se prostě vydáte z té komfortní zóny a půl hodiny času se sedavého zaměstnání věnujete nějakému pohybu a sobě sama.
1: Na závěr ještě ke sportování seniorů přidám další čísla z Českého statistického úřadu, podle nich pravidelně, to znamená aspoň 10 minut v kuse. Aspoň jednou týdně sportuje 17% lidí mezi 65 a 75 lety. Samozřejmě u lidí v tomto věku existují různá zdravotní omezení. Měl by a může něco udělat stát, mohou něco udělat politici pro to, aby to sportování i pro lidi nad 65 let bylo jednodušší?
3: Mohou, jsou v zásadě dvě cesty. Když jsme se tady bavili o té podpoře toho dobrovolnictví, tak právě ty modely opravdu z funkčních zemí, Skandinávie, Švýcarsko, jsou o tom, že ty dobrovolníci pomáhají právě i seniorům. U nich je jedno zásadní pravidlo nemluvit o sportu u nich už mluvit o zdravém pohybu. Ten pohyb, jestli bude mít podobu Nordic Walkingu, tak je to zdravý. Jestli využijí infrastrukturu opravdu cíleně vybudovanou pro ty seniory, tak je to skvělý. Takže první věc, nemluvit o sportu, mluvit o pohybu. Druhá, podpořit dobrovolníky, z nichž někteří se budou věnovat právě sportování seniorů. Ono to mimo jiné těm seniorům pomáhá i mentálně, že se s nimi potkává někdo mladší, někdo mimo jejich komunitu, navštíví je každý týden, získají pravidelnost a tak dále. Ta data to opravdu potvrzují jak o zdravotní, tak psychické zdatnosti, že jsou to věci, které pomáhají. A třetí věc, můžete přizpůsobovat, na to dneska už jsou opravdu, řeknu, sportovní zařízení, která jsou cílená opravdu na pohyb seniorů. Známe to zase z řady rozumně uvažujících obcí a měst, tady se asi nebavíme o krajské úrovni, takové ty venkovní cvičící prvky, které nejsou workoutovým hřištěm pro 20-letého člověka, který chce mít ohromný bicepsy, ale jsou pro toho seniora rozkomíhají mu kyčle, rozkomíhají ho v pase a tak dále, tak tohle to může dělat jak municipality a stát na to může zaměřit dotační tituly. Pravdou třeba NSA žádný dotační titul na pohyb seniorů nemá, tak to je jeden z konkrétních prvků, který by měl stát změnit.
1: Změní se to?
2: Jo, jestli jste od nás chtěl dneska, že bychom se tady pohádali, tak vás zklamu, protože i v této odpovědi musím na Karla Haase.
1: Já nikdy po vás nechci, abyste se pohádali. Ne, chci slyšet odpovědi na otázky, tak, ale... a chci slyšet vaše názory a chci dát prostor posluchačům, aby si oni udělali názory podle toho, co
2: tak
1: říkáte.
2: Tak posluchače zklamu, že zase souhlasím, protože tady fakt nejsme v rozepři, tak já to obohatím, abych neopakoval jinými slovy to, co říkal Karel, i nějaký jiný úhel pohledu. Líbí se mi to, že právě, a vidíte, že Karel navazuje na mě v tom, že i v tom slovním popisu toho, co to je, že to je hrozně podstatné. Tak jsme byli u tělesné výchovy, pohybová aktivita. Tady nenazývá to sportem, protože z toho může mít někdo jako osypky jakoby, a obavy, je to pohyb. Já také se bavím, a je to součástí některých dokumentů, pohybová gramotnost. Já jsem se celý život věnoval finanční gramotnosti, pohybová gramotnost. Prostě jakoby věnovat se tomu pohybu. Já dám i konkrétní příklad těch projektů, které by mohly být podporovány, protože mě s tím oslovili seniori, a to je fotbal v chůzi. Například, že vy můžete už dneska přizpůsobit sport, který vy znáte, začali jsme dneska fotbalem, existuje fotbal v chůzi, já jsem si to s nimi vyzkoušel, vy i těm seniorům, kteří už jsou na to zvyklí, vůbec nestíháte, že nesmíte běžet, jenom jako musíte dělat kličku v chůzi, tak si to zkuste. Je v tom mistrovství světa, my v tom máme mimochodem velmi úspěšný seniory a seniorky. A to je přesně to, co si zaslouží tu podporu. A já vím, že oni mi prostě v tomhle se na mě obraceli a brečeli, že prostě klepou na jedny dveře, na druhý, na třetí a nedoklepou se. Jo. Takže jakoby, jestli na tomhle je shoda, tak pojďme tyhle ty aktivity a takových fotbalů v chůzi vymyslíte jakoby řadu. Ano, nemůže to být workoutový hřiště. Tam jako nikomu nechceme po někoho, aby dělal chyby v 70. Ale je to právě jiný druh těch venkovních cvičišť. To znamená, ano, ten prostor tady je. Jde o tu ochotu se do toho pustit a je to vlastně druhá mince u pohybu a sportování dětí.
1: Říká ve speciální vydání pořadu, o čem se mluví, první místopředseda poslanecké sněmovny, člen sněmovního výboru pro sport, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
2: Děkuji, díky moc za pozvání.
1: A naším hostem byl také místopředseda ODS, stínový ministr sportu této strany, také člen sněmovního výboru pro sport Karel Haas. Díky, nashledanou.
3: Díky moc a krásný den všem.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. O čem se mluví?

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Státní zástupce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Veterináři kvůli vedrům zpřísňují pravidla pro přepravu zvířat. České humanitární organizace spustily sbírky kvůli zemětřesení v Venezuele. Zítra bude slunečno s teplotami přes 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobrý podvečer. Policie dnes znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Žalobce navrhuje, aby skončil ve vazbě. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze. Od začátku vyšetřování obvinění odmítá.
3: Ovlivňoval jste svědky?
4: Ne, neovlivňoval.
3: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
5: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
3: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
6: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné?
3: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Současná vlna veder představuje riziko pro hospodářská i domácí zvířata. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby taky ochlazování zvířat. Riziko hrozí i při jejich přemysťování. Veterináři proto zpřísňují pravidla pro přepravu. Varují taky před ponecháváním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů Celsia. Památková zóna okolo Šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server i rozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší Rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. Developer je v kontaktu s městem i židovskou obcí. Podle mluvčí Karviné Moniky Danko je navíc během výstavby v oblasti naplánovaný archeologický průzkum.
7: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
1: Památkáři a badatelé změnu zóny kritizují. Více se dočtete na irozhlas.cz. České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci na dnešek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo přes 160 lidí. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Lidé můžou přispívat na jejich webových stránkách.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno s teplotami mezi 17 až 13 stupni. Zítra přes den čekejte jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor dejte na Bruntálsku na silnici 111. V katastru obce Milotice nad Opavou části Jelení je nehoda osobního auta a motocyklu. Další nehodu máme hlášenu z Třince. V Koperníkově ulici se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět ostatním. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Připravena už je ostravská rozhlasová rodinka. Budeme vyřizovat vaše vzkazy, které jste poslali do redakce. A také nás v této hodině vysílání čeká pravidelný pořad Harenda, tedy hudba, povídání o klubech, kapelách, hudebních osobnostech, klubové scény Moravskoslezského kraje a okolí. Harendu připravuje a moderuje Igor Vašut. No a Pavel Janošec teď přeje příjemný podvečerní poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Jako první je přání pro členku městského klubu seniorů Karviná Ráj v Aleji, konkrétně pro paní Vandu Prčíkovou. Milá paní Vando, přejeme vám k narozeninám pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a pohody. Ať se vám daří ve všem, do čeho se pouštíte, a ať vás na každém kroku provázejí lidé, kteří vás mají rádi. Užijte si slavnostní den naplno, splňte si svá přání a nestrácejte úsměv ani dobrou náladu. Vše nejlepší k narozeninám přejí ostatní členové městského klubu seniorů Karviná Ráj v Aleji. A přidáváme písničky od Jošky Černého.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Připravený je další vzkaz i s přáním v ostravské rozhlasové rodince. Krásné 55. narozeniny dnes slaví paní Martina Jandová z Frýdkomístku. K jejímu životnímu jubileu jí přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, životního optimismu a splnění všech přání. Ať je každý den plný úsměvů, pohody a příjemných setkání s blízkými. S písničkou s láskou posílají manžel Petr, děti Tereza a Jakub s rodinami a kamarádky z práce. My rádi posíláme písničku na vaše přání od skupiny ABBA.

0: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června, více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Do ostravské rozhlasové rodinky můžete také telefonovat na číslo 596 11 22 66. Telefonát už je připravený, u telefonu je paní Silvie, přejeme vám
4: dobrý podvečer. Já jsem dneska písničku vybrala moje maminka Jarka a Hájku Háječku, protože jak včera bylo Jana a dneska Ivana, tak si vzpomněla, že se tam taky zpívá o svatém Janu jako místě. A takže jsme vybrali tuhle písničku a právě je to Janům Ivanům k svátku a taky do Havířova zdravím bráchu Patrika a do Jablunkova sestřenici Lucii s rodinou a všem posluchačům.
3: Rádi zahrajeme písničku. Ve středu byl svatojánský den, jemu předcházela svatojánská noc, tak ono to k těm Janům tak krásně sedí. Hezky jste to vymyslela a my rádi pošleme písničku Hájku Háječku. Mějte se hezky a zase někdy se budeme těšit ve vysílání. Naslyšenou.
4: Ano, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, je tady Harenda a jako každý čtvrtek přinášíme porci kvalitní klubové zábavy a muziky a dnes se můžete těšit na kapelu Deton. A já mám na ní hned první otázku. Deton je myšleno jako tón D, anebo opravdu jako nějaký mega výbuch? Pánové, jak to máte?
3: No, tak to je asi na mě otázka. No... Jsi první, který to jako pochopil, jakože je to opravdu tón D,
2: ano.
3: Protože jsme byli nalazení v tónu D, teď už nejsme, někteří to prostě nechcou.
2: Ale výbuch to může být taky. Já bych to nechal až na rozbor po písničce, která se jmenuje Rock'n'Roll, takže kdo chce, tak nemá doma úplně horko, tak si může zatančit. Kapela Deton.

0: Posloucháte Harendu a naším dnešním hostem je ostravská kapela Deton, která hraje takovou jako muziku od podlahy. To jste si už asi stačili všimnout a já jsem si samozřejmě nenapsal, jak se chlapci jmenují, protože je všechny neznám, tak oni se nám teďka hezky představí. Po mé levici sedí
1: Vlastík Hanel
0: a hraje nám
1: kytarista a zpěvák.
2: Michal Dobenek, basa.
3: Honza Bambušek, bicí.
4: David Hecht, kytara a blbé keci.
0: Tak, či to je kompletní kapela. V tomhletom složení, kluci, hrajete celoživotně, teda těch 15 let už, co jsem se díval, že vlastně kapela byla založena v roce 2011, tak nebo jsou tam nějaké změny na různých postech?
2: Změny jsou, aspoň teda u mě určitě. Já jsem teda vystřídal basáka předchozího, takže já s klukama hraju vlastně od loňského listopadu, jsem s nima začal.
0: Takže čerstvý.
2: Čerstvý. Celkově čerstvý i v base, takže to bylo mi to dáno, takže mám velké břímě na sobě. Mm.
4: No, jako jediný původní člen je vlastně Vlastík, ten tu kapelu založil, takže pak jsem druhý nejstarší, jsem tady snad 12-13 let v téhle kapele, něco takového.
0: Tak to je skoro, jak to zakládal.
4: Pamatuju toho hodně, no.
1: Tak ono ty začátky nebylo ani jako.
4: A potom je tady třetí v pořadí je Honza, no.
3: Ano,
4: ty s náma, jak dlouho s náma už táhneš? Už taky jako dlouho, ne?
3: No,
4: 4-5 roku.
3: Je to pátý rok už teďka.
1: No, tak málo.
3: Je to pátý.
4: No, se to ustaluje na nějaké dobré party lidí, no.
0: No a kdybychom teda skočili do toho roku 2011, tak co se tam odehrálo, kde se to odehrálo, proč se ta kapela založila a byla to tvoje první kapela nebo už něco předtím existovalo?
1: Moje první kapela to nebyla. My jsme vlastně, kapela byla založena jakoby mnohem dřív, že? My jsme se vlastně rozpadli s kapelou Flapping Tremor. Jarek Murin vlastně odešel, teď měl Era Rešus, ten tady taky byl nedávno, dávno. A zůstali jsme vlastně tři bez Jarka. Rozjel se Deton, no a pak hrozně všichni odcházeli a přicházeli, odcházeli. No a teď jsme tady v té sestavě a v této zatím funguje dobře.
0: Takže to je jako pevné sdružení čtyř kvalitních muzikantů.
2: Doufíme, že jo?
1: Kvalitních nevím.
0: Tak to si chlapci budete museli rozebrat všechny.
4: My si na to nehrajeme, jako, takže...
0: Dobře, za tu dobu asi se stihla vydat nějaká muzika, že nějaká alba, kolik jich bylo celkem?
4: No. Já bych řekl, že dvě, že jedno bylo takové jako polodemo, které jsme si tak jako nahrávali nějak po svoji ose, které najdete asi na našem Benzónu. Jmenoval se to Na pleš mimo Till Set, že jo, tam jsme nahráli nějaké základní songy, no a další, už jsme potom jako po nějakých 11 letech existence vydali naše jediné zatím jako dlouhohrající album, co se jmenuje Poslední den, které jsme nahrávali u Pitrise v Hard Cafe v Karviné, takže ten nám s tím jako docela dost pomohl. Takže tam už to jako chtělo, no, ale teďka se připravuje něco dalšího, takže...
1: No, během covidu jsme to dělali, že? No.
0: A o tom si povíme po další písničce, která je taková příznačná po víkendu, Bílé myši.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda a dneska si hrajeme a povídáme s kapelou Deton. Bavili jsme se o tom, že to je vlastně první album, Poslední den, které tady máme. Předtím byly nějaká dema. Kdybychom srovnali tu tvorbu s těmi začátky kapely, tak je tam nějaký posun, nějaký vývoj hudební?
1: Já bych řekl, že významný, protože samozřejmě jako člověk dospívá, že jo, trošku jako se formuje, takže texty jsou smysluplnější, hudba je smysluplnější, s větším důrazem na aranže a tak dále, takže jde to určitě poznat, protože jako na našich koncertech hrajeme i ty starší písničky, takže.
0: Takže už to není takové, že prostě je to tak nějak se to zahraje prostě na koncertě, ale dáte si s tím trošku jako větší práci. Album jste nahrávali, je to už teda skoro 5 let, málem. 15 let hraje kapela, 5 let je od vydaného alba, tak to bych chtěl nějakou oslavu, že? Možná už teď jako takové samé jako polokulatá čísla.
2: No zrovna jsme si vzpomněli, že?
0: Takže asi by to chtělo nějak jako trošku si to připomenout. Písničky, které jsou na tom albu, tak se natáčely, bavili jsme se v té Karviné, že asi?
1: Je to tak.
0: Jak to probíhalo? Trávili jste tam nějaký delší čas jako souběžný, takový jako, že třeba jste si na týden tam zavřeli, anebo jste to tak jako lepili?
3: Zvali jsme to za víkend plus nějaké dohrávky a víkend byl těžký. No.
1: Víkend byl velice těžký. Víkend byl těžký, protože museli jsme provést jakési soustředění a jak to tak bývá, tak jako ty kapely trošku se soustředí správným stylem.
3: No, padla bečka.
0: Struny se trhají.
1: Struny se trhají, prsty bolí, potom hlavy bolí taky.
0: Nicméně dopadlo to dobře. Kluci vydali album na kazetě, mám to tady, takže pro všechny posluchače, kdo by chtěl jako si objednat, tak kdyby si ho chtěl objednat, to album, tak kde si ho může objednat? Může si ho vůbec fyzicky objednat? Tohle to je taková jako falešná kazeta, je tam vložená fleška, ale předpokládám, že asi třeba možná...
3: Pár jich ještě je.
0: Jako vyšlo to i na CDčku, nebo je to nějaký takový...
1: Ne, vyšlo to v limitované edici 100 kusů těchto těch fejkových kazet, kdy vlastně jsme to dělali všechno ručně, je to fakt dočíslované 1 až 100. Už jich zbývá snad, myslím, jsem se na to díval na poslední zkoušce, 7-8 jich tam ještě je. Takže jako odbyt to mělo, jinak je to samozřejmě všude na platformách.
2: Jo, digitální takže forma, no jasně.
1: Ona jako i ta myšlenka byla taková, že dneska už lidi moc CDčka jako nechtějí, je to spíš taková jako sběratelská záležitost a tohle to je taková zvláštnost. No.
0: Takže to můžeme vydražit, jako posledních 7 majitelů se může přihlásit. Jaká bude ta výchozí cena? Kolik dáme?
2: No pod 100 to nepůjde určitě.
1: Pod 100 to nepůjde.
0: 100 tisíc. Pakli, že je poslední 7 kusů, to se nedá nic dělat.
3: No, to byla klasická cena.
1: No, tuším, že...
2: 200 korun. 250 nebo 200.
3: 250 korun nebo 200, tak nějak bylo. No.
0: Takže, vážení harenďáci, máte poslední příležitost. No a my si dáme teďka další písničku z tohoto alba, která se jmenuje Duše.

0: Posloucháte Harendu s kapelou Deton a my jsme probrali album, které vyšlo před pár lety už a jmenuje se Poslední den, ale nepověděli jsme si nic o písničkách. O čem vlastně jsou a co tě inspiruje k těm textům?
1: No tak povídej, no. To mě zase
0: vykládáš.
2: Taky. Inspirace.
1: Vlastník má pracovní inspirace.
2: Tak v minulé práci jsem to jako dost seděl u soustruhu, takže napadla věta, prostě z věty se stala píseň. Jedna písnička vznikla, Jarek.
1: Ano,
2: jo, Jarek vznikla jako třeba právě tak, to je právě o Jarku Murinovi z kapely RRSUS.
1: No to bude mít radost.
2: Napsal mi zprávu, jestli nechci jít na pivo. A jak to tam je, že sedí...
1: Že sedí s kytarou a sklenkou vína a čeká na holky, no? Tak
2: no
1: to se
2: a čeká na holky a to je prostě za 5 minut jsem měl napsaný text, no 10, píšu pomalu. A ten přines hudbu a za jednu zkoušku byla skladba hotová prakticky, no.
0: Tak to je super, když to je takhle hladce.
2: Někdy to tak jde, no.
0: Někdy se to rodí trošku jako hůř, ale... Prostě je to tady.
2: No, ona jako i duše vlastně
1: poslední,
2: byla taková
1: poslední rychlovka. Poslední duše ta byla taky taková, no. To si pamatuju, že to jsme nějak... Vlastník přišel s textem, že se mu to nějak jako pozdává a já jsem v tu chvíli odjížděl na dovolenou a měl jsem sebou kytaru. A já jsem během 3 minut jsem složil prostě úvodní melodii a už to jelo a to, tam byla taková ta magie, která se jako občas objeví, že my jsme byli na zkušebně zavření, každý si to jednou poslechl a najednou si to sedlo prostě a už to jelo prostě a byl to big beat, jo, takže tady občas, i nám se občas stávají takové náhody.
2: Ona první verze byla spíš taková countryovka spíš, ne?
1: Spíš
2: taková,
1: jo, no, spíš taková, no.
0: To je taková zákeřná otázka, 5 let, už je to tak jako od toho alba, co vyšlo. Co dál? Nechtělo by to trošku něco zase natočit, roztočit, vydat a trochu to, ty fanoušky svoje jako něčím nakrmit novým?
2: Tak určitě. Máme rozdělanou, to je zase také demo spíš, 4 skladby.
1: EPčko, no. EPčko. Dneska jako už ty dlouhodající album dělají se, ale spíše se vydává po skladbách, takže jsme si řekli, že to půjdeme do něčeho mezi, uděláme EPčko.
0: Jasně.
1: O 4 skladbách, máme ho teďka roztočené, jako už to trvá dlouho, a protože si s tím fakt jako hrajeme.
3: No a takže... spíše se snažíme vlastně vytvořit nějakou tu produkci pro ty koncerty a tak chceme bavit lidi, že samozřejmě.
0: Tak. Takže teďka je tady moje otázka, kdy bude nějaký nejbližší koncert?
3: No... Tak nejbližší koncert připravujeme teď momentálně na Dni dopraváku v Ostravě v Martinově pod hlavičkou dopravního podniku Ostrava, kde samozřejmě pracuji, tak to mám tak jako nějak trošku.
0: Jasně. Takový ten s tou revize jízdenek?
3: Ne, jako řidič.
0: To je lepší.
3: A už tam budeme hrát, pokud teda se tam dostaneme, zatím je to jako v nějakém tom řízení. Tak už tam budeme hrát po druhé a zatím jako jsme tam měli celkem úspěch.
0: A víme termín už nějaký, jako kdy to bude?
3: Když jsem to tam říkal, jsem to tam dával do skupiny.
4: Někdy v září si říkal.
3: V září to je, že? Já 6. září to bude.
4: Teď nevím, jestli 6. nebo 9. Tak nějak...
3: 6. září.
4: Víš, že to bude nějak za začátku.
2: To bylo telefon naopak.
0: A bude to nějaká outdoorová akce?
3: Ne, to je veřejná akce pro lidi, pro Ostravu, kdo přijde, prostě to tak, jakoby v tom prvopočátku organizuje dopravní podnik a my tam budeme jako hosté.
0: A bude to přímo v areálu dopravního podniku?
3: Ano, v tom Martinově.
0: Takže venku někde prostě, stage postavená.
3: Ano, přesně tak.
0: Tak to bude super, tak sledujte facebookové stránky nebo nějaké profily kapely Deton, kluci, kde všude vás najdou posluchači?
1: Na Facebooku, na Instagramu, na Spotify, máme YouTubeový kanál.
3: Na stránkách dopravního podniku to taky určitě bude.
1: Tak, Benzone máme určitě, která se dneska ještě pořád jako nosí. A to je asi tak všechno, a webové stránky nemáme, to jsme
0: takže
1: na
0: těch všech
1: sítích.
0: Platformách můžete kapelu i zahlédnout a podívat se na ní, třeba můžete na ten koncert v září. Mně bylo ctí, že jsem vás tady měl ve studiu, doufám, že až bude nové album, tak mi dáte vědět a sejdeme se tady a rozeberme ho zase. No, před námi jsou poslední 2 písničky, ta první se jmenuje Vrtulník a druhá Poslední den, kapela Deton, hezký zbytek večera.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, vítáme vás u dnešního vysílání. Dnes si budeme povídat s Rafaelem Krpcem a Samuelem Storkem z platformy Mladých proti rasismu a xenofobii, která vznikla v rámci projektu Vlak Lemkin. Po písnice vám představíme novou publikaci Lety u písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, která vyšla v roce 2025 a připomíná historii místa spojeného s pronásledováním Romů a Sintů během druhé světové války i vznik současného památníku. Lači rateš ukar šunibem.

0: To byla kapela Romance Pardubice. V roce 2025 vyšla publikace Lety u písku, památník holokaustu Rómů a Sintů v Čechách, jejíž autorkou je historička a muzejní pracovnice Anna Míšková. Kniha přibližuje historii romského tábora v Letech u písku, proměnu tohoto místa paměti i vznik nového památníku holokaustu Rómů a Sintů v Čechách. S Annou Míškovou natáčela Iveta Demeterová.
1: Co stálo za vznikem této publikace a proč jste se rozhodli vydat ji právě v době, kdy byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách?
2: Přišla ta doba, kdy památník byl hotový, expozice byla hotová, všechno bylo otevřeno a my jsme měli prostor trochu vydechnout a vlastně zároveň, když jsme si tak jakoby uklízeli v našich kancelářích všechny ty materiály, tak jsme zjistili, že je spousta myšlenek, které jsou zaznamenané třeba právě v těle těch jako zápisů z porad, různých fotografií. Bylo nám líto, aby tohleto zaniklo.
1: Publikace přináší pohledy odborníků, které nové poznatky nebo souvislosti mohou být pro čtenáře největším překvapením.
2: Ta publikace není odborná, bylo to opravdu cíleno na v zásadě návštěvníky našich památníků, kteří si potom třeba chtějí něco odnést nebo si něco dozvědět navíc. Ta unikátnost její je v tom, že ty věci dává dohromady na jedno místo ve čtivém formátu, myslím si, že i ve velmi jako hezkém formátu, že dává dohromady jak už právě historii toho místa, ale třeba právě myšlenky, které měli architekti, když plánovali a designovali celý ten prostor, jaké myšlenky vlastně byly zatím, jak ta expozice v památníku dneska vypadá, nebo aspoň nějaké základní informace, které jsou srozumitelné veřejnosti o tom archeologickém výzkumu.
1: Jakou časovou osu publikace mapuje?
2: Od předválečné doby až po současnost. Končí tím, že památník byl otevřen a teď vlastně píšeme jako novou éru, novou část historie toho místa, kdy už tam teda je běžící a fungující památník. Říkám trošku opatrně tu předválečnou dobu, protože opravdu nejde o odbornou historickou publikaci. Není tam citační aparát a podobné věci. Je to prostě něco, co jsme chtěli, aby bylo přístupné každému, nejenom odborníkům.
1: Takže tato kniha slouží jako doprovodný materiál?
2: Já myslím, že ano. Moje myšlenka byla, že já třeba, když chodím po různých památnících a pomnicích, tak často mám spoustu otázek potom, protože ne všechno během té návštěvy zvládnu pojmout. Ta kapacita není, ale zároveň bych si chtěla odnést něco, čím by si mohla potom třeba doma v klidu se šálkem čaje něco přečíst a doufám, že zrovna tato publikace by mohla tohleto splnit.
1: Kolika stránková je publikace?
2: Má přes 200 stránek. Formátu A4, ale ten jsme zvolili kvůli tomu, že máme spoustu krásných fotek, které jsme prostě chtěli, aby tam byly ve velkém formátu a cokoliv menšího nám prostě nedávalo smysl. Jsou tam právě fotky, ať už jako z doby toho koncentračního tábora, z průběhu celého vzniku vlastně toho památníku a samozřejmě jsou tam fotky vepřína. My jsme ho poměrně hodně dokumentovali v době, kdy jsme převzali ten areál jako Muzeum romské kultury, takže jsou tam jako detailní dronové fotky celého toho areálu, což si myslím, že potom jako hezky hraje v kombinaci s tím, že tam návštěvníci potom můžou vidět fotky toho, jak ten areál vypadá dneska, toho vlastně dřív a dnes. A pak samozřejmě spoustu velkoformátových fotek toho, jak ten památník dneska vypadá, ale i jak vznikal, ať už je to demolice nebo právě výstavba.
1: Kniha mapuje více než 80 let historie tohoto místa. Jak se vám podařilo zachytit cestu od existence tábora přes desetiletí zapomínání až po vznik dnešního památníku?
2: Naší snahou bylo právě tam zohlednit všechny ty fáze těch více jak 80 let, které vlastně uběhly od té doby, co tam byl otevřen ten koncentrační tábor ve 42. až po současnost. A to ideálně právě pohledem jako různých osob, které na tom participovalo. Takže ať už jde o pohledy třeba nás jako historiků z muzea, ale pak třeba tam máme proslov Václava Havla a o kus dál prezidenta Petra Pavla, který tam byl při slavnostním otevření. Článek Jindřicha Šídla, novináře, který se tomu tématu věnoval od 94. Velmi to pro něj bylo vlastně jako srdcová záležitost. A samozřejmě i pozůstalých. Není to tolik o výpovědí například přeživších, protože na to máme vlastně jiné publikace, ale doufáme, že to pokrývá co největší prostor těch lidí, kteří se na tom vlastně nějak participovali.
1: V čem může publikace prohloubit porozumění tomu, co toto místo představuje?
2: Doufám, že pomůže v tom, že ty odborné publikace, které jsou mnohdy dneska i třeba často těžko dostupné, nebo jsou drahé, nebo jsou prostě jenom jako obří, třeba naše, to jsou těžké vzpomínky, první díl, to je prostě 800stránková publikace, kdo si to přečte a koupí. A doufali jsme, že tohleto tím jako vstřícným formátem právě způsobí, že to třeba bude přijatelné a čtitelné, jako je to něco, co tomu může třeba přispívat. A vidíme to právě i na těch návštěvnicích. My tam máme katarzis, což je taková skulptura, kam můžou návštěvníci zanechávat vzkazy po tom, co prošli tím památníkem, aby vlastně nějak vyjádřili své emoce a trošku se jim třeba ulevilo. A tam často vidíme právě i vzkazy o tom, že nevěděli, neměli tušení, neznají tu historii a že třeba odchází s tou větší empatií vůči romské minoritě, což pro mě osobně třeba byl jako hlavní cíl.

0: Poslech nám zpříjemnila Ida Kellerová a Roman Orat. V rámci projektu Vlak Lemkin vznikla v roce 2023 platforma mladých proti rasismu a xenofobii. Združuje mladé lidi z České republiky, kteří se podílejí na aktivitách Centra studií genocid Terezín. Cílem platformy je zapojovat mladou generaci do vzdělávacích a komunitních projektů, rozvíjet její znalosti moderních dějin, kritické myšlení a respekt k menšinám. Iveta Durdoňová na konferenci Trace v Osvětimi oslovila dva členy platformy, Rafaela Krpce a Samuela Storka.
1: Teď jsme v Osvětimi. Jste tu poprvé?
2: Ano, oba dva tady jsme poprvé. Je to hodně zvláštní, taky dost nepopsatelný pocit tady bejt. Myslím si, že by se měl, každý člověk by se měl Evropan minimálně jednou v životě podívat. Tím, že jsem začal už tak ve svých 14 letech pracovat v této oblasti, tak ze začátku to spíš bylo taky objevování té historie, ale postupem času si tak člověk to začne všechno chápat víc a víc a začne si uvědomovat, jaká hrůza to byla a hlavně, že by se o tom mělo co nejvíce hovořit jakoby po celém světě, protože se to furt děje v některých oblastech i v dnešní době.
1: Pane Storek, vám je 20 let. Jaký byl váš první dojem, když jste vstoupil do areálu památníku?
3: První dojem byl takový, že jsem si říkal, jak může něco takového člověk, stejný jako já, z masa a kostí, nejspíš taky s nějakou duší, jako tohle to vůbec províst. Bylo to strašně silný, když jsem tam jako vkročil, tak cítil jsem trošku nával takové jako zlé energie, trochu kvůli tomu, jaký zvěrstva se tam děli. Takový nervózní pocit jsem měl, když jsem vkročil. Silný zážitek jsem tady poprvé a jak chodím okolo různých památek z druhé světové války a i z dalších jiných válek, tak tohle to bylo jako jedno z nejsilnějších pocitů, co jsem měl.
1: Pane Storek, vy a pan Krbec, vy jste z platformy mladých proti rasismu a xenofobii. Co to znamená? Co vy vlastně pro to děláte, nebo jaké je vaše úloha?
3: Pan Chalupa, můj otec, pracuje teda v Centrum studií genocid Terezín a ten se zabývá genocidama, rasismem, právě xenofobií a já mu pomáhám s jeho výstavou, kterou dělá v Terezíně a tak různě, jako brigádník.
1: Pane Krbec, jaká je vaše úloha, nebo v čem pomáháte?
2: Já jsem hlavně pracoval na projektu Vlak Lemkin. Už jsme projeli celou Českou republiku, měli jsme už hodně tras. Snažím se prostě těm mladým ukázat, aspoň minimálně tím, že já jako stejná věková kategorie se jim snažím tu situaci a tu minulost popsat našima slovama a jednodušejc, aby se do toho pokusili nebo víc vcítit. A právě do budoucna si myslím, že se samým určitě budeme s nějakýma novýma projektama pokračovat. A ještě bych chtěl dodat, že tím, že naše otcové pracují na tomhle už několik let, tak se snažíme využívat týhletý situace a získávat co nejzkušeností do budoucna. Snažíme se pomáhat skoro na každé akci, co to jde.
1: Vaši kamarádi nebo vaši vrstevníci, pane Storek, ptají se vás, co děláte nebo v čem pomáháte?
3: Ptají se a vědí, že už pomáhám, to už jsou léta. Já tam jedu vždycky busem a jsem tam 3 dny, pomáhám otcovi a pak zase jdu do Prahy. Matka je ráda, když takhle pomáhám otcovi v tomhle tom. V ostatních věcech třeba zase tak moc ne, ale tohle to říká, že to je boj za dobrou věc.
1: Jaký máte vy plány jako platforma mladých do budoucna?
2: Tak my se samým jsme přemýšleli, že bychom to chtěli ještě nějak více rozšířit k mladým, obzvlášť naši novou výstavu v Terezíně. Můj takovej plán do budoucna by byl, že by sem ať už z mojí školy, či samové školy, či přes naši vrstevníky, jako jsou naši kamarádi, že by jsme právě domluvili jednodenní či dvoudenní prohlídku Terezína.
3: Je to strašně důležité téma, docela dost lidí moc nezná jako detaily té historie tohohle z toho, tak takhle to ukázat jako třeba lidem ze školy.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách, Zorte za Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Summit NATO se znovu řešil i ve sněmovně. Škodu zhruba 1 300 000 korun způsobila nehoda kamionu u čtyř kol na Benešovsku. V pátek bude slunečno a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu včera označil za pokus o ústavní puč.
3: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
4: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
3: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
5: Byť s jeho rozhodnutí, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
3: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Dopravu na silnici první třídy číslo 3 u čtyř kol na Benešovsku zkomplikovala nehoda kamionu. Řidič převážel betonovou jímku a zvedacím ramenem narazil do mostní konstrukce. Provoz zůstal otevřený, v místě se ale tvořily dlouhé kolony. Škoda podle prvního odhadu dosahuje 1 300 000 korun. Krajský správce silnic nechá most posoudit statikem. V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na bezmála 50 místech. Říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
6: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
2: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
7: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
8: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
7: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích ke 13. V pátek bude jasno až polojasno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu u 19. kilometru směrem k D1 hoří vozidlo. Na exitu 19 je uzavřený nájezd. U Litostrova na Brněnsku se srazil autobus s osobním autem. Na D11 u 90. kilometru směrem na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
9: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to ani jako vůbec neřešil začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. Z začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem i z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému, prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš, potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolá, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe prostě ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty jsi hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže o čtyři roky
1: jestli jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky o těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi je vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty si říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že my jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo. A pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a hra, nebo my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli, no a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a měli takový jako někde by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, které třeba v té televizi nejsou tak vidět.

0: 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň Yardy Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star. A z Dallas Stars, co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic, nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Vlastně budu

0: Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
1: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
0: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% nebo 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
1: Mm-hmm. A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
0: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CAA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
1: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
0: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12, 13, ale teďka jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
1: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
0: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No, že
1: a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
0: Jo, tak mě se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, je trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty, skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda, no.
1: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokeji nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbal 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfovej a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl, no.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe, takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmínil, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla být, jako měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo ty letní, to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně jako, já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo, jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fandě a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru, no.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoj?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se to taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych
0: no,
1: to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Ale prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví to, ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tady nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu
1: já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, tak jsem si říkal, tyjo, to je divný, se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako nebo jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. No, vidět své dítě ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mě se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a byl to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na polovině stanic v Česku padly teplotní rekordy. V Kladně vznikne centrum pro děti ohrožené násilím. Pátek přinese slunce a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 desetiny stupně ze srpna roku 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
3: Vodu znečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doksech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji je aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Středočeský kraj na začátku příštího roku otevře v Kladně centrum pro děti ohrožené násilím. Rozhodli o tom krajští radní. Takzvané dětské advokační centrum bude druhé v Česku. První funguje v Praze. Pomáhat tam budou psychologové, terapeuti a sociální pracovníci. Centrum se zaměří na nezletilé oběti a svědky sexuálního nebo domácího násilí. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset na mzdy doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun. Město Olomouc s 10 miliony.
4: Do toho chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
5: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku. Zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
6: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
5: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě místy kolem 31. Pršet nebude.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Praze je v úseku od Bubenečského tunelu k Nové Povltavské neprůjezdní pravý pruh. Důvodem je porouchané vozidlo. Na jižní spojce v Praze stojí porouchané osobní auto. Neprůjezdní je levý jízdní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Na D48 u 65. kilometru ve směru na Český Těšín havaroval nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený. Na D1 na sjezdu u exitu 226 ve směru na Ostravu stojí porouchané taktéž vozidlo, překážka může omezovat provoz. No a na D48 u 44. kilometru ve směru na Olomouc leží předmět na vozovce. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem tentokrát naložil do pravidelného country dostavníku. Na úvod to bylo Až uslyšíme vyzdání Roberta Křesťana z prvního alba brněnských poutníků, které vyšlo v roce 1983. Já vás ale zavedu do jejich pořadí šesté kolekce, která vyšla před rovnými 30 lety pod názvem Je to v nás.

Vzpomínkou na dívku, která odjela do Jižní Karolíny a aktuálně se toulá jen a jen v myšlenkách pod sloganem Fall in Love, kterou na sebe v letošním létě poprvé upozornil rodák z Louisville ve státě Illinois Bailey Zimmerman. Zájek ní přidal dalších 7 melodií a nedávno vydal první mini-album Nezasínej Leave the Lights On. Do jeho obsahu se ještě vrátím, ale teď zpátky do Brna, do času, kdy po odchodu Roberta Křesťana hledali poutníci jak dál a na album Je to na nás zasadili písničku Čas příliš dlouho stál.

ženskou tak zasažený, že si připadá, jako kdyby ho přijel vlak. Písnička Trainwreck, která je jednou z novinek jeho prvního většího pokusu na gramofonovém poli. A zase do obsahu alba Je to na nás, které vyšlo před 30 lety a zastihlo brněnské poutníky v sestavě Ladislav Cejnek housle, Mirek Hulán kytara, Sváťa Kota z banjo, Zdeněk Kalina 12 struná kytara, Jiří Pola kontrabas a Hana Černohorská.

Stíny na střechách nás zavedly do současnosti brněnských poutníků, kteří se toulají naším i zahraničním hudebním světem celých 52 let. Přesně tak se totiž jmenuje jejich nejnovější projekt, který měl premiéru před 2 lety, kde se připomněli v současné sestavě Honza Máca, Petr Mečiar, Jakub Bílý a veterán Jirka Pola. Ten přidal i solovou písničku Málo.

Nejnovější nešvilský objev Bailey Zimmerman a z jeho miniprojektu Leave the Lights On, další poetické vzpomínání na zmizelou lásku a podzimní dopisy. Velice názorný příklad, jak se léty radikálně proměnila tvář country, kterou třeba představoval texaský trubadur Ernest Tubb v písničce Try Me One More Time, kterou na prvním poutnickém albu zpíval doslova úžasně Zdeněk Kalina.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Married Alone, které vyšlo po pětileté přestávce a zabalilo se do příjemné country atmosféry úvodní svašmě Tie Me Up.

vlak údolím projíždí, nahání ti strach tím smutným hlasem svým. Černej dlouhej vlak jako stín se blíží tmou, zůstává jen pára dým a černej mou. Skutky z velkých dálek, z mých dávných období, jako temná černá skvrna.

vlak má i svý průvočí. Ti hoši přesně sčítaj, a když musí, násobí. Na co přesně čekaj, to ti nikdo nepoví. Když však řeknou dost, máš to prý z

Some Kind of Trouble, country stálice Tenny Tuckerové, jako Chladno střídá mráz, se solovou Janou Skippy Cagašovou, a pak mimořádně úspěšný Long Black Train, který v roce 2003 vyhnal jeho autora Joshe Turnera mezi country elitu v doslovném překladu se solovým Martinem Merlinou z nejnovějšího alba Vsetínských Gimplerů Hrajeme dál. A ještě jednou za taxasankou Sunny Sweeneyovou. Chci, abych ti scházela. Want you to miss me.

Brněnský sakrapes Pavla Páci Petrželi a country klasika Bobbyho Helmse z roku 57, inspirovaná pobytem amerických vojáků v Evropě. Přesně v Německu, protože písnička se jmenuje Fräulein. A ještě na závěr se k vám druhým dechem přiženou poutníci 1992. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Teploty zítra budou se pohybovat od 32 do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Vandalové v pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
3: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
2: Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Kanyová.
4: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Češi se můžou zapojit do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Veřejnou sbírku spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Venezuelu v noci zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1 000 jejich zraněných.
0: Sport.
2: Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. 30-letý hráč Leverkusenu to oznámil na Instagramu. Uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Šik za národní tým odehrál 56 zápasů a dal 26 gólů. Na šampionátu v Americe neskóroval. V závěrečném utkání skupiny proti Mexiku, které Češi prohráli 0-3, navíc nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo, teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 u 111. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda, počítejte se zdržením. Na D1 u 221. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo. No a na pražském okruhu u exitu 10 je po poruše odstavené osobní auto. Překážka je na vozovce, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti. To všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v Žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a fr. Celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů, a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mohouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píši. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Egier, teď jsou v Paradu. Potom se najednou k večeru strhl pokřik, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom ježí psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím bírokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen

0: zaměněním. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlích byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlích odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel, páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché, jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
1: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění, tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka. Nebo opět zní žaloba. Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývat se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
0: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
1: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat všedivé trestnické kazajce, než na

0: svobodě a ve svátečním kabátě. Takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti. Měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železoláme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj. Věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstranit chudokrevnost, povzbudit vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posílit pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslatit data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval dvěma tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce, známého doktora Šipka, uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané Kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce Vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil po živnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
3: Lidové noviny 17.8.1937. Babi Babička, která hodně užívala.
2: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
3: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám?
0: Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla, byly schovány v jedné fusekli.
3: To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
2: Lidové noviny 8.9.1930.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření, co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík. Třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut. K nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut. Takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zatrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudků labužníků i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možno. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá lodě za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížly oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Kdo si hrál a laškoval s lodí, jako by názoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru, jak na půl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal býku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdový frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati.

nejsem klidný, jen mé vědomí chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

lenivý volný dech těch úst, která to zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která to zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka. A o čem si spolu budeme dnes povídat? O vzpomínkách na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Budeme se ohlížet zpět, zavzpomínáme na vaše školní léta. Vzpomenete si na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti? Co pěkného jste zažili? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Podělte se s námi všemi. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900, nebo můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Návrh vašeho tématu můžete také zavolat na záznamník, ten má číslo 221 553 770. Příjemný a pokud možno nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Prázdniny, zastaralé vakace nebo poklesle vagace, ještě dříve férie, jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Hlavní školní prázdniny v roce 2026 začínají v sobotu 27. června a potrvají do pondělí 31. srpna. Kdo se dovolal dnes na linku 731 800 900 jako první? Tou první volající je paní Vlasta z Ústí nad Labem, kterou srdečně zvu a vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže mně už je 80, jo. Jako děti jsme jezdili k babičce do Nevida a tam prostě bych řekla, jsme měli spoustu zážitků, jo.
0: Ano.
1: Chodili jsme na maliny, chodili jsme s tetou teda na dřevo a takovýhle věci. Ale já bohužel, já jsem neměla volat, protože
0: proč?
1: Já nemám nejhezčí zážitek, ale nejhorší.
0: Aha.
1: Mě pokousal tam u babičky teda sousedový pes. Rozrafnul mi obě nohy.
0: A dopadlo to pak dobře, aspoň paní Vlasto, vylečila jste se?
1: No, prostě my to zašili. Bylo to blbý, jakože tam ta vesnice byla u Rokyca, v Rokycanech mě poslali do nemocnice až do Plzně. No tam si mě teda chtěli nechat, no ale zase strejda zase od manželí strany tam pro mě přišel a vzali mě domů.
0: Paní Vlasto, a díky této příhodě, tomu zážitku, jako bála jste se potom v dospělosti psů?
1: Teda, jak bych řekla, já jsem se pak bála i bzukotu mouchy.
0: A potom v dospělosti taky máte strach ze psa?
1: Prosím?
0: Jestli máte strach, nebo měla jste strach, jako i v dospělosti, potom třeba, když jste viděla nějakého psa puštěného bez vodítka?
1: Ne, tak to už určitě ne, protože my jsme měli jako německýho ovčáka.
0: Tak to je dobře.
1: A to jsem se nebála. No a jinak teda, jak bych to řekla, jako dospělí jsme měli spoustu psů, jo, velkýho, malýho, a taky jsme měli třeba velkýho knírače, jo, a to jsem se prostě nebála.
0: Tak to jsem moc ráda, že vás ta příhoda z dětství neodradila, protože Bůh ví, co kdo komu tomu psovi udělal. No a prostě...
1: No ne, ono to bylo od sousedů a tam ta jejich dcera toho psa mlátila klacky.
0: Je, tak to, no tak to se potom člověk
1: no
0: nemůže
1: a
0: divit.
1: A on teda, když tam by se vrhnul na ní, tak se vrhnul na mě.
0: No, děkuji paní Vlasto za vaši příhodu z dětství, i když říkám, není to ta nejveselější, ale takový je život, jsou tam i jiné příhody, že jo? Nejenom veselé.
1: Ano,
0: tak moc
1: ano,
0: krát děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju a zdravím do Ústí nad Labem, do mého
1: ano,
0: studentského
1: já
0: města. Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám ještě zprávu krátkou, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od paní Petry Skladna a ta píše: Dobrý den, mám zážitek, když jsem v Kácově za chatičkou spadla holým zadkem do kopřiv. Na to tedy nikdy nezapomenu. To věřím, paní Petro. Ale moje babička říkala, když jsem chodila na kopřivy, tehdy jsme měli snad kachny, já nevím, teta husy a tak, tak říkala: Prosím tě, to vůbec nevadí, protože když tě ty kopřivy pošlehají, tak to získáš na kráse. Tak paní Petro, předpokládám, že jste krásná i v dospělosti. Teď už další písnička, bude nás zpívat Viana Bartošová, Dotek lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince vzpomínáme na vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin. Vyptávám se vás na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného jste zažili? Vyptávat se budu i paní Ivety, která nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, krásnou noc a zážitky z prázdnin. Tak kde bych to pojala? Já mám tři pejsky doma a když jsem byla jako mladá děvčica, jo, tak jsem jezdila na kole na Poděbrady se koupat.
0: Ano.
1: Krásné zážitky jsem měla. Už tím, že jsem se tam jela vykoupat, opalovat, jo, krásné zážitky s prázdnin. A jinak, když jsem byla v manželství, měli jsme dvě děti, holčičky, tak krásné zážitky s prázdnin. Tak já jsem pro ty holky chtěla to nejlepší.
0: Ano.
1: Oni měli atopický ekzém, ano, tak já jsem každý rok šetřila, a to už jsem tam jednou říkala, do noční linky, jo, aby je vyvezla k tomu moři.
0: Kam pak jste jezdili, paní Iveto? Kam jste jezdili k moři?
1: Kanárský ostrovy jsem vyvezla holčičky. Na maturitu, oni jak maturovali, tak já jsem jim koupila k maturitě Kanárské ostrovy. Úžasný. Nádhera.
0: Užili jste si to všechny, že jo?
1: Ještě jednou?
0: Užili jste si to všichni, říkám.
1: Ano. A manžel vždycky nadával. Při zastavu moři. Já to nechcu. Já se tam nebudu pražit na slunci. Vždycky nadával. Já říkám, ale holčičky to potřebují. Mají atopický ekzém a tak dál. Takže Kanárské ostrovy, Malta. Třikrát jsme byli na Maltě. A to bylo vedro, to vám povídám. Na té Maltě to bylo vedro jako teď.
0: Teď chci říct, víte? Vedro jako teď tady u nás, že jo, v tyhle dny.
1: Přesně tak. Tak na to teď vzpomínám. Tady ti vedra, to bylo na Maltě. Ježíš. A já už jsem tam nemohla vydržet. My jsme tam byli tak na 3-4 týdny a já vám něco povím. Já už jsem tam nemohla vydržet to vedro.
0: A pomohlo to dcerám, paní Iveto, vaše zájezdy
1: ano,
0: k moři. No a to
1: ano,
0: je důležité, to je důležité.
1: Já už jsem vám to jednou povídala, že já jsem jim vyléčila atopický ekzém. Ty holky dneska, to už jsou mladý ženský, jo, už mají leta. Já jsem jim vyléčila atopický ekzém.
0: Perfektně.
1: Kanárské ostrovy, Malta, třikrát na Maltě, Řecko, Itálie. Já jsem Řecko. Já jsem každý rok šetřila. Já jsem stará už. Já jsem žila za socializmu. Já jsem každý rok šetřila, tak.
0: A paní Iveto, jestli holky, pak vám to vrátili holky, jestli pak s vámi taky potom někam jeli zase v té dospělosti, když už oni mohli vás někam vzít,
1: no,
0: vyvezli vás?
1: No to teda
0: vás?
1: Nejeli, to teda, říkám pravdu,
0: ano.
1: To teda nejeli, tedy, ale já v duši věřím, že oni to v srdci cítí, jedna je v Praze,
0: ano.
1: Já jsem tady Olomouc Radíkov,
0: ano.
1: My jsme od sebe daleko, jo. Ona má holčičku, já mám jednu jedinou vnučku. Já když slyším ty ženy, jak říkají v tom rádiu, že mají 10 vnoučat nebo 15 pravnoučat, já tomu nemohu uvěřit. Jo, já pláču v duši. Já mám jednu jedinou.
0: No zaplať pán Bůh za to jednu. No, nikdo já nemá žádnou.
1: Ano.
0: Je to tak, paní Iveto?
1: A tu holčičku vidím jednou za rok.
0: Paní Iveto, tak vám přeju, abyste ji viděla častěji. Moc vám děkuji za váš příspěvek do noční linky. A teď už přečtu další zprávu, kterou nám napsal Sváťa, a ten napsal: krásný pohodový večer vám, paní Jano, i všem linkařům. Tak a budu výjimečně stručný. Na dětství a prázdniny rád vzpomínám. Prožíval jsem je u babičky v Kácově, krásném městysu v Posázaví. Tak jdem na to, než to zapomenu. Koupání v Sázavě, skoky do jezu, hašení lesa po průjezdu parního vlaku, hraní volejbalu, péče o drůbež králíky prasátko, brigády v lesní školce, sběr malin, lesních jahod, hub za přísného dozoru babičky. Na chytání ryb za dozoru strejdy. A víte co? Stačí. Podrobnosti třeba příště, napsal Sváťa. Teď už Pavel Bobek nám bude zpívat. Drž se zpátky, chlapče můj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomene si ještě paní Marie, která nám volá z Hradce Králové na prázdninový zážitek, který se jí nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného zažila? Kde, kdy a s kým to bylo? Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Jsem ráda, že jsem se dovolala. A vzpomínám, že už kdysi jsem na toto téma s vámi mluvila.
0: Ano, tak to už musí být dávno. Ano.
1: Budeme vzpomínat na rok 1952,
0: ano.
1: Když jsem končila osmou třídu, tehda jsme končili dvě třídy, osmá a devátá. A přeskakovalo to, že osmá třída od toho roku pak nějak dlouho končila, chodilo se 8 let. A jako nejlepší žáky vybrali na Měšťance kluka a holku, a ta holka jsem byla teda já.
0: Ano.
1: A dostali jsme 3týdenní pobyt do tábora v Olivětíně.
0: Mm-hmm.
1: Tehda jsme prostě nebyli na vesnici peníze, bylo to

0: No a co budu, prostě v těch 14 letech, jaký byly tehda lásky, to se nedá teďka srovnat s těma dle mladejma. Bylo to tak nádherný, že opravdu jsme se do sebe zamilovali a když jsem se vrátila, tak pak jsme se několikrát teda setkali, jezdili jsme se koupat v Hradci Králové do lázní a tam jsme se setkali. Jelikož ta moje školní láska nějako to všechno přebyla,
1: aha,
0: a představte si, že jsem se k ní vrátila, tu jsem si vzala, i když do dneška na toto místo vzpomínám, jak to bylo nádherný a s tou první láskou jsem žila 62 let potom, teď jsem vdova. A vzpomínám na to všechno, jak to bylo tehda nádherný, proti dneska těm mladým nebyly telefony, nebylo nic nikde.
1: Ano.
0: Prostě bylo to strašně krásný a představte si, že jsem chodila k lékaři, který měl stejný jméno jako jeden kluk taky tam, ne ten to, o kterým mluvím.
1: Ano.
0: A já mu říkám, pane doktore, můžu se vás zeptat, jestli váš tatínek nebyl někdy jako dítě
1: na táboře
0: v Olivětině, a on mě říká, představte si, že jo, že mě o tom vypravuje taky. No, bylo
1: náhoda.
0: To strašně krásný. Nebudu to víc rozvádět. Vzpomínám na to i po tolika letech, když už mě je 88 let.
1: Tak to muselo být nádherné.
0: A říkám si, že snad jsme my to měli, i když nebylo nikde nic. To prostě byly jenom rádi a nebyly televize, nebylo nic. I že jsme snad to dětství měli zajímavější, než mají dneska ty dnešní, který si dají do uší hraní a prostě no.
1: Víte, paní Maruško, když vás takhle poslouchám, ne, jako na to reaguju, máte pravdu, protože sice víme do sekundy, co se děje na druhém konci světa, ale nevíme, co se děje vedle u sousedů. Úplně jsme prostě změnili kompletně způsob života a nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší způsob. Podle mě ne.
0: Ano, máte pravdu. Teď poslouchat zprávy. Dneska zemětřesení nebo dneska to hlásí zase. Ty hrůzy, co se dějou teďka ty mladí. Já kdybych doma byla tenkrát řekla, že se mně něco na učiteloj nelíbí.
1: To bychom dostali, přesně
0: ano,
1: tak.
0: Tak jsem dostala pár cacek, ale dneska jsou děti takový, no ono teda ta šikana asi mezi dětma je. Je to zvláštní prostě. Teď, aby se báli rodiče o ty děti, když každou chvíli slyšíte, vystěhovali školu nebo zavřeli to. Je to strašný. No a prostě už si to nedovedu ani v hlavě srovnat. Nechci dlouho.
1: Děkuju, paní Maruško. Děkuju za vaše vzpomínky.
0: Ráda poslouchám a mám vás strašně moc ráda všechny tam.
1: Děkujeme. Děkujeme, paní Marie. Zdravíme.
0: A přeju vám Dobrou noc.
1: A
0: příští den.
1: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 29 minut po 23. hodině a stále si budeme pamatovat nebo vzpomínat na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Vyptávám se vás, co pěkného jste zažili, kde a kdy a s kým to bylo. A dovolala se i paní, tuším, Ivana, protože jsem dobře nerozuměla, z Pardubic, a říkala mi, že se dovolala úplně poprvé. Je to tak, paní Ivano? Dobrý večer.
1: Ano, ano. Jsem Iva, to je jedno.
0: Iva, dobrý ne, večer, Ivana, paní Ivo.
1: To je dobrý večer. Mě to vyburcovalo, protože já nejkrásnější prázdniny prožila v 47. roce v Lomosicích.
0: A vy, jste, no ano, jenom já miluju.
1: Já musím zavolat.
0: To jste hodná.
1: Nejkrásnější prázdniny u babičky v cukrovaru, tam ve vile. Tam byla taková krásná vila, park u toho byl, no to už tam vůbec není. My
0: bohužel, bohužel.
1: Taky podívat. Smutně mě bylo, to bylo nádherné prázdniny. Strejda kropil ty zahrady, nebo ten park, a my jsme si tam hráli. Nádherný prázdniny, ale bylo to 47. rok, kdy byly ty vedra. To byly ty, jak nám pomohli, údajně Rusové z toho, no to je jedno, zkrátka byly hrozný vedra, takže pořád musel kropit, aby jsme vůbec tam mohli dejchat, a chodilo se přes koleje,
0: ano,
1: přes takovej nadjezd,
0: ano,
1: taková lávka, a to jsem vím, jednou utíkala pro mlíko, to se ještě s butelkou chodilo pro mlíko, mě bylo 10 a pochytla mě bouška a na ty přes tu trať, vím, že mě babička utíkali naproti, kde se bál.
0: Báli,
1: mě,
0: že jo, ano.
1: No, takové, no, krásný prázdniny, celý 2 měsíce, nemůžu na to zapomenout, a pak jsem tam ještě jezdila, ještě už jako zase slečna babičce, ale ta už bydlela potom tam.
0: Kde pak?
1: Za parkem, no, jako ke kostelu a,
0: jo, jo,
1: a do hlavní ulice a za Národní výbor, nebo jak se to jmenovalo, byl na rohu.
0: Vím, vím, pořád je tam.
1: No a naproti vím, že byl pan doktor Lojhar se jmenoval.
0: A pořád to tak, paní Ivo, je, pořád to tak je.
1: Byli jsme tam před 5 lety se podívat, syn mě tam ves, abych si ty okna prohlídla, kde jsem tam byla. Ale smutno mě bylo, jak ten cukrovar je úplně
0: zničený. Ten lehnul takzvaně úplně. No a bohužel, úplně. Tam paní Ivo vzniknul jako restaurace, že jo, a ubytování a to. A teď je to všecko zavřené. Jako mě je to taky strašně moc líto, protože je pravda, že se zlepšili hodně k lepšímu Lovosice. To je pravda,
1: ano,
0: prostě.
1: Ano.
0: Ale na druhou stranu je tam skoro všechno uzavřeno, zavřené. A tak je mi taky někdy smutno, když se tam vracím.
1: Ale my jsme tam, paní Chládko, a byli ještě v tom cukrovaru, teda před těmi 5 lety na obědě.
0: No vidíte, tak teď je to všecko zavřené.
1: Ještě tam bylo, že tam se mnou aspoň ještě šli, abych to trochu tam si ty vzpomínky. Nádherný prázdniny a ty Lovosice, já na ně pořád stejně myslím, protože to byly moje první prázdniny. Já jsem byla z Přelouče, nikdy jsme žádný prázdniny, to byla válka, v ten 47. rok byl první, že mě maminka tam teda dovezla vlakem, tenkrát celý den málem jsme jeli,
0: to je,
1: se přesedalo. No, moc hezký prázdniny, zdravím vás, nechci zrovna.
0: A já moc děkuju za krásnou vzpomínku.
1: Když mi vysíláte, tak si vždycky říkám, Lovosice, moc krát děkuju a moc vás mám ráda.
0: Moc děkuju.
1: Mějte
0: já, paní Ivo. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Tak paní Iva mi samozřejmě udělala velkou radost, protože já jsem patriot úplně šílený. Přitom já vlastně jsem v Lovosicích bydlela, pravda, tak do 20. Potom jsem 5 let jezdila do Ústí na fakultu, ale samozřejmě jsem se vracela k rodičům na víkend. Takže dejme tomu do 25. Ale od těch 25 let jsem vlastně Pražák a stejně jsem srdcem v Lovosicích v Českém Středohoří. Prostě to tam miluju. Miluju to tam a jsem moc ráda, že se tam zlepšilo ovzduší, protože to tam bylo opravdu k nežití, ten sever. Moji rodiče se málem museli odstěhovat do hor, protože jsem byla pořád pořád nemocná. A doktor potom řekl, buď to teda to nějak přebije ta holka, anebo se musíte odstěhovat. Tak naše byly nešťastný, protože tam oba měli práci, že jo, a rodinu a tak dále. No tak já jsem to přebyla, statečně zůstali jsme, no a na Lovosice nedám dopustit. A já už jsem to tady několikrát říkala, že ať už jsem byla kdekoliv v cizině, tak jsem vždycky říkala, že žiju v nejkrásnějším městě na světě a vždycky to ty lidi chtěli vidět a pak tak jako na mě nevěřícně koukali, jako to myslíš vážně. A já jsem vždycky říkala, samozřejmě, že to myslím vážně, protože to je město mého dětství, mého mládí, to nejkrásnější období a na to přece nejraději vzpomínáte a proto to tam máte tak rádi. Alespoň tedy já, nevím jak vy. Tak teď už nechám zase prostor pro vás, ale to až po písničce, kterou nám bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Společně dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky, které se vám nikdy nevymazaly z paměti. Vyptávám se, co jste zažili, kde a s kým to bylo. Tak a vyptávat se v tuto chvíli budu na lince 731 800 900 i paní Ivety z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Zdravím i všechny posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak mé nejhezčí vzpomínky jsou z prázdnin ze Slovenska, z Bratislavy, kde žila moje babička, maminka mojí maminky. Žili v bytě se strejdou Karlem, to byly velké cihlové domy, 10 jich tam bylo.
0: Uh-huh.
1: A tyto domy se dostaly i dokonce do klipu skupiny Elán, že natočili této ulici záběry. No a babička s tím měli velkou zahradu, zahrádkářské kolonii a velkou chatu novou tam pak postavili. No a tam jsme vždycky trávili, že jo, většinu času, aby jsme nebyli zavřeni v bytě. No a tak tam měli velikánskou třešeň vysokou, pak i ořech velký, pak nezapomenu na ty velké keře rybízu červeného i tmavého. Plno zeleniny tam pěstovali, květin. A dokonce měli i mandloň, jo, že jsem teda viděla, jak vlastně vyrůstá i mandloň, jak roste.
0: Ano.
1: Tak krásně růžově kvete, hezky voní. Pak měli velké broskve na broskvy, no prostě nádhera. No a zase strejda, druhý syn babičky, strejda Joška, ten zase se staral o různé aktivity, aby jsme zažívali o prázdninách. Tak jsme jezdili se koupat třeba i na Zlaté písky, nebo zase od tety z práce, to byly chemické závody, tak ty měli vlastní koupaliště kryté. Aha. Taky tam jsme hodně chodili na tohle koupaliště. No a pořádali jsme různé výlety do přírody, i tam se to jmenovalo jako Koliba, kde byl kolibský vysílač Slovenské televize.
0: Ano, ano.
1: Takže tam kolem byly lesy různé, takže tam jsme chodili. Tam jsme jednou se dostali na takové místo, že najednou tam bylo takové velké hejno komárů, jo, že jsme museli holem utíkat pryč, aby jsme nebyli poštípaní, že prostě ten jeden rok se tam najednou takhle
0: objevili. Vyrojili, ano.
1: No. No a pak jsme i chodili třeba po různých památkách, jako i na hradě jsme se byli podívat, nebo přes Dunaj, jak byl vystaven nový most Slovenského národního povstání a nahoře je
0: Točí
1: otáčivá restaurace. Tak to byla taky zajímavost v té době pro mě. No, potom mě uchvátili tamnější trhy, tam byla i velká tržnice, i venkovní trhy, i jako krytá tržnice a tam prostě ovoce, papriky se dovážely i z toho, z Maďarska tam přišli prodávat soukromníci, ale to vám byly takový velký kusy, že jsme je nikdy neviděli, tak velký papriky, my jsme se pak vezli i domů, no a ve vlaku pak to vonilo paprikama a i oštěpky jsme vozili a velký kulatý chleba byl výborný z trhu, takže to prostě bylo nezapomenutelné. I mám na fotce taky květiny, jako kytice, jak tam prodávali v těch tržnicích, i na tom tržišti vždycky, no tam se prostě, tam člověk sehnal všechno možné, i jako živou drůbež, i jako už vykuchanou, oškubanou, i kvašáky výborné tam prodávali. Tak to jsou takové zážitky, co
0: prostě... A vzpomínky, že jo? A z dětství si to člověk pamatuje, utkví mu to.
1: A i do zoologické zahradě jsem taky několikrát jsme se šli podívat, že tam mají taky pěknou velikou. No a když jsme třeba zrovna přes to léto, který člen měl narozeniny, tak jaké velké oslavy se pořádaly, dobré jídlo se navařilo, napeklo se, že jo, všelaké to, ty zákusky, koláče, no prostě to byly nezapomenutelné hostiny a i jsem si jako mohla vyzkoušet práci ve vinohradě, kde se jako okopával vinohrad a plelo se, no takže to bylo taky zase nějaká to zajímavost, ale i právě tam prodávali Jugoslávci zmrzlinu, měli tam svoji výrobnu, ale to byla tak výborná a třeba i 10 i více druhů zmrzlin a velké kopce dávali.
0: A tehda, jo, že jo, to byla vzácnost, měli, když byla dobrá zmrzlina, ano.
1: Jak jste si jednou dávali, no to byly, a ta chuť, jo, třeba ano. I punčová, jo, že prostě byla taková růžová, rozinky v tom, jo, že nezapomenutelný tyhle zážitky opravdu, no, že na to člověk nezapomene nikdy a furt si to můžu pak připomínat.
0: A jestli pak jste, paní Iveto, se tam vrátila třeba teď, v téhle době?
1: No, tak naposledy jsem tam byla v roce 2008 a teď se tam chystám, že příští rok budu mít kulaté narozeniny, tak ještě tam mám bratrance a sestřenice a jednu tetu právě od toho strejdy Jošku, ženu, takže bych se tam chtěla podívat zase, no. Že,
0: tak přeju krásné zážitky, abyste zavzpomínala.
1: Petr Žalce na té druhé straně Dunaje, tam byl vždycky velký lunapark přes léto, plno všelijakých atrakcí, houpačky, já tam nejradši jezdila na těch autíčkách, protože já moc tady ty houpačky a kolotoče jako nesnáším, takže vždycky jsem se tam povozila na těchto autíčkách a i takové zajímavé balonky dřív měly jako ve tvaru zajíce, jo, že takový dlouhý uši
0: ano,
1: měl
0: ano,
1: ten balónek, tak to bylo taky no, nádherný.
0: Moc děkuji, paní Iveto, za vaše krásné vzpomínky.
1: Jako nějakého zpěváka nebo herce.
0: A zdravím do Teplic.
1: Juru Kukuru jsem tam potkala taky, no, takže ty zážitky jsou prostě nesmazatelné.
0: Děkuji moc za ně. No. Naslyšenou. Dáme zase šanci někomu jinému, ale to až po písničce Marie Rotrové Lakomá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stále posloucháte Noční linku, já jsem ráda, že telefonujete na toto téma, kdy se vás ptám, jestli si vzpomenete na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. A vítám i paní Ludmilu. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko. Jsem ráda, že vás slyším a povím vám můj příběh.
0: Ano.
1: My jsme měli chatu za Brnem na Říčkách. Byla to chata mojí tety, to byla sestra mého tatínka.
0: Ano.
1: A druhá teta, to byla taky sestra a oni to měli, ta chata byla postavená za války v 42. roce. Byla ale krásná, do dneška stojí. A nádherně se tam bydlelo. Uh-huh. A oni neměli, ta jedna teta neměla děti vůbec. A ta druhá, ta měla o 10 roků staršího syna. Takže bratranec o 10 roků starší než já.
0: Ano.
1: Teď už mi 84, mě bylo 74. A oni si nás brali každý rok na tu chatu. 15. července vždycky byla chata. Oni měli to celozávodní dovolený. Oni dělali všichni v Modetě.
0: Ano, ano, ano.
1: Modeta Jihlava a bylo to v Brně. A tak se si nás tam brali. A můžu vám říct, že to neskutečné vzpomínky mám na to, jak oni se nám věnovali. Ta teta jedna měla, umřela v 92 letech a ona byla, oni jí říkali Božka, ona si vždycky, to byly ty lehátka, takový ty, no ještě to je, myslím, teďka ty
0: nafukovačky. Jo, takhle. Ano.
1: A tak první fotku, co jsem našla, tak jsem tam seděla v tom lehátkovým křesle, měla jsem kudrnatý vlásky na kohouta a měla jsem nožky, jsem šoulala po trávě a papala jsem nějaký sušenky.
0: Aha.
1: A ona vždycky si nás posadila kolem sebe a četla nám pohádky. A po obědě, a ona vždycky, chlapi vždycky, Božka, pojď číst už, děcka už čekají. A to byly dvě děti z jedné chaty, ze druhé strany, z té další strany. A tak nás tam bylo tak 6 dětí a ona nám četla. Večer, my jsme tam nebyla elektrika, takže my jsme měli takovou plynu, no to nebyla plynová, to bylo na petrolej,
0: ano.
1: Lampa, která měla punčošku. A to vždycky napumpovali a ta punčoška krásně to rozzářila. A tam jsme četli zase na pokračování, bylo nás 5, to nás zase strýček jeden četl. A byli jsme tam 14 dní a vždycky po týdnu, když už nám docházely ty potraviny, tak jsme chodili pěšky přes les. A 2 kilometry v lese, 2 kilometry do dědiny, tam do jedné Ochoz u Brna. Tam jsme chodili nakoupit. Tam jsme vždycky měli oběd, koupili nám oběd a zase jsme šli zpátky. Potom tam byl jeden pán tam chodil a to bylo tak, počkejte, měl jsem se 52, tak v 60. roku.
0: Uh-huh.
1: A tam chodil pán s kolem.
0: Ano.
1: Představte si v tom lese a měl tam, a prodával ovoce a to vždycky křičel. Tešně, tešinke. Já jsem se vždycky smáhal.
0: No to jo.
1: A oni. My máme dost, pane. A on vždycky, jo, máte dost. A co ti tam zvedu, tak je majo dost. Pamatuju do dneška. A když to vykládám svojím vnoučatům, ano. Jsem to vykládala, a když už to vykládám pravnoučatům, a když jsou ještě maličky, tak se musím tomu strašně smát. Naučili mě plavat, protože 10 minut byl rybník, naučili mě plavat a tak jako mě vedli k tomu zálesářství, jsem té chatě měla strašný dobrý vztah. Nerada jsem se s ním loučila.
0: Věřím.
1: Ale potom jsem ji nechala bratrovi, protože oni potom zemřeli a my jsme to dostali jako já půlku a on půlku a nedělala to dobře.
0: Rozumím.
1: Takže jsem mu to tu půlku nechala a on tam myslím ani nejezdí, nevím to.
0: Ale vzpomínky jsou krásné, přesně tak, paní Ludmilo. A to je fajn, protože jak zpívá skupina Holky, že vzpomínky nám zůstanou, to je prostě pravda. Ty nám nikdo nevezme.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění.
1: A děkuji vám za odpovědi dneska.
0: A já děkuji moc. Dobrou noc, dobrá, naslyšenou.
1: Dobrou noc, mějte se hezky. Zdravím všechny.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. V 90. letech, kdy jsem byl malý chlapec, jsem v létě cestoval s rodiči po Evropě. To tehdy cestování ještě nebylo masovou záležitostí. Těch zážitků mám. Třeba v Paříži za námi jela v autě Helena Růžičková, když tam natáčeli komedii Trhala fialky dynamitem. A těch fotek. Mám v albu momentku, jak mi před pařížskou katedrálou Notre Dame bere vítr z hlavy čepici. Mám tam i fotku, jak nás na náměstí svatého Marka obklopují holuby. A nebo tu, jak sedím na lavičce v dánském Legolandu a líbám dámu, která je celá z kostek lega. A právě na výlet do Dánska vzpomínám nejčastěji. Třeba jak jsme se večer po příjezdu do města Vejle šli projít do lesa a před námi se nečekaně otevřelo širé moře. Donedávna jsem měl za to, že jsem byl u Severního moře, ale on to byl fjord moře Baltského. A také jsem se marně snažil na internetu vyhledat ten hotel, v němž jsme bydleli. Už není, koho se zeptat. Máma nežije a táta si to nepamatuje. Ani dánsky se na to postěžovat nemůžu. Dánská výslovnost je nesmírně těžká a nikdy jsem ji úplně nezvládl, napsal Michal. Samozřejmě děkuji, Michale, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Olympik nám bude hrát a zpívat Kufr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kufr ve mně vyvolal prázdninový zážitek. Teď naposledy, když jsem letěla, tak jsem měla tak narvaný kufr. Já to neumím prostě, i když jedu na 3 dny, na týden, na 14 dní, tak mi vždycky nadávají všichni moji spolucestující. Říkají, prosím tě, zbal si nějaký malej kufr a ne ten velký. No tak snad příště. Tak to se teď dělám legraci. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Bohumíra, který nám volá ze Šternberka, a i jeho se budu ptát na prázdninové zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Bohumíre, ano, já taky vás zdravím srdečně.
1: Já mám takový zážitek, že třeba v 5. třídě jsem byl u tety ve Skrbení na prázdninách a oni měli hospodářství a měli spoustu práce. A oni mě jednou řekli, že když se zabijí prase, tak to bývaly takové velké hrnce, vám řeknu takové nerez hrnce, kde vlezlo asi, kde se rozpustilo asi 30 nebo 40 litrů sádla. A jak to sádlo začalo tuhnout, tak do toho dávali klobásy.
0: Aha.
1: A že ty klobásy jsou velice dobrý. A představte si, oni jednou odjeli na pole s kravama, to měli krávy.
0: Ano.
1: A já jsem měl dlouhou chvíli, tak jsem měl chuť na ty klobásy. Já. A teď jsem vzal žičku, ono to bylo v takové komoře, a ono v létě bylo horko, tak ono to sádlo nebylo tak tuhý, jako, ale nic jako tomu nebylo.
0: Ano.
1: A já jsem vzal to byla taková velká lžíce, a začal jsem do toho sádla rýpat. Já vám furt na ty klobásy nemohl narazit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem vytáhl všechny hrnce, kredence, a to sádlo
0: tam dával
1: do toho. Já.
0: Rozumím.
1: A no to vám byla hrůza. Já jsem byl celé domaštěné od toho. Já,
0: našel jste ty klobásy?
1: Až na dně, teď jsem uviděl tu klobásu, jako já, a ona byla tak zatočená, že to šlo, bych řekl, ke kraju toho hrnce, ale až důle, jako já. A teď jsem vám tu klobásu vytáhl a jsem se díval, tam byly 3 hrnce a toho sádla. A já napřed, než jsem tu klobásu snědl, teda než bych ho snědl, tak já jsem to sádlo musel dát naspátek, jako já.
0: Ano, ano.
1: A já jsem prostě to musel dělat tak, aby to oni nepoznali, jako já.
0: Podařilo se. Podařilo se.
1: No, já jsem si vám s tím tak ohrál, že jsem ani neslyšel, že oni přijeli a teď tam slyšeli, jak si čtení, jako já, tak otevřeli ty dveře, no pro pána Jána. Teta říká, teda, no toto, ty dostaneš na zadek, jako já. Teda já jsem vám dostal od toho stresa, on měl tam takové, oni měli takového chlupatého psa, Běla se to jmenovala, Běla se jmenovala, ona mě aj poslouchala. Ale on to byl takový bičik malý, jako já. On vám mě spráská, ale zvláštní, jako
0: stric,
1: já.
0: Ano.
1: Ne, že by mě to, jako já. Ale pak to dlouho vykládali jako celé rodině a
0: jak jste si poradil, že jo? Jak jste si hezky poradil. Ale to je zážitek.
1: Já jsem si vzpomněl, že jako děcka o prázdninách většinou rodiče nikdo nás neviděl. A my jsme se jezdili koupat na Hrubou Moravu, na Litovelsku. A tam byla Mlýnské potok, to se oddělovalo, tak tam jsme jezdívávali pod splav a chytávali jsme štiky. A na těch kolích, to byly, jsme měli obyčejný kola, tak jediný bazén byl v náměstí na Hané. Tak polňačkama jsme všude různě a jenom se dostat do náměstí. A tam byl bazén, dneska už to je tam zrušený, jako. Uh-huh. Ale tam byl bazén a po pravé straně kopce, jako já, lesy, tak ta voda bývala vždycky studená, ledová. No my vám takové kus na kolích 10-15 kilometrů a dojel já. Kdo první vleze do té lody, to byla katastrofa. Tak jsme se tam navzájem naházeli.
0: A bylo to.
1: Veselí jsme jeli naspátek.
0: No moc děkuji i vám, pane Bohumíre, za hezké vyprávění. A přeji krásnou dobrou noc do Šternberka.
1: A taky.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Před chvílí, konkrétně před 6 minutami, byla půlnoc a my jsme se přesunuli do pátku 26. června a mě bude stále zajímat na to, nebo vzpomínky vaše na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Ohlížíme se zpět, vzpomínáme na vaše školní léta, já se vás vyptávám na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, co pěkného jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. A tak dále, a tak dále. No a vy vyprávíte a vyprávíte krásně. Tak doufám, že to tak bude pokračovat i v té druhé hodině. Paní Martina z Brna mi například napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka toto. Dobrý večer, dnešní noční linka nebo téma noční linky mě připomnělo, že můj nezapomenutelný prázdninový zážitek trvá už 35 let. Bylo to na táboře, kam jsem přijela na návštěvu. Připojila jsem se k jednomu oddílu, šla s nimi na puťák, dokázala nemožné a vracela jsem se po týdnu jako vyměněná. Vzhledem k tomu, že v té době chodili kluci ještě na vojnu, naše zamilovanost musela projít i touto zkouškou. A zkoušku jsme zvládli na výbornou. Z oné zamilovanosti se po 2 letech stalo manželství, které trvá stále. Všechny moc zdravím a všem dětem přeji krásné prázdniny plné úplně obyčejných radostí a zážitků. Mějte se krásně, napsala Martina z Brna. Já se budu těšit samozřejmě po písničce, kterou vám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš, na váš další telefonát na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Josefa z Kopřivnice se budu vyptávat na prázdninový zážitek, na který nikdy nezapomene. Krásný dobrý večer.
1: Jo. Můj zážitek je ten, že mám kamaráda Oldu Němca z Kopřivnice. Je to včelař,
0: ano.
1: Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Je to včelař, pan Oli Němec.
0: Ano.
1: Mám ho velice rád a zážitek mám takový, že mě zachránil život.
0: A jak se to stalo, pane Josefe? Jak vám zachránil pan Olin život?
1: Zachránil život takový, že předtím jsem měl špatné manželství, no a on mě z toho dostal. A teď žiju velice dobrý život, no a pan Olin Němec je z Kopřivnice, je to včelař a je velice dobrý člověk.
0: A na nějaký ten zážitek z dětství si vzpomenete, pane Josefe?
1: Jo, zážitek z dětství, já jsem měl celkem dobrý zážitek z dětství. Nemůžu to, prostě mám dobrý zážitek z dětství. No, ale to bych chtěl poděkovat Oldo.
0: Já se moc omlouvám, pane Josefe, ale protože bychom se oddálili od tématu, už jsme poděkovali panu Olinovi a já jsem se vás ptala, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek z dětství. Omlouvám se, ale musíme dát šanci zase někomu dalšímu, kdo se dovolá k tématu. Teď už Marika Gombitová, Koloseum.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále mě zajímají vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin a vzpomínat v tuto chvíli budeme s paní Květou z Barteskova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, mě 93 roku.
0: Ano.
1: A na své prázdniny u babiček, já jsem totiž obě babičky měla v Křenovicích, protože moji rodiče byli rodáci z Křenovic. Na týden zapomenu do smrti.
0: Ano.
1: Jezdila jsem tam od 4 let a jezdili jsme 3. Moje o rok mladší sestra, o rok mladší sestřenka a já. Bylo to nádherný. Bydleli jsme u babičky maminčiny maminky a ráno, když jsme vstali, tak jsme běželi kousek dál, bydlela druhá babička, zjistit, co bude vařit k obědu.
0: Která babička toho, bude co, že jo, co vařit, že jo?
1: Ano, babička, maminčina maminka vařila taková prostší jídla, kdežto u babičky druhé, tatínkové maminky, tam bylo plno drůbe, že tam bývaly kačeny a králičci a kuřata. Takže vždycky jsme si to vybrali a řekli jsme, babi, nech nám to na večeři, my budeme k babičce a my si z tí vdolky sníme večer. U babičky té maminčiny maminky byl báječný zvyk, tam se vždycky v 5 hodin vzali stoličky a babička říkala, jdeme na ulici.
0: Aha.
1: Všichni. A tam se sešlo nejmíc takových 20 tetiček, babiček.
0: Ano.
1: Babička seděla v čele, dědeček seděl na židli a kouřil fajfku a babička byla úžasná vypravěčka. Babička vyprávěla, my jsme ani nedutali.
0: A poslouchali.
1: Bylo to báječný. My jsme na té ulici i večeřeli. Babička nám byla ochotná vařit každé speciální jídlo. Jedna chtěla od oběda v dolky, druhá chtěla krupičku, třetí chtěla vajíčka. Babička, vždycky moje maminka a teta říkali, proč je tak, babi, rozvazuješ? Ona říkala, děti mají jíst to, na co mají chuť. Byla úžasná.
0: To teda.
1: No a ještě jeden zážitek. My jsme byli takový činorodý holčičky a já jsem napsala divadelní hru, pohádku. My jsme to zecvičili, jsme se namaskovali a prodávali jsme za oknem
0: lístky
1: za korunu.
0: Ano.
1: A celá ulice
0: šla na divadlo. To je ale krásné,
1: bylo
0: paní Květo.
1: Velice jednoduchý příběh o Janečkovi, který se potkal s Bílama a my jsme byli 3, takže sestra hrála Janečka a my jsme byli 2 Bílí, ale byli jsme taky dědeček a babička. A začínalo to s dědečkem a s babičkou a my jsme dědečka a dědečkovi udělali fousí a krásně, teda to jsem dělala já, a jsme ho namaskovali a hráli jsme. Potom jsme odešli a Janeček chodil a chodil a my jsme se převlékali za ty víly, jenomže ty fousy nešli smazat. Tak ona vždycky víl a válko, přijíždí. A já jsem vystačila hlavu, říkala jsem, nedojí umýt fousa. Takže s tím bylo i trochu legrace.
0: Tak.
1: A bývaly to úžasné zážitky. Na to do smrti nezapomenu.
0: To vám věřím, paní Květo. A já vám moc děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Paní Květa ve mně vyvolala vzpomínku, kdy moje maminka jezdila jako vychovatelka s dětmi do školy v přírodě. Já jsem ji vždycky obdivovala, ona milovala malé děti od 1. do 5. třídy, jak to s nima uměla. No a když jsem byla v 5. třídě, tak maminka mě vzala s sebou, i když to byly jiné třídy, tak abych jela s nimi. No a já už opravdu od těch dětských let jsem měla ty komediantské sklony a tak jsem tam nacvičila, přesně mi to paní Květa připomněla, pohádku. kdy jsem tam hrála na piano, režírovala jsem to, hrála jsem v tom. No prostě tři v jednom. Ale celou třídu jsem do toho zapojila. Všichni hráli a celá tehdá vesnice, byly to tuším Nové Hamry u Karlových Varů, se přišla podívat. Bylo to v místní hospodě a já na to tak ráda vzpomínám. To jsou jako opravdu ty nezapomenutelné zážitky, kdy si to užijete. Nejde o žádné drama, nejde o nic vážného a přitom se všichni baví. Je legrace a tak by to asi mělo být. No. Trošku to mizí, ale nebudeme plakat. Já si myslím, že se zase k tomu vrátíme, protože ono nám nic jiného v podstatě nezbyde, jinak nás ta umělá inteligence sežere. Pan František ze Židlochovic napsal: Dobrý večer, paní Janičko. O prázdninách jsme pomáhali rodičům hlavně na žních. Každou přestávku jsme využili dostat se k rybníku, kde se koupala děcka, co nepomáhala rodičům o žních. Taky jsme tam chytali ryby. Chodilo se ve 4 hodiny ráno do lesa na houby. Žně se zvládaly bez cizí pomoci, ale byla to fuška pro nás děcka.

0: Kam vedly v dětství cesty toulavý pana Pavla, který nám volá z Byšiček od Bělehradu, to se dozvíme právě teď a budeme vzpomínat. Dobrý večer, pane Pavle.
1: No určitě, to budeme vzpomínat krásně, protože já nevím, já jsem byl malinký chlapeček ještě a se svým dědečkem jsem chodil na houbí od svých 5 let, jo, takže jako...
0: A jste dobrý houbař, naučil vás dědeček rozeznávat houby?
1: Já jsem prašivkář.
0: Aha, takže umíte.
1: Já jsem mluvil s Palouky Nelnejovou, tak jsem mi říkal, jako, jak to je s těma prašivkama, ale to se obtejte jí, protože to jako, to se nenechá vysílat. Já jsem říkal, ona říkala, já jenom sbírám, co má dole. Ty?
0: Mech, jako nebo takový ten mech, že jo, ano.
1: No a ona říkala, a co má dole ty takový ty?
0: Čárky.
1: Proužky.
0: Ano.
1: Čárky. Tak to ne, já jsem říkal, podívej se, Paulo, postav se přes zrcadlo, až se vykoupeš, podívej se nahoru, dolů, máš čárku, seš prašivka.
0: Tak koukám.
1: Ona teda, to bylo jediný, kdy mě týkala, jo, protože já jí týkám, ona mě vyká, a to je jedno, ale já jsem milovník přírody, protože teďka tady nade mnou lítají ty...
0: Světlušky?
1: Takový ty největší ptáci evropský.
0: Nevím, co máte na mysli, pane Pavle, neumím číst myšlenky.
1: A víte, jak vypadá jeřáb?
0: Cože? Vy tam máte jeřáby?
1: No my tady máme jeřáby. Teďka šel kůk a šli tam dva rodiče a před nima dvě malinký jeřábci ještě takový menší, no.
0: Mm-hmm. No a když teda zazpomínáme ještě, Pavle, na to dětství, ať se vrátíme k tématu, aby posluchači nenadávali.
1: Já úplně miluju dětství, protože když jsem byl na Vlkánově, tak jednou přijeli sestřenice z Hořic, ráno ve 4 hodiny jsme vstali a už jsme mzeli na houby, jo. A já, když jsem se narodil, tak dědečkovi bylo 80 let a prostě to byla, i když maminka říkala, no, on s ním chodí na houby,
0: co když se ztratí, že jo?
1: aby to s dětkem nešlehlo, že jo, nebo to, ale tak on se dožil do 90, to je jako dobrý, ale

0: Takže máte dobrý kořeny, ano.
1: No ale zase to bylo takový, on je naučil, kde jakou bylinu, co kde bylo, prostě jo, co rostlo, takže já všechno vím. A když jsme přišli a byl tam nějaký takový přerostlej hřib, to říkal, ne Pavlíku, to tady necháme, ten tady necháme na semeno. Ne, jako když sebra vidím to. Ty návaný stromy, nebo já nevím, ty tenisový stoly nalovaný těma hřivama, prostě ty lidi dělají, ať si to uvědomějí, prostě vemu si domů. Já vždycky vemu košiček, čubu a jdeme, když mám košiček plný, tak jdeme domů prostě. A je to, a jinak jako prostě to, protože já jsem milovník přírody, úplně šílený, jo, to jako. Takže jako, já nevím, lidi.
0: Prostě vzpomínáte na dědu, jak vás naučil houbařit a že se vyznáte v přírodě úplně. I všechny ty rostliny. Tak moc děkuji za vaše vzpomínky, pane Pavle, a taky zdravíme do Byšiček. Tak to byl pan Pavel z Byšiček, teď už Richard Milel a rozeznávám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

0: Vzpomínat na nejkrásnější zážitky z prázdnin budeme i s paní Olgou, která nám volá od Přerova. Krásný dobrý večer, paní Olgo.
1: Ano, dobrý večer, zdravím vás, paní Aničko. Tak já mám 80 let je mi, takže vzpomínky mám jako... Jezdila jsem na prázdniny k babičkám. Jednu jsem měla ve městě, jednu na vesnici, takže to jsem vlastně měla takové rozdílné prázdniny. Ta na vesnici, že jak to bylo, měla kravičku, prasátko, kozy, kousíček pole, jsme chodili na mandelinky. Vzpomínám si aj, že jsem jako obily se sklízelo, tak se ty snopy stavěly. Pak ke se doli přijela mlátička, se to vymlátilo. Tak na vesnici to bylo takový, jak všude jinde, že?
0: Ano.
1: A ta druhá ve městě, tak tam jsem měla sestřenici, tak tam to zase bylo úplně jinakší. Ale já mám nejlepší vzpomínky na prázdniny z roku 1971, to mi bylo 25, já to hned vysvětlím, proč prázdniny, proč jsem byla učitelka a prázdniny jsem teda měla. Měla jsem volno, tak jako děti.
0: Ano.
1: A na začátku prázdnin jsem se seznámila právě se svým manželem. A za rok, teda budoucím, ano, za rok jsme už byli manželé, no a prožili jsme spolu necelých 50 let, protože potom mi umřel. Takže to je taková moje troška domlina k prázdninám.
0: Paní Olgo, a kde jste se seznámili s manželem na začátku prázdnin?
1: Tak jak jsme se seznámili, tak bylo to ke konci školního roku. On jezdil do práce stejným vlakem jako já,
0: ano.
1: Ale já nás tam jezdilo moc, tak já jsem si ho jako vůbec jako nevšimla. No a protože věděl, že už budou prázdniny, no tak mě musel potom ten poslední den teda oslovit, no a tak už to začalo.
0: Tak takhle to vzniklo a tolik let jste spolu byli.
1: Ano.
0: Moc děkuju.
1: Tak já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka pan Bohumír. O prázdninách bylo pro nás koupání živlem. Na řece Moravě jsme se vydováděli, ať už to bylo u splavu či na Hrubé Moravě mezi Lhotou a Stření, nebo se pozbírali kola a polňačkami do náměšti na Hané. Tam bylo koupaliště. Jinak jsme prorajzovali po okolí, co se dalo. Vzpomínám na tábor ve Zlatých horách. Tam jsme poprvé uviděli světlušky v lese cestou večerní skina. A těch bylo požehnaně. Nebo jsme šli ve skupině na maliny a narušili jsme nečekaně rojvoz. Hrůza byly všude a těch žihadel, co jsme pochytali. Hromady písku nestačily, jak jsme se váleli, napsal Bohumír. Pane Bohumíre, tak to já se taky vzpomínám na ten roj lesních vos a musím teda říct, nevím, jestli to byly včely nebo vosy, to už se nepamatuju, ale pěkně nás honili po lese a pěkně nás poštípali. Takže rozumím. Teď už ale dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř nám budou zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naší noční lince jsme se ohlíželi, vzpomínali jsme na školní léta, ptala jsem se na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, a vyptávat se budu i paní Vlastiny, která nám volá z Krnova.
1: Vůbec ne, ani to.
0: Paní Vlastino, krásný dobrý večer, teď jsme ve vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Janičko.
0: Paní Vlastino, tak vzpomenete si?
1: Moc vás pozdravuju všechny.
0: Ano, ano.
1: A všechny posluchače. A já bych si řekla svůj případ.
0: Ano.
1: Já jsem na Váchách ve Velký Karlovicích tetičku.
0: Ano.
1: Strašně hodnou. Hej, strýček, oba dva byli strašně hodní. A tatínek mě nasadil na vlak, měl jsem 9 roků a cestovala jsem do Karlovic. Do Velké Karlovic. No ale docestovala jsem. Povedlo se mi to a začala jsem jezdit vždycky oprázněná na týden. Tetička mě měla jak svoju, říká ty moje děcka, ty mi nic nepomůžou, a já jsem jí pomáhala vařit, okopávat zahrádku, brambory okopávat, krávu dojít, jo. To byly takové fakt krásné prázdniny pro mě.
0: Rozumím.
1: No, já měla jsem tam kamaráda, Zlatíčko, Hladíčka, kterýho jsem poznala, měl 10 a já 9 let. Celý život, jestli jsem tam volali, psali, když jsem přijela do Karlovic, tak v momentě byl u tetičky, že tady je Vlastička. No je. No já říkám, no ty jsi hodný, že jsi přišel za mnou. Jo, a my jsme byli celý život jen kamarádi.
0: Ano.
1: Žádné zamilování nebylo jako...
0: Velké přátelství mezi vámi.
1: Přátelství, takové krásné přátelství. A ta tetička s tím stričkem, ke mně se chovali tak strašně hezky. Taky měli svojich 9 děcek. A já jsem měla bratra, který měl tatínek za spolu, na kterého měl.
0: Ano, ano.
1: No a on byl muzikant, a on byl starší ode mě, že? A my jsme s bratránkama chodili na zábavu, nebo jsme tam u tetičky hráli a zpívali pod oknem. Ale když jsme šli na zábavu, tak on tam hrával. No a jednou už jsem měla, já nevím, 21 roku, ještě jsem byla svobodná. A on, jestli by se šla projít. A já říkám, ale co by ne, tam je horko, tak jo. A to bylo nad nádražím v lesíku, úplně na vrchu. To bylo na hrozné místě, ale nevadí. Tak jsem šla. A teď on mě chytil a chtěl mě dát pusu.
0: Ano.
1: A já říkám, a to bude jaká pusa? Sesterská? A on teď vyvolil oči. Říká, co to říkáte? Já říkám, no jaká to bude pusa? Kamarádská anebo sesterská? Jak sesterská? Ty blázinku, já jsem tvoje sestra.
0: Je.
1: Ty se nevlastní, ale jsou.
0: Ale jsem. To se podivoval.
1: A on říká, Vlastičko, po zábavě jdeš k nám, protože byl tak šťastný.
0: Že jste se potkali, že jo? Že jste se poznali, rozumím. No moc děkuju, no, paní Vlastino, i za vaše vyprávění. Děkuju, přeju krásný dobrý večer. Já přidám zprávu, kterou ještě napsal pan Mojmír ze Svitav. Dneska jsem celý den jezdil s kamarády evangelíky po jejich kostelích na Krásné Vysočině a přitom jsme probírali také dětské tábory. Jako starý komediant jsem na nich hrál s dětmi na Velkou Moravu. Byli jsme s kolegou já Metoděj a on Cyril, jindy jsem byl prorok Mojžíš a prchali jsme z Egypta. Nebo si děti přivezli oblíbené plyšáky, nastala potopa světa, tak jsme měli Noémovu archu a tentokrát jsme zachránili i dinosaury. Škoda, už na to nemám sílu. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na závěr jsem si nechala zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Iveta, a ta píše. Vzpomněla jsem na pobyt s dětmi s dětským domovem. Vezmu to ve zkratce. Noční hra, děti se všechny vrátily bez úhony, jen vychovatelky skončily špinavé, vyválené v jediné louži v okrese, protože mysleli, že na ně útočí divoká prasata. A ještě jeden zážitek. Sbírali jsme s kolegou svíčky označující cestu noční hry. Slepý chlapec žadonil, abychom jej vzali sebou. I stalo se. Kráčíme spokojeně po cestě k domovu, když v tom se před námi uklonil živý plot. My oba vyjekli a ten chlapec se bezelsně jen zeptal, co se děje. A za plotem se chechtali domorodci. Prý co strašit děti, to není zábava, ale vedoucí. Hezké prázdniny a dobrou noc, napsala Iveta. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to 21. července, a mě bude zajímat, zda věříte v osud. Dnes už noční linka s mým brněnským kolegou Borkem Kapitánčikem, ten má téma kila dolů, nejen do plavek. Pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, tak jakou cestu k tomu zvolíte? Tak to si budete povídat dnes s Borkem. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, Lafontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo a med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo. Ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučel vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
5: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy, zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
5: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží. A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?
6: Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
7: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: pět, dik by se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem pokaždé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vítám, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho, jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnost. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle, prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček jmenoval se Vláďa,

Ozvala. Jen počkejte, až bude vládnout vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Buf, vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa. Skákal jako opice. Skoro! Skoro jako opice, vřeštěli opice. Skoro! Protože tak jako my, nikdo skákat nedovede. Ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka. Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila. A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček. Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice. Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ. Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš? Na cestu se vydal vláďa časně ráno.
rozčilením.

0: Nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec? Hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer. Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval. V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
1: Uhni, tohle je moje cesta,
0: huhňal a ošklivě se mračil. Je, to jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh, dobrý den, pípl nesměle lvíček, dobrý večer.
1: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
0: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí. Pomoc! A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
1: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
0: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
1: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
1: Neboj se, já tě domů donesu.
2: Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
0: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
1: Nosorožci už jsou takový, dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat,
0: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi. až na nosorožce. A on měl rád je.

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbe z něj. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny.

Lars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na tři knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a drel a drel a drel se o ně. Drel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl z palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách děti sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s tím obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslilo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji, viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořilej ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.